0: Night Air.
1: Night Air. Hudební mix Rádia Wave.

neděláš, nic nevíš. Možná kdybys to věděl.

Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio
1: Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Čau, tu Denis alias Fakult. Prajem vám bohom požehnaný den. Počúvate Rádio Wave.

opouštěme kvadrant, baby. Odcházíme preč, mám v píje. Vím, kam si to namieríme.

0: Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.
1: Nesmírně suché jsou dnes večer ty mé.

Český rozhlas, Radio Wave. Děláme vlny. Yeah, yeah, yeah, yeah.

0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Pleják, pleják, pleják Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Plejak.
1: Plejak.
2: Hudební mix Rádia Wave.
1: Hudební mix
0: Rádia Wave.

0: Rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.
2: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Mix Rádia Wave. Hudební mix
1: Rádia Wave.
2: Hej. Hej, habibi. Lenta ma ajstar po telefoni. Ana bita se lekulujom. Like, I don't understand, like...

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny. Plejak.
0: Plejak.
1: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Radia Wave.
2: Okay, Jim Spader over here, look at you.

0: Čelisti.
1: Ponor do rozbouřených filmových vod.
2: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
1: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
2: Čelist.
1: Poslechněte si aktuální díl Čelistí znovu. Dnes od 7 večer na Rádiu Wave.
2: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
1: Rádio Wave.
2: Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Na rádiu Wave právě odbyla 8. hodina raní, je neděle 6. září a právě začíná víkendový On Air s Michalem Lyrý. 4 hodiny plné muziky, redakčních příspěvků na různá témata.
1: Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: První společnou hodinu nedělního on airu jsme odpálili za doprovodu britské muziky kapela Wetlag a hned potom Lily Allen. No a než si pustíme Meluzínu, tak si povíme, co nás v dnešním dopoledním programu, co se na nás chystá. Už v příští hodině si pustíme ukázku z velmi zajímavého dílu Fasád. Ten se totiž točil kolem komunitního bydlení. Jak funguje a proč může být pro mnoho lidí jedinou cestou k důstojnému bydlení. V dalších hodinách si pak dáme studovnu, tam řešili návrat do školy a jak se dostat zpět do školního nebo i pracovního rytmu. No a po 11. podhoubí s Prokopem Pithartem. Určitě se i podíváme na to, co se kde děje za kulturní akce a kam dnes nebo i v následujícím týdnu vyrazit. No a mezi tím vším samozřejmě hromada muziky. Tou nejbližší je už zmíněná ústecká Meluzína. Po videosinglu Probouzíš se teď členky vydávají druhou ochutnávku z chystané debutové desky Až za mraky. Track nese název Paprsky, je to letní vzdušná skladba o proměně negativních emocí ve světlo a úlevu. No a já přeji světlo a úlevu vám u poslechu dopoledního víkendového on airu s Michalem Lirý.
1: Ahoj, tady kapela Meluzína
2: a právě posloucháš Radio Wave.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

Slovenská hudebnice Sara Rikas doznívá a my teď z ranního playlistu na chvilku přejdeme do naší zprávařské sekce. Na celém světě roste trh s nelegálními léky a mezi důvody, proč trh roste, může patřit nedostatek léčiv v Evropě, v Evropské unii nebo digitalizace. Online lékárny mohou být legální a bezpečné, některé webové stránky ale nejsou registrovanými poskytovateli. Uvádí to server BBC. Dokonce někdy nabízejí léky na předpis, které nemají oprávnění vydávat a nebo zasílají padělané léky na základě falešných receptů. Padělané léky jsou podle BBC často prošlé, zředěné nebo se vůbec nemusí jednat o produkty, za které se vydávají. No a to samozřejmě může způsobit škodlivé vedlejší účinky nebo vyvolat nežádoucí reakce s jinými léky, no a nebo v extrémním případě vést dokonce k smrti. V rámci celosvětové operace na začátku letošního roku Interpol rozbil 66 zločineckých skupin a zabavil přes 6 milionů dávek neschválených a padělaných léčiv. O tom zase informuje server The European Correspondent. Skupiny obchodovaly s produkty, jako jsou sedativa nebo antibiotika. Zároveň Europol letos rozbil rozsáhlou síť vyrábějící a distribuující padělané produkty a tahle síť se rozprostírala přes Bulharsko, Řecko, Moldavsko, Rumunsko, Maďarsko a Polsko. Takže opravdu velká síť. Falešné lékárny zkvétají hlavně na sociálních sítích, kde je pro uživatele často obtížné odlišit legitimního prodejce od toho falešného. Takže pozor na nakupování léčiv online. Více podrobností o falešných lécích a jejich distribuci už budete muset hledat na našem webu v sekci Wave News, protože na nás už se žene Genevieve a její Midnight Charm.

0: DJ Earl nás překlopil do 8:30 a posunul nás k prvnímu Kulturistánu dopoledního on airu.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: V tomhle Kulturistánu se podíváme na výstavy a komentované prohlídky. Hned zítra můžete navštívit v Pražském muzeu Kampa výstavu Miloše Ševčíka, která nese název Zaznění a trvá pouze už jen do 13. září. Výstava představuje průřez tvorbou Miloše Ševčíka od 60. let 20. století až do roku 2007. Sleduje proměnu jeho výtvarného jazyka v malbě, kresbě, grafice i plastice Ševčíkova díla. A ty jeho díla propojují vnitřní imaginaci s pozorováním organických forem a zachycují dynamiku růstu, vzániku i tiché energie života. Pak tady mám komentovanou prohlídku na úterý 8. září. Pražská galerie Zvon od 18 hodin. Bezhlavý jezdec. Výstavou provedou kurátoři výstavy Sandra Baborovská a Vít Havránek. Se vstupenkou z výstavy z jakéhokoliv dne máte vstup na komentovanou prohlídku zdarma. Jedná se o konec 90. doba, kdy vytáčený internet byl luxus, hudba kolovala na podomácku udělaných kazetových mixech a telefonních čísel bylo tak málo, že si je lidi pamatovali z paměti. No a právě v téhle době vznikla skupina Bezhlavý jezdec. Stala se symptomem doby euforie a nejistoty i výsledkem jedinečného setkání 4 studentů AVU. Josef Bolf, Jan Mančuška, Jan Šerých a Tomáš Vaněk vystupovali na výtvarnou scénu, která byla oproti té dnešní mnohem komornější. Takže v úterý 8. září Pražská galerie Zvon, Bezhlavý jezdec. No a pak tady mám poslední výstavní tip, jedná se taky o komentovanou prohlídku a je na čtvrtek 10. září v plzeňské Západočeské galerii. Od 17 hodin spektákl, zábavní plakát od roku 1890 až do roku 1938. Výstavu provede kurátorka Lucie Vlčková. Je to zlatá éra zábavy na přelomu 19. a 20. století. Na více jak 100 vystavených plakátech ukazuje plakát jako působivé médium, které formovalo moderní vizuální komunikaci i podobu volného času. Tahle výstava představuje více jak 100 plakátů z období před druhou světovou válkou, vytvořených jak českými, tak zahraničními osobnostmi oboru. Komentovaná prohlídka ve čtvrtek 10. září v plzeňské Západočeské galerii. To byly kulturní výstavní tipy a my už se teď vracíme zpátky do našeho víkendového playlistu, protože před námi je Hard Life nebo taky Absal.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
2: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na Rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák.
3: Poslouchejte nejnovější díl znovu, dnes od 13:00 na Rádiu Wave.

Anet X, Nobody Listen a na featu Taomi Stejný sny v 8 hodin a 44 minut. No a před námi v playlistu první ze středečních novinek v hudební rotaci. Americká hudebnice a grafička Danielle Johnson aka Dan CM dělá hudbu charakterizovanou slovy jako kosmický sci-fi synthpop. Dříve vydávala pod jménem Computer Magic. Letos už stihla vydat Živák Myth a další nahrávku aktuálně týzuje dvojicí synthpopových singlů. Ten první se jmenuje Bon Tempi Pop 3 a ten druhý Violent Power. No a k nám do studia doputoval ten první, který je pojmenovaný po italské značce výrobce akordových varhan, které byly populární v 70. a 80. Tak tady je Dan CM.

0: Judy I Hard to Breathe doznívá 6 minut před 9 a první společná hodina je téměř za námi. V pátek, tedy předevčírem, vyšel poslední díl speciální letní série SideQuest, série Wavyho videoherního podcastu Quest. V téhle sérii se zabývali těmi nejzajímavějšími a velmi úspěšnými českými hrami, které se utiskly do videoherní historie. Mně zbývá doposlechnout ještě poslední díl, který jsem neslyšel celý a který se zabývá VRovou záležitostí Beat Saber. V předešlých dílech se řešilo Machinarium, Operace Flashpoint, Mafie nebo Euro Truck Simulator. No a já jsem vlastně až na poslední jmenovanou všechny ty hry hrál a tak to pro mě byla taková jízda nostalgií, protože taková Mafie jednička, to je konkrétně pro mě návrat až na základní školu. No a tak bych chtěl tuhletu letní sérii doporučit, pokud jste stejně jako já milovníky videoher, tak doporučuji si poslechnout sérii o českých hrách. Každopádně před námi už pouze Taige a pak už odpálíme další program.
1: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
2: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
1: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
2: Čelisti.
3: Každý čtvrtek od 18 hodin na rádiu Wave.
4: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
1: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
4: youtube.com/radiowave
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Billie Eilish a taky Madonna. Tahle dvojice super popstar nám načala program 9. hodiny na rádiu Wave. Pokračovat budeme irskými Fontaines DC a jejich nedávnou novinkou Mirien z chystaného alba Dopamine Chamber. No a pak nás čeká raperka TK Maidze a taky Blade. No a potom už ukázka Fasád, kde tématem nebylo nic jiného než komunitní bydlení.

0: Blade, One in a Million, 2:45 ve vysílání Rádia Wave. No a před námi slíbená ukázka. Vlastní nemovitost zůstává i pro generaci Z důležitým životním cílem. Většina z nich ale na vlastní dům nedosáhne. A těžké je občas zaplatit i nájem, to obzvlášť ve velkých metropolích. No a tohle je i případ Anny Remešové. Místo toho, aby to vzdala, koupila dům společně s dalšími 9 lidmi. V nejnovějších fasádách vysvětluje, jak komunitní bydlení funguje a proč může být pro mnoho lidí jedinou cestou k důstojnému bydlení. Celý díl poslouchejte na wave.cz v aplikaci Můj rozhlas anebo všude tam, kde nás rádi posloucháte. Tady už je krátká ukázka.
1: Taky mi z toho trošku zní, když ještě pořád mluvíme o Rackovi, o velké vile se zahradou, která asi nebude jako úplně v nejlepším stavu ta vila, že to chce hodně zručnosti. Musím být zručná pro to, abych mohla žít v komunitním bydlení.
2: Nemusíte vůbec. To je právě ta výhoda a třeba já osobně jsem z toho hodně těžila. Neuměla jsem stavět zdi, neuměla jsem dělat beton a teď už trochu víc tomu rozumím. Neřekla bych, že umím stavět zdi, ale víc tomu rozumím, protože my jsme vlastně jedna z takových prvních investicí, kterou jsme museli udělat, byla nová střecha a nové podkroví. Střechu jsme si nechali udělat, protože to už je hodně profesní věc, ale zateplení pod střechou a nové podkroví, kde se zvedaly stěny, zvedali jsme stropy v místnostech, tak to jsme se naučili dělat a já jsem se právě naučila třeba stavět z porfixových cihel zdi a musím říct, že bylo to hodně náročný, byla jsem hodně nervózní, první měsíce jsem se bála chodit do stavební na něco tam říct, co potřebuju, ale po půl roce už prostě získáte to sebevědomí a ten vlastně to, že se zmocníte, empowerujete k takovýmhle aktivitám, je jako něčem neuvěřitelný zážitek nebo přínos. A pro mě to byl, rozhodně to byl jeden vlastně z věcí, je to jedna z věcí, na kterou jsem třeba hrdá, že jsme to podkroví zvládli takhle postavit.
3: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Pořad o veřejném prostoru a architektuře, který jde až na cihlu. S Alenou Harciníkovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

Dnes je neděle 6. září a vy stále ladíte dopolední víkendový On Air. A neděle to znamená i nový díl Hergotu na rádiu Wave. No a to už dnes v 18 hodin. A pokud posloucháte chudáčky, tak spozorněte, protože hostem nového Hergotu je polovina tohoto dua. Adam, Trnka, Ernest. No a fanotaci dílu autoři píší, že mají víc než dost indicií a jednoznačných informací, které Adama kvalifikují jako zajímavého hosta pro pořad o věcech mezi nebem a zemí. Tak o čem se s Adamem bavili, to už budeme muset zjistit dnes od 18 hodin ve vysílání Rádia Wave.

Myla a její Crying to God nás posouvá k další novince v našem dopoledním playlistu. Kalifornský rapper AZ Chike se už objevil na deskách Kendricka Lamara nebo Schoolboy Q. V polovině září vydává nové album No Rest for the Wicked, což bude jeho debut pro Atlantic. Desku ohlásil čerstvý single Look Like My Mama. Září v něm Tyler the Creator, který track také produkoval. Na desce by se měl objevit taky Pharrell Williams. No a v klipu k tracku Look Like My Mama přehrávají právě AZ Chike a Tyler ikonické scénky z filmů Napoleon Dynamite, Hříšníci a nebo Muži v černém. A ten klip samozřejmě najdete všude na internetu a nebo taky u nás na webu v sekci hudebních novinek. Tady už Look Like My Mama na featu Tyler the Creator.

0: Gleb a taky FKA Twix nás zase o kousek víc přiblížili 10. a začali nám pomalu uzavírat 9. hodinu na rádiu Wave. Kompletně to zakončí newyorští Vampire Weekend a Lenka Zbořilová aka Ivy Z. Potom už se pomalu ocitneme v druhé polovině dopoledního programu, ve které nás čekají ukázky ze studovny, kde se věnovali návratu do školy a taky naskočení zpátky do školních a pracovních režimů. No a po 11. si pustíme kousek Podhoubí, které tentokrát Prokop Pithart natáčel na přírodovědném táboře. Taky si připomeneme už probíhající divadelní událost antickou Štvanici, no a pokusíme se taky mrknout na to, jestli se nedějí nějaké zajímavé koncerty nebo hudební akce dnes nebo v následujících dnech. To všechno v druhé polovině do 12 hodin na rádiu Wave On Air s Michalem Lyrý.
1: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. V kontextu. Poslouchej každý čtvrtek od 16 hodin na rádiu Wave. Hotspot. Hotspot. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Aiko jsme se přenesli do dopoledního playlistu 10. Už za pár minut si pustíme ukázku ze studovny, ale než se tak stane, zazní Brankos Bridge a jejich single Wallflower, což je taková ochutnávka jejich nového EPka Geezer Complex, které Brankos pokřtí už 11. září v Meat Factory společně s kapelou Island Mint.

0: Darko Don a jeho Lifestyle ve čtvrt na 11 ve víkendovém vysílání Rádia Wave. No a před námi slíbená studovna. Prázdniny a období letních dovolených už je za námi. Jak se dostat zpátky do školního nebo pracovního rytmu? S tím ve studovně poradil psycholog, psychoterapeut a lektor osobního rozvoje Michal Petr. Celý díl víte, že máte hledat na našem webu Rádia Wave, v aplikaci Můj rozhlas a nebo ve všech vašich podcastových aplikacích.
1: Jak se znovu namotivovat po tom období, kdy jsme měli volno?
2: No, to je samozřejmě velká otázka. Já když jsem nad tím přemýšlel, tak jsem si vzpomněl, že taková teorie, self-determination teorie sebeurčení, a ta vlastně říká, že čím víc jsou ty naše motivace vlastní, jo, když jako, že jsme vzali za svý, tak tím jsou kvalitnější a tím se nám líp realizují. To znamená, když budeme se snažit jako dělat věci, které si myslíme, že bychom měli dělat, protože nám je někdo říká, tak to nebude mít takovou sílu, jako když to vlastně opravdu chci. Jsou takový základní tři principy, o kterém vlastně mluvím, je autonomie.

0: Jak si zorganizovat čas nebo ten školní rozvrh a povinnosti, jak jste teď zmiňoval, abych dokázala najít nějaký balanc mezi tím odpočinkem?
1: No, to jsme zpátky u toho rytmu, jo? Že samozřejmě každý je nějaký, takže je důležitý znát sám sebe a vědět, co vám funguje. Já jsem třeba typ člověka, který se učí rád, nebo když jsem se učil na zkoušky, tak jsem se učil pravidelně, jako každý den kousíček. Když jsem zjistil, že mě nebaví sedět doma a že potřebuji být v přírodě a zároveň se potřebuji učit, no tak jsem se chodil učit do parku. Jo, ale pak zase byli kamarádi nebo kolegové, kteří chtěli mít v úvozovkách to volno a pak se před zkouškama drtili prostě 14 dní intenzivně. Takže je důležité, aby si každý našel svůj vlastní rytmus, který mu bude vyhovovat. Já jsem propagátor toho pomalého, kvalitního, jak třeba je Cole Newport knížka, která vlastně hezky mluví o tom, jak vlastně se, že když se víc v přirozeném toku proudu života, tak vlastně děláme ty věci, které jsou víc v klidu, důležitý. Takže si myslím, že je důležitý si sám sebe zeptat, co je právě pro mě důležitý.
0: A jaká to byla knížka?
1: Tak měl jsme od Cola Newporta pomalá produktivita a hlavním principem je, že máme dělat méně věcí, pracovat přirozeným tempem a dbát vlastně na kvalitu, což je právě to, o čem mluvím, že je důležité se sám sebe zeptat, co je pro mě ta kvalita, co je pro mě to klíčové, co vlastně, jak chci, aby probíhal můj život, ať už je právě pracovní nebo studijní.
2: Studovna. Podcast o vzdělávání, škole a studentském životě. S Anetou Štokrovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz/studovna, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: do it like me, how you gonna do it like me,
1: Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny.

0: Fuše společně s Eliasem Ronenfeltem doznívají v 10:30 v nedělním dopoledním on airu. No a samozřejmě nás čeká program až do pravého poledne a neděle 12 hodin, to znamená Casablanca na Radio Wave. No a do dnešní Casablanky přijde Nicolette Havlová, která přešla Švýcarsko a to byla její svatební cesta. Do studia tedy přišla už jako Nicolette Ficek-Havlová a Pavlovi Sladkému vyprávěla v cestovatelském podcastu Radia Wave o Švýcarsku, Mongolsku a dalších cestách, které za léto stihla. Každopádně my se už teďka vracíme do víkendového playlistu. Před námi Coin, Anky a nebo taky Genesis Owusu.
1: Casablanca.
2: Casablanca.
3: Cestovatelský a outdoorový magazín.
2: Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca.
1: Dnes od 12 hodin
3: na Rádiu Wave.

rapper Anky, australský hudebník Genesis Owusu a další výrazné jméno australské scény King Gizzard and the Lizard Wizard. Ti už právě dohrávají, ti už jsou skoro za námi, doslova pár vteřin před 10:45 na rádiu Wave. No a jako další nálož hudby je tu načne nedávná novinka zpěvačky Beaty Kizlinkové, a.k.a. BK, kterou v první polovině září čeká na Radio Wave Studio Session, na kterou já se tedy dost těším. Takže před námi BK a její Thrifted Book, ale pak taky Snot nebo Dua Sale. To je hudba na nejbližší minuty víkendového on-airu.

0: Je 10 hodin a 52 minut, no a my se nekompromisně blížíme k 11. Docela nás doprovodí tuzemská scéna, tedy průnik kapel Dukla a Berlin Manson, dvojice Guns a jejich track Uleď. No a pak taky kapela Iggy Mayerov. Pak už Cosmetic Institute odpálí finální hodinu dopoledního on airu na rádiu Wave.
1: Shotgun se letos naposledy vrací na Kristýnu. Od 11. do 13. září se znovu potkáme u jezera v Hrádku nad Nisou, kde společně oslavíme závěr jedné festivalové éry. Čekají nás 3 dny hudby, tance a skvělé atmosféry pod širým nebem. Zahrají Shed, Absami, Synchro nebo Filip Otrbach. Mediálním partnerem festivalu Shotgun je Radio Wave.
2: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šemestou každý čtvrtek od 7 večer na Radio Wave.
3: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

až do úsvitu. Laserem v očích propodávám stropy mýho bytu. A nevím, co zas hledám, možná něco, co furt nemám, možná něco, čím bych aspoň dneska zlomil realitu. Potkal jsem lidi

Cosmetic Institutem a Charlie XCX jsme začali ukrajovat z programu 11. hodiny. Před námi je nedávná novinka hudebníka Šimona Havelky aka Bear Clouda, pak americká zpěvačka Hemlock Springs a rapper Aminé. No a potom už si pustíme slíbené podhoubí z přírodovědného tábora. No a zhruba o půl přijde kulturistán s jednou netradiční divadelní pozvánkou. Tak to je takový hrubý nástin 11. na rádiu Wave.

0: Je 11:15, rapper Amine doznívá a my si teď poslechneme slíbenou ukázku z podcastu Podhoubí. Prokop Pithart ho natočil v průběhu jediného dne na táboře do divočiny. Hosty tentokrát nebyli experti ani expertky, ale právě děti. Tady už je ukázka.
1: Co ty, Huberte, a sucho? Jaký to letos bylo, to vedro a sucho?
2: No, hrozný, protože jakoby pak ty živočiši nemůžou jíst třeba býložravci, že jakoby to ale zaviňují lidi, tohle sucho, kvůli nějaký, nevím jaký změně.
1: Říkáme asi klimatická změna, že jo?
2: No, a přijde mi to docela smutný.
1: Tak, Rózo.
3: Já vlastně, že jo, tady vidím skoro jenom to žluto, tak mi to přijde, že je to najednou taková jako příroda, kterou vlastně skoro nikdo nezná, že jak do téhle chvíle, tak jsme se vlastně měli dobře, že prostě ta příroda byla prostě hezky zelená a teď už je taková žlutá a přijde mi, že když se o ní vlastně nezačneme starat, tak ona začne ubývat a pak se nám i třeba zhorší kvality života a přijde mi to jako docela velký problém, že je takovýhle sucho.
1: No a jak se vlastně dá zadržovat voda v krajině? Víte to? Máte nějaký nápady?
4: Tak bobr evropský.
1: Dobře, výborně. Jedno řešení. No jaký máš ty nápad, Matýšku?
5: Nespoutávat další řeky, aby si mohly proudit jakoby do těch velkých.
1: Jo, chtěl jsi říct meandry, viď? No. Aby mohli meandrovat. To je skvělý.
6: Mrtvý rameno je dobrý, jako tůň.
1: Jo, že ta řeka má potom takovou svobodu vytvářet i mrtvý a slepý ramena.
7: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Sarah Tudzin alias Illuminati Hotties doznívá pár minut před 11:30 a na řadu přichází slíbený divadelní Kulturistán.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Já už jsem vlastně v minulém on airu zval na antickou štvanici, ale udělám to ještě jednou, protože to je událost, která se odehrává jenom pár večerů a pak už vůbec. Já sám mám konec prázdnin a pak taky právě začátek září, kdy už se hraje spojen s antickou štvanicí. Každý rok se na začátku divadelní sezóny na Pražském ostrově Štvanice tam se proměňuje v jeviště pod otevřeným nebem. Ještě 7 večerů, včetně toho dnešního, a žádné opakování. Plenérová událost antická štvanice přivádí antické drama zpátky do krajiny a do noci. Současná adaptace tragédie o síle a velikosti oběti, ale taky o její pošetilosti. Ta zápletka se motá kolem toho, že král Admétos má možnost nechat za sebe zemřít náhradníka. Jediný, kdo je ale ochoten se obětovat, je jeho milovaná žena a manželka jeho dětí Alkestis. Dramatik Matěj Samec se skladatelem Matoušem Hejlem koncipují novou adaptaci po zapomenuté antické tragédie jako melodram. Plenérová událost vznikla v koprodukci souboru Tygr v tísni a divadla Vila Štvanice. Režie a dramaturgie se ujalo duo Tygra v tísni Ivo Kristián Kubák a Marie Nováková. V hlavních rolích můžete vidět Rozálii Malinskou, kterou od 11. září alternuje Veronika Vysoká-Lapková, a taky Tomáše Havlínka, pak Tomáše Petříka a Jiřího Jelínka. A teď ty konkrétní datumy. Hraje se samozřejmě dnes od 7:30 do úterý 8.9. Pak je chvilku pauza a hraje se ještě 11., 13., 14. a 16. Takže tip na netradiční, ale vlastně docela tradiční divadelní událost. Alkestis, antická štvanice na ostrově Štvanice.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Dobrý den.
5: Leoš Mareš, terčem otázek přímo na komoru.
4: Umíte vařit?
6: Bohužel ne. Kafe.
7: Byl jsi oblíbený, jsi byl dítě.
6: Moc ne, právě, no.
8: Zásah potopena.
9: Já!
8: Máte košík, já to vidím.
6: Ne, poprý životě, kdy jsem dostal do...
8: Na který nic není.
5: Talk show na jednoho.
6: Tohle co?
10: To je barevný srdce pro radost, ten tak.
6: Jsem tady správně.
5: Premiéra ve středu večer na ČT1 a v i vysílání.

55-letá neosoulová zpěvačka Erika Badu vydává po 16 letech první řadové album ve spolupráci s Los Angeleským producentem The Alchemistem, kterého možná někteří z vás měli tu možnost slyšet na nečekaném koncertu v pražské Cargo Galerii po zrušeném hip-hop kempu. Before the World Blows vznikalo 18 měsíců mezi Dallasem a Los Angeles a na prostoru 16 společných písní se potkávají hosté jako Thundercat, Earl Sweatshirt, Steve Lacy nebo Kamasi Washington. No a k nám do rádia doputoval track Breezy, což je jeden z nejodlehčenějších momentů desky. Tak tady je.

0: Jakub Kajfoš, a.k.a. Laser Viking, nás trackem True Love posunul jak do závěru 11., tak i k závěru celé dopolední části nedělního On Airu. Než odbije pravé poledne, stihne ještě zaznít Angie Mile a taky brněnské uskupení YOY s trackem Hoří. No a pak už se překlopíme přes 12. a začne Casablanca s Pavlem Sladkým a tentokrát s cestovatelkou Nicolette Havlovou, která bude vyprávět o Švýcarsku, Mongolsku a dalších cestách, které za letošní léto stihla. V jednu hodinu cestovatelskou Casablancu střídá Slejvák a v něm můžete zavzpomínat na fenomén Aqua Babes. Eliška, Ilona, Monika a Sabina zavítali do Davidské klubovny, aby ve Slejváku zavzpomínali na krásy i děsi natáčení, koncertování i konce svých akvadní. No a stejně jako včera, i dnes do studia ve 2 hodiny, nebo vlastně už před druhou, dorazí kolega Vojtěch Záhora a rozjede tu odpolední část víkendového On Airu. Je 11 hodin a 53 minut, takže mě nezbývá, než se rozloučit. Užívejte první zářivou neděli i celý následující týden a uslyšíme se ve středu. Tak se mějte krásně a čus.
1: Jeďte moderním vlakem Českých drah do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně se skvělým jídelákem na vybraných trasách České dráhy.

Nejostřejší rapová show široko daleko. Excalibur. Poslouchej každý čtvrtek od 9 večer na Rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. I lost my mind, I couldn't have.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Casablanca. Svět na dosah v cestovatelském podcastu Pavla Sladkého na Rádio Wave.
2: Začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový podcast Rádia Wave. Zdraví vás, vítá vás Pavel Sladký. Se vstupem do nové sezóny nebo do nového školního roku pro vás máme několik novinek, a to je jednak nová zvuková grafika, se kterou teď budete Casablanku slýchat a doufám, že se vám bude líbit. A i nová vizuální identita, kterou nafotil Kuba Zeman, renomovaný fotograf. Díky moc za to. Takže nová vizuální identita bude provázet Casablanku jak v podcastových aplikacích, tak na webu Rádia Wave a kdekoliv jinde, kde se objevíme. Tak na ní mrkněte a dejte nám vědět, jak se vám líbí. V následujícím týdnu taky uzavřeme minisérii Expedice, a to posledním letošním dílem natočeným v terénu, konkrétně v Adršpašských skalách v průběhu výletu a lezení se špičkovým českým horolezcem Radoslavem Radarem Grohem. Díky, že posloucháte Casablanku i minisérie, jako jsou Expedice, na webu Rádia Wave, ve všech podcastových aplikacích, v aplikaci Můj rozhlas nebo kdekoliv vám to vyhovuje. Díky za to. Do dnešního dílu pořadu, do dnešní epizody podcastu jsem pozval Nikolet Havlovou, ale dřív, než jsme se na její návštěvě stihli domluvit, tak už přichází jako Nikolet Ficek Havlová. Ahoj.
3: Ahoj, Pavle.
2: Znamená to, že jsi měla svatbu letos v létě, je to tak?
3: Je to tak, v Adršpachu, krásný místo.
2: Krásná svatba v Adršpachu, gratuluju.
3: Děkuji.
2: A co jsi kromě svatby stihla letos v létě? Zajímá nás samozřejmě hlavně to cestování, tak jaké cesty?
3: No, po svatbě jsem si užila 20 dní v Mongolsku na koních s cestovní kanceláří, protože pracuji jako průvodce. A pak jsme zvládli svatební cestu, kdy přítel, teda teď už manžel, byl celou dobu trošku jako nesvůj, že všichni vykládali, že jezdí Karibik, jo, rum, rybičky, a my jdeme prostě do Švýcarska na přechod, který není tak složitý, co se týče vzdálenosti, ale je dost složitý, co se týče převýšení. Je tam velký převýšení docela, no.
2: To mě právě bude hned na začátek zajímat, jaký přechod to byl, odkud kam se Švýcarsko přechází a jaká svatební cesta i pro vás jako pro pár to byla teda.
3: Přicházeli jsme teda Švýcarsko, začínali jsme ale v lichtenštejnském Vaduzu, což je vlastně hlavní město, ale ono je to fakt blízko těch hranic s tím Švýcarskem. A končili jsme v Montreux, šli jsme po Via Alpine, švýcarské části teda, má to nějakých 420 kilometrů, jsme ušli asi 23 tisíc výškových nahoru a 23 tisíc dolů. Takže a my jsme to šli teda 18 dnů, což vychází, kilometrově teď nevím, ale tím převýším asi 1300 výškových nahoru, 1300 dolů za den, což už je dost. Když to člověk nenastoupá, tak se to projeví v ty jiný dny. Takže jít třeba 15 nahoru, 18 dolů byla taková jako klasika.
2: A proč jste si vybrali zrovna Švýcarsko na tu svatební cestu? Nebo kdo ho vybral?
3: Já? Tady tyhle nápady mám většinou já. Ale původně jsme chtěli jít John Muir Trail v Americe. Mm-hmm. Ale z nějakých, řekněme, politických důvodů jsme se proto jako z toho představy vlastně vzdali a říkala jsem si, tak chtěli jsme jít na něco jako podobně dlouhýho, tak jsem tak pátrala a ve Švýcarsku jsem v podstatě předtím byla jenom stopem s kamarádkou a přišel mi to jako dobrý nápad. Takže zároveň jsem si říkala, že to bude náročný fyzicky a třeba z nějakého, řekněme, psychického hlediska to nebude tak náročný, protože je to prostě země, kde když si zavolám vrtuli, tak teda jako přiletí. Není to prostě jak někde v Peru nebo v Chile. Jo, takže z psychického hlediska nějakého jako zázemí, že sice je teda dražší ta země, ale když člověk jako chce, tak si může dát někde pivo na horské chatě, může se ubytovat a tak dále. Takže jako z toho hlediska to bylo vlastně hodně pohodlný.
2: A ten legendární John Muir Trail, ty politické důvody byly to, co se v současné administrativě děje s národními parky, kterými ten trail vede, a ze složitování vízového procesu a nějaké celkové vztahy jako Amerika Evropa, nebo ještě něco jiného?
3: No, víc než teda platit za nějaký dražší permit nebo něco takového, to se nás úplně netýkalo, tam je to trošku zase složitější, ale to nám vlastně nevadilo, že bychom za něco zaplatili víc. Spíše prostě postavení Ameriky v rámci světa a jejich aktivity, no. No, to asi nebudu úplně zabíhat do detailů, jo, ale prostě...
2: Ale měla bys pocit, že to tím podporuješ,
3: ano,
2: když
3: tam cestuješ. Ano, v podstatě ano. Připadá mi, že to tak je, že tam, kam člověk cestuje, tam ty peníze přináší a to podporuje. A ono těch zemí samozřejmě, to by člověk nemohl jako jezdit skoro nikam, ale v tomhle jsme měli oba dva pocit, že to máme jako nějakým způsobem silný, tu emoci k tomu, že tam prostě asi jako nechceme z tady těchto důvodů.
2: Takže jste podpořili Švýcarsko.
3: Tak jsme podpořili Švýcarsko, neutrální Švýcarsko.
2: Chudé Švýcarsko.
3: No, ale tak jasný, no, v tomhle směru je to trošku komické, ale ano, prostě jsme se rozhodli pro Švýcarsko.
2: Byl ten přechod Švýcarska jiný tím, že to byla svatební cesta, od toho, kdybyste prostě jenom vyrazili?
3: No, jako první tři dny jsme měli takovou, řekněme, ponorku, ale jako z různých důvodů a přece jsme říkali, ty krásu, neměli jsme jako náhodou jen na tu svatyní cestu před tou svatbou, tak jsme se tomu tak smáli, ale ne, asi to nebylo jako tak zásadně jiný, ale je pravda, že to byla pro nás nějaká jako poprvý takhle delší pěší putování, my spíš jako jezdíme zalezením, než za pěším putováním, no, to mám v malíku spíš já, než partner.
2: No. Takže jste museli trochu sladit tempo a nějaký ten život na trailu, jo?
3: No, takhle. On je na tom fyzicky rozhodně líp než já, ale spíš to není to jako jeho primární aktivita, takže jako pro mě to bylo třeba něco, co jsem si užila asi možná trochu víc než on. Říkal v průběhu, že jako dobrý, je rád, že tady jsme, ale příště prostě jedeme někam zalezením.
2: Jaké části z Švýcarska se ti na té cestě nejvíc líbily? Když se bavíme o krajině, případně o lidech nebo o čemkoliv dalším?
3: No, já si myslím, takhle, mně se to líbilo celý, ono tam jsou jako obrovský štíty, krásný jako okolí Aigru, že jo, nádherný kopec, tak lezecky, jako obdiv komukoliv, kdo tam leze. A,
2: severní stěna Aigru je no, něco, kde ano, se psali ano, dějiny.
3: Je to tak. No, takže tady jako tahle část kolem toho Aigru se mi moc líbila a pak se mi to líbilo vlastně, když jsme docházeli do toho Montreux, že my jsme celou dobu šli tou německou částí, ale pak jsme vlastně prošli jeden pás a najednou tam prostě lidi mluvili francouzsky, to je vlastně proto Švýcarsko běžné, v té italské části jsme tady jako nebyli, ale bylo to vlastně zajímavé, že člověk jako pořád v té jedné zemi a přitom se ocitne prostě kulturně úplně někde jinde, tak to mi přišlo zajímavé, ale přišlo mi to nesvobodný vlastně. Mně připadá, že už jsem těch hor přešla vícero a mám hodně ráda východ a Balkán a Kyrgyzstán a tam ty země, kde prostě může člověk jako v uvozovkách utábořit kdekoliv, jako hodně v uvozovkách, ale tady prostě člověk prochází fakt jako hory, ale tam jsou všude lidi, jsou tam prostě lanovky, jsou tam zubačky, jsou tam prostě všude chaty a i v těch nejprudších svazích prostě jsou nějaký salaše. Já jsem byla jako tímhle fascinovaná a hlavně teda, co jsem popisovala, tak je to jako neuvěřitelné množství krav. Takže všude jsou prostě ty ohradníky a já jsem pak už začínala mít pocit, že ne, že ty krávy jsou v ohradníku, ale že my jsme v ohradníku, jakoby, že všechno patří kravám a my jdeme jenom prostě po silnici mezi ohradníkama. A to bylo jako složitý i co se týče prostě stavení stanu, respektive bivakování, protože prostě tam se bivakovat úplně nesmí, může se bivakovat jenom nad vlastně hranicí lesa. Tam to nějakým způsobem jde, ale problém byly ty krávy, jakoby ty byly všude, jo, a my jsme se jedno ráno teda probudili s tím, že nám krávy ožírají stan a já jsem měla takový pocit, že se jako nic moc neděje, protože já jsem byla uvnitř toho stanu, takže jsem moc neviděla, co se děje okolo mě, takže já jsem tam v klidu balila a právě Michal byl úplně jako ze mě na nervy, že jako pro boha vylez z toho stanu, ty krávy se tady prostě mlátí mezi sebou, šlapou pomalu po tom stanu a ještě rozšlápnou, co já tady budu dělat, že jo. Takže jsme měli úplně každý jiný pohled, protože mě to přišlo úplně v pořádku, no taky nám trošku olížou stán a on byl úplně jako na nervy, že až mi kráva prostě na mě spadne, tak budu placatá, no.
2: A měli jste to předem naplánované, nastavené tak, že chaty a spaní pod střechou jenom v případě nouze?
3: Jo, v podstatě jo, vlastně jsme uvnitř spali úplně na začátku první noc a pak ještě dvě noci v průběhu, nějak tak to vycházelo a já jsem to teda naplánovala úplně ideálně, když se mě právě Michal na začátku ptal, než jsme vyrazili, a kdy máme ten rest day. Tak otevřu to plánování, říkám, no tady ten 12. den, prostě jenom 15 kilometrů a 1000 výškových nahoru a 800 dolů, tak byl úplně hotový, jakože pro boha, jo, tak no.
2: Sounds like rest day.
3: Ano, sounds like rest day, jakože říkám, no to je tady jenom 6 hodin chůze, to je v pohodě prostě, no, nebylo to, nás prostě omezovala nějakým způsobem práce, takže to nebylo úplně 100% ideální. V průběhu těch 18 dnů bych ten rest day jako chtěla. Nakonec se i stalo, že jsme ho měli, protože byly prostě obrovský bouřky, tak jsme se rozhodli, že teda jako nepůjdeme. Vzali jsme si obědko, dali jsme rest day. Fakt se ukázalo, jak velká, jako, jak velmi se to projeví ten následující den. Fakt člověk jako má tu energii, to tělo se odpočinulo. No ale pak to dopadlo tak, že vlastně poslední den, kdy jsme měli mít už volný, že jsme vlastně měli přespat v Montreux a druhý den ve 4 hodiny odpoledne letět, tak jsme vstávali v 5 ráno, abychom to mohli dojít, jo, takže no.
2: Vy jste došli rovnou na letiště.
3: No, no, úplně ne, na letiště do Montreux a pak jsme letěli z Ženevy, ale jo, vlastně jsme fakt jako došli ve 2 odpoledne, naskočili jsme na vlak a odlítali jsme, takže to bylo takový rychlý, no, možná se to mělo udělat trošku jinak, že kdybychom měli ještě 1-2 dny jako k dobru, tak se člověk víc jako uvolní, tady ten závěr byl takový lehce uhoněný a to je vlastně zbytečný, no.
2: Dokázala by si představit, že byste to nedošli? Tu trasu?
3: Jo, jakože dokázala.
2: Bylo by to v pohodě, nebylo by to, že jako svatební cesta to trochu nedopadla? Nebo
3: ne, tak to vůbec ne. Spíš by mi bylo, jako je to takový, že tak jako kdyby nám chyběl jeden den, tak je to škoda, protože jako člověk ví, že to jako ujít může, ale bylo by to jedno. Já jako musím říct, že asi na těchto věcech už nelpím tolik jako kdysi.
1: Casablanca aneb svět na dosah.

0: Posloucháte Casablanku, cestovatelský a outdoorový podcast Rádia Wave, kterým vás provází Pavel Sladký. Naší dnešní hostkou je Nikolet Ficek-Havlová a já jsem se s ní zatím bavil o přechodu Švýcarska, jako o té svatební cestě. Postupně do toho ale teď namontuju i nějaké starší zážitky, protože Nikolet můžete znát už z někdejší pěší cesty z Havířova do Istanbulu, říkám to správně,
1: ano,
0: bylo to
1: ano.
0: Přímo z Havířova.
1: Ano, rodné město.
0: Odkud ty seš. A potom z řady dalších cest, tak aby jsme vytvořili i nějaké srovnání. Jak velký rozdíl to pro tebe je, když seš na nějaké cestě a seš večer sama anebo s někým, a teď je to teda buď tvůj muž, nebo třeba skupina, kterou průvodcuješ na nějaké trase. A co máš radši? Strávit večer sama v nějakém rozjímání, nebo jak bych to řekl, anebo s veselou skupinou lidí?
1: Dobrá otázka. No, rozhodně mi připadá, že když jsem třeba šla tu pěší pouť do Istanbulu, tak na začátku jsou samozřejmě nějaké obavy. Člověk jako víc v pozoru, takhle bych to asi řekla. Je člověk víc v pozoru, co se týče toho, co se kolem něj děje, slyší různý zvuky a tak, zatímco když je v té skupině, tak má pocit jako většího bezpečí. To bych asi takhle jako celkový dojem z toho spaní sama nebo s někým. A samozřejmě když jsem to šla, tak mi bylo 21, myslím, no tak to já jsem se samozřejmě na začátku trochu bála, ale nejvíc mi pomáhalo to, že jsem se v průběhu dne hodně unavila a pak jsem prostě fakt jako padla a vzbudila jsem se až ráno a já jsem teda typ, který běžně jako mě skoro nic neprobudí, jo? Což jako asi nemusí být úplně dobře, když člověk spí venku sám, jo? Ale mě jen tak něco neprobudí a když spím s někým, tak je to jako ve stanu, nebo prostě takhle s lidma ve skupině, tak je to vlastně komfortnější v tomhle směru. A co se týče jako rozjímání nebo být se skupinou, já už asi nemám tak silný půzení v tom být tolik sama. Já jsem to měla, když jsem byla mladší, že jsem fakt jako chtěla se v sobě furt jako nějakým způsobem nímrat a jako zjišťovat, kdo jsem. A teď mi připadá, že to mám furt ráda, ale nepotřebuju to tak intenzivně. Připadá mi, že mi prostě stačí 5 dnů se jako někam odejít a jako kouknout jako do sebe, ale nemusí to být prostě 2 nebo 3 měsíce na cestě. Už prostě to nemám tak silný to puzení a rozhodně, tak jak se říká, no, jakoby ty sdílený zážitky, člověk si má s kým povídat, s kým já se tady půjdu povídat o pěší pouti do Istanbulu. Jakoby nemám, byl to intenzivní zážitek, potkala jsem skvělý lidi, ale vlastně to jenom to moje a nemám prostě, nebudu si v 60 povídat, pamatuješ si jak, no tak jako maximálně, když sama se sebou, no, což bude vypadat asi bláznivě.
0: A už si teda trochu přišla na to, kdo seš?
1: Ne, samozřejmě, že ne. Samozřejmě, že ne. A ještě teda zvláštní, že ono se to jako v průběhu života mění. A dokonce jsem jako překvapená s tím, jak intenzivně, jakoby jak moc se to dokáže změnit v průběhu let, protože člověka formujou prostě ty věci, co se mu dějou. Takže já bych řekla, že jsem dost jiný člověk, než co jsem byla v těch 21. No, já jsem nad tím přemýšlela, než jsme se tady setkali, že bych to popisala, že jsem byla jako víc naivní, možná jako i odvážnější, než jsem teď, a troufala i, jo. Jakože prostě já jsem předtím, než jsem na tu pěší pouť vyrazila, tak jsem prostě byla někde maximálně sama tak 4 dny, jo, nějaké někde v Beskydech. A pak jsem se rozhodla, že dojdu pěšky do Istanbulu. Jo, jako by byl tam takový, no, troufalost, taková ta mladická energie toho, jako jo, ale proč ne, proč by to nemohlo jít, že jo. No. A teď vlastně člověk se tak trochu brzdí tím, jakože co když a tak. Jako cítím, že mám víc jako přemýšlení nad těma variantama, co se může stát třeba, no.
0: Zkušenosti.
1: Ano, samozřejmě to vychází ze zkušeností. No, a myslím si, že, a přála bych to každému, absolvovat něco takového kolem toho věku, jako na té střední škole, vysoké škole. Jakoby, tak bych to jako dala jako povinnost, takřka, protože...
0: Předmět ve škole.

0: formovalo?
1: No, já asi nedokážu vypíchnout konkrétní věci. Já jsem teda hodně bojovala s nějakýma fyzickýma věcma, jako nějakýma prostě střevníma potížema, pak nějaký pohybový aparát, takže to mi připadalo, že mi hodně jako nasedalo na nějakou jako psychiku a že to byly jako těžké věci, které jako překonávat. Ale já si myslím, že to byl jako celkový, fakt jako takový ten dojem toho, že něco si usmyslím, připravím se na to, jdu, je to těžký a dokončím to. Vlastně jakoby celý ten proces jako byl zásadně v tom, že jsem měla pocit, wow, jakože jestli já dokážu tady ujít z Havířova do Istanbulu, tak můžu zvládnout i jiný věci. Nebyl to asi žádný jako jeden konkrétní moment, který by byl jako to, co mě formovalo. Já si myslím, že to byla jako celá ta část, nebyl tam jako nějaký silný moment, který si z toho jako odnáším, že to je to ono. Byl to asi celý ten jako proces. No.
0: Můžu zvládnout to, co si vymyslím a naplánuju.
1: Jo, ano, v podstatě jo, asi jako takhle jednoduše, ale i skrz to, že člověk se na sebe musí spolehnout, co se týče jako plánování i v průběhu, jakože přesně kde budu spát, musím si prostě najít zdroje vody, musím být prostě nějakým způsobem opatrná, musím hlídat počasí, je to taky jakoby mod přežití, jo, a to člověk jako v běžném životě zase tak moc jako s těsím jako tolik nesetká třeba a ten mi připadá, že ten mod přežití jako no, teď jsem se do toho trošku zamotala, ale prostě připadá mi to jako zásadní, prostě jako, že když, takhle, ano, když dokážu přežít v podstatě úplně na těch jako banálních úrovních typu jako jídlo, pití, spánek, prostě bezpečnost celková na tom treku, tak cokoliv jako dalšího už je vlastně v pohodě, jo, v průběhu toho života. To je asi to, co jsem si z toho nějakým způsobem odnesla.
0: Co je na podobných trailech dálkových pořád jinak pro holky než pro kluky?
1: Připadá mi, že jsem ostražitější asi než muži. Jako, já samozřejmě nejvíc bojím lidí. Asi, jako, že zvířat se tolik nebojím, jako se bojím lidí, že potkám někoho, kdo mi něco udělá třeba. Takže takhle jsem třeba, když jsem šla do toho Istanbulu, tak jsem v Bulharsku potkala nějakého muže, který mi přistavil u krajnice a že si nepotřebuji někam hodit a řekla jsem, že ne a pak mě prostě jakoby sledoval a byl tako extrémně nepříjemný a neříkám, že to nemůže stát mužům, jako může, ale myslím si, že z hlediska nějaký pravděpodobnosti u těch žen je to asi trochu jako rizikovější a jsem ostražitá, ale já jsem ostražitá i jako v běžném životě. To je jako, to je zajímavý, že když jdu někde v noci večer, tak já se samozřejmě jako víc koukám na to okolí a třeba právě partner ten úplně nechápe, že to vůbec musím dělat. Nebo že to tam mám nějakým způsobem nastavený, no, že on to nedělá, nekouká kolem sebe tolik. Mm-hmm. Z hlediska, jako, že by měl pocit jako nějakého nebezpečí, nebo že kdo to je a co dělá a tak, no, takže no, to. Asi tohle plus teda uneseme míň, asi, jakoby připadá mi, že jestli má člověk nejezd 20% svých tělesných hmotnosti, tak tohle, do tohle se to taky jako nějakým způsobem propisuje. Nějaká síla asi. Já si myslím, že to, jako, to neobelžem. Jakože ženy jsou silný 100%, ale prostě nějaká predispozice u těch mužů je, jako, že jsou trochu víc silnější. No. Tak tohle se to taky může nějakým způsobem. Tam je ten rozdíl, vnímám.
2: Casablanca. Pavel Sladký a jeho hosté, kteří zažili svět na vlastní kůži.

0: Na podzim 2023 si vyrazila na přechod Jižní Ameriky. A nedopadlo to.
1: A nedopadlo to.
0: Jak se zatím dneska ohlížíš? Mě by tohle hrozně zajímalo.
1: Ono to má teda jako silný background, ale jak se zatím ohlížím? Že to bylo dobře, že jsem to v tom nepokračovala. Že jsem byla prostě někde, kde jsem bejt v ten moment vlastně neměla, protože jsem na to neměla mentální kapacitu a vnímala jsem, že bych šla za nějakou svou hranici a když člověk není jako nastavený, že všechno, co mi do té cesty přichází, tak jako dobře dopadne. Já jsem byla spíš nastavená, že jsem byla jako ustrašená a tak mi připadalo, že to ty lidi cítí. To není jako, nepopisuju to takový to, že si to člověk přitáhne, ale prostě jako jiný člověk vycítí, jestli jste ve svojí jako síle a energii a dobrý, anebo jestli jste skořápka neštěstí, tak to se samozřejmě snadněji jako nějakým způsobem na takového člověka třeba jako zaměřuje, no.
0: A co se stalo vlastně? Nebo co byl ten background?
1: Se současným teda už mužem jsme se znali asi půl roku a on odjel lézt do Chamonix. Povedlo se mu něco vylézt, krásný, všechno dobrý a když pak scházeli ke stanu po ledovci, tak si nahoře urvali nějaké kameny, zasáhli ho do hlavy a měl krvácení do mozku. Přičemž já jsem vlastně to nějakým způsobem bylo hrozně zvláštní, já jsem mě vždycky jako vozívala, pak jsem mi přestala vozívat, říkám si, jako co se děje. Tak jsem spozornila, psala jsem jemu jako parťákovi, furt se nějakým způsobem neozýval, tak jsem si začala načítat jako informace, jakou cestu lezle, protože on mi to nějakým způsobem sdílel. A nakonec se dopadlo tak, že jsem prostě psala na nějakou lokální chatu, jestli o nich prostě neví. Ti mi napsali, že ne, že tam nikdo nedošel a ať kontaktuju prosím mé rescue prostě lokální, tak jsem jim začala volat a to bylo hrozně zvláštní, že jsem jim jako popisovala kdo, že to jsou Češi, že prostě lezli tady tuhle cestu a tak, kde asi mají stán. A pak si pamatuju, že jsem s nima mluvila asi 10 minut, krom toho, že neuměli moc anglicky, tak to bylo takový celý kostrbatý. A pak jako řekli, jo, Češi, jako Michal. A já jsem v tu chvíli věděla, že jako špatně, se jako záchranná služba ví, že, nebo horská služba ví, že jako Michal a Čech, tak jsem věděla, že jako to je špatně. A tak jsem se ptala, jako co se stalo, tak mi to popsali dost jako fatálně, že prostě se tam něco urvalo, že ho prostě zasypala kamenná lavina, tak já jsem si představila prostě rozšmelcovanýho člověka. No a tak jsem se ptala, jestli je v pořádku, žije, nebo jako co se děje a oni, že mi to nemůžou potvrdit, tak jsem si říkala, super, Schrödingerova kočka, prostě mrtvej a živej zároveň. Jo, tak potom mi dali kontakt na nemocnici a tak dále. Prostě Michala vyzvedla vrtule, převezli ho do nemocnice, my jsme tam za ním i byli potom s jeho tátou. A vlastně jsem procházela celý tady tenhle proces, kdy jsem jako nevěděla, jestli ten člověk jako bude vnímat, jestli mě pozná, jo, takovýhle různý obavy. A vlastně, když už potom byl doma, tak byl jako jiný. A vlastně nejde to úplně popsat, pokud s tím člověk nemá zkušenost. On vlastně byl schopen třeba pak už řídit, byl schopen jako chodit nějakým způsobem do práce, ale byl jiný z hlediska třeba nějaký jako... Třeba měl problém s tím, že mu věci připadaly, jako když jel metrem, tak mu to připadalo neuvěřitelně dlouhý. Jo? Zaměřoval se třeba, když se koukal na stromy, tak nevnímal strom, ale jednotlivý listy. Jakože fakt ten mozek funguje úplně jinak. A měli jsme dost jako komunikačních problémů, hodně měl nějaký, já bych řekla asi posttrauma, že hodně se jako lekal. Vlastně mu vadilo třeba, že dýchám, jo, protože mu to prostě jako ten mozek ho to jako přestimulovávalo. Já když jsem na něj chtěla mluvit, tak jsem se musela nadechnout, jít před něj a teprve začít mluvit. Jinak se prostě jako vyděsil takovým způsobem, že to vypadalo, kdyby ten člověk znovu umíral nebo se mu něco dělo. A vlastně tady tohle jsem celý procházela v moment, kdy jsem se chystila na tu cestu do té Jižní Ameriky. Takže já jsem měla pocit, jako, že se snažím jako... v tomhle vztahu s tímhle člověkem v takovémhle nastavení fungovat a ve stejnou chvíli jako plánuju něco, co jsem si říkala, co jsem chtěla jako dlouhý, já nevím, třeba rok a půl, jo, jakože jsem to fakt jako intenzivně plánovala, připravovala jsem se na to, připravovala jsem se na nadmorskou výšku prostě na přechod a připravovala jsem se na nějaký si jsem měla nějaký kurzy z první pomoci jako v horách, jo, i ty, co jsou schopen člověk udělat sám na sobě, jako nepodceňovala jsem to, učila jsem se, snažila jsem se učit i španělsky a tak, takže jako fakt jako 100% příprava z mý strany, pak tam přišlo něco takhle nenadálýho a já jsem si říkala, jako co teď, tak jsem to asi dvakrát, třikrát posouvala a no pak jsem nakonec jako odletěla, protože Michal už přesně byl schopen jako chodit do práce, fungovat prostě v tomhle směru jako dobře. A já jsem si říká, jo, to je prostě něco, co mě bavilo vždycky a odjedu, bude to nějaký odrazový můstek prostě, zase načerpám nějakou svou energii, protože ono se to nezdá, tohle člověk jako vyšťaví, já jsem prostě jako půl roku spala jenom na gauči, protože prostě to nešlo, jako by spát vedle sebe. No a odjela jsem a vlastně ještě když jsem dělala ty přípravy, já jsem pro mě byla v Argentině a rozposívala jsem si nějak balíky a tak a pak jsem se teprve dostala do Čile, kde jsem vyrážela a já jsem tam prostě jako zhroutila. Já jsem vlastně si neuvědomovala, jak moc intenzivně to na mě v průběhu toho času působí a byla jsem taková, nevím, vařená žába. Prostě to člověk jako nevnímá. Je v tom, snaží se v tom fungovat a jak mě z toho vystoupí, tak to na něj všechno jako dolehne a já jsem začala mít různě jako úplný úzkosti, jako já nevím, panický a taky fakt jako jsem nemohla dýchat, myslela jsem, že umírám a v tomhle člověk teď sám někde prostě v Chile a jako v, takhle bych měla půl roku teď jít, no tak to jako neexistovalo, že jo. A bylo to jako náročný z toho hlediska, že jsem jako naslibovala. Měla jsem různý jako partnerství, ať už to, že jsem, když jsem šla do Istanbulu, tak jsem dělala sbírku pro Banát, pro českou komunitu, tak tady jsem se zase vymyslela, že pro českou komunitu prostě v Argentině udělám uděláme jakoby sbírku na to, aby se rekonstruovalo vlastně jediný československý muzeum v Latinské Americe. Jo, takže úplně jsem jako viděla, že tam je nějaké provázání, že prostě to dává smysl ze spoustu pohledů, ale já jsem byla jako rozbitá vlastně psychicky, mentálně.
0: Tohle byl nějaký další přídatný
1: no,
0: tlak.
1: No ano, samozřejmě, vlastně samozřejmě. Byly tam i nějaký partnerství, co týče jako outdoorového vybavení a tak, takže nějak, zároveň samozřejmě, když jsem dělala tu sbírku, tak jsem chtěla, aby o tom lidi věděli, takže jsem s tím šla do médií, udělala jsem tiskovou zprávu a teď prostě člověk stojí před tím rozhodnutím, že jako nemůže, jako já jsem jako nemohla, to prostě, já když teď ještě zpětně vidím, jak jako moc jsem byla v háji, tak je to, to by nešlo, jo, to by prostě nešlo a já bych mohla putovat další týden a dopadlo by to stejně, jo, jako prostě bych se, já jsem se prostě rozsypala, jak, jo, prostě jsem se rozsypala. No a bylo mi jasný, že to jako musím všechno jako odkomunikovat, ale musím říct, že jsem jako vděčná za ty lidi, se kterými jsem se vlastně v tomhle směru spojila, protože to všichni chápali. Já jsem jim nemusela vysvětlovat tady tyhle velký detaily. Jenom prostě někdy se člověk připraví po všech směrech jako technicky, fakt jako fyzicky a prostě pak může přijít něco, co nepředpokládá a tam se to prostě zhroutí, no. A nebylo potřeba jako vysvětlovat, proč. Oni jako všichni říkali, hele, dobrý, nevadí, jako zkusila jsi.
0: Děkuju moc, že s náma tohle takhle otevřeně sdílíš. Jak to probíhalo, jaké pocity ti to navozovalo. A já myslím, že z toho úplně jasně slyšíme, že jako ta zátěž už v době po tom úrazu byla enormní a někde se to muselo projevit a nevím, jestli jsi zvažovala vůbec nějakou variantu, třeba zůstanu tady dva týdny, třeba nevím, nějakou dobu, jenom v nějakém relaxu a potom zkusím odložit jenom tu cestu vyrazit později, nebo tu, v tu chvíli to vůbec nepadlo v úvahu, protože jsi byla prostě v tak špatném stavu, že to bylo jasné.
1: No, jakoby se potom vrátila a vlastně vrátila jsem se někam, kde mě někdo nechtěl, to je taky jako důležitý, protože ten partner měl pocit, že teď má jako půl roku na to se dát dokupy, protože vlastně on potřeboval tu energii hlavně pro sebe, aby se jako uzdravoval. A teď mu ten jeho plán vlastně narušuju, jo? Že mu vstupuju zpátky do toho života a vlastně on nemá ten prostor. Takže jsem měla pocit zaprvé, že se vracím někam, kde mě někdo nechce. Takže se mi nějakým způsobem jako rozpadal partnerský život. Ve stejnou chvíli jsem věděla, že původně jsem si říkala, je, přejdu to, tak třeba zase udělám přednášky nebo napíšu knížku, takže jakoby už v ten moment jsem za to dala nějaký peníze a věděla jsem, že jakoby tohle to nebude, takže jsem měla nějakou jako ani jako práci v podstatě. A když jsem se vrátila, tak ještě jsme pochopili, jako, že nám to fakt jako nejde, abychom vedle sebe jako soužili, protože mě se v tom jako špatně existuje, protože mám pocit, že musím furt jako našlapovat po špičkách, protože mu to prostě nedělá dobře, mě jako často padají věci z rukou a tak, tak to bylo jako velký špatný, takže prostě jsem furt jako, cítila jsem jako na sebe tlak, že jako se nesmím projevovat a on zase, že mu všechno jako ho prostě intenzivně dráždí, takže jsem se potom jako odstěhovávala ještě, jako nerozcházeli jsme se, ale museli jsme se odstěhovat, abychom každý měli ten svůj prostor. Takže jsem vlastně všechny takové ty zásadní věci, na které se člověk v životě spoláhá jako takový stabilní, jako aspoň mám práci, nebo aspoň mám vztah, nebo aspoň mám bydlení, mě se to všechno jako rozpadalo. A takže jsem se dokázala představit, že bych se jako někam vracela a v něčem pokračovala. A teda ještě zásadní je, že už v ten moment, když se jako Michalovi stal ten úraz, tak jsem jako v té cestě, jsem cítila jako, jak nemám pocit, že je to důležitý. Už ten moment, kdy se mu to jako stalo, tak jsem jako přemýšlela, jestli vlastně to dává smysl tam jet, jo, že tam krom toho, že byl jako intenzivní ty měsíce potom jeho úrazu, ta rekonvalescence, a než já jsem odjela, jak to bylo jako intenzivní psychicky, tak zároveň já jsem jako vnímala jako to, ale není to důležitý v tom životě, jako chodit někde půl roku sama. Takže i když mi už pak bylo líp, ale to jako musím říct, že já jsem se z toho dostala asi rok, protože ve chvíli, kdy Michal se jako zlepšil, tak já jsem na to ještě víc spadla, protože fakt jsem se jako konečně mohla jako pořádně uvolnit a projevily se různý jako, no v podstatě deprese, jakože měla jsem jako diagnostikovaný, tak jsem prostě vnímala, že fakt mi to změnilo nějaký žebříček hodnot, ten jeho úraz. A vnímám, že mi to zůstalo. Respektive ne změnilo, on mi ho roztříštilo a mám pocit, že se teprve skládám, jako furt. Vlastně už je to delší dobu, ale postupně jako zjišťuju, kdo jsem já, protože mi připadalo, že to bylo tak intenzivní, že mě to fakt změnilo a nejsem stejný člověk. Takže teď jako nově zjišťuju, kdo jsem.
0: Já jsem teďka strašně rád, že jsme začali tou svatební cestou po Švýcarsku, protože všichni jo, už vědí, že to má happy end.
1: Že to má happy end, no, má
0: že jste
1: happy
0: spolu
1: end.
0: Pořád.
1: No. Jo.
0: A že jste se vzali, že jste tohle to prostě zvládli.
1: No, bylo to náročný, ale vlastně myslím si, že zásadní je to, že Michal už je stejný, jaký byl. Já jsem vlastně, bylo i zajímavý, když se už jako zlepšoval, tak bylo těžký jako v jednu chvíli toho člověka podporovat, jako třeba se ještě zlepší, jo, jakoby netlač na pilu, ale ve stejnou chvíli ten člověk už po nějakém čase potřebuje, aby ho přijímala takový, jaký je. A ne, že tohle ještě nejsi ty, možná se zlepšíš. Jo, a tam prostě jsem v jeden moment si musela říct, jako, i když bude takovej, chci s ním být. A jako bylo těžký najít ten balans mezi tím, jako kdy je ten moment. Jakože jo, tak jo, komituju se, je to dobrý, prostě půjde to. A musím říct, ve chvíli, kdy jsem si to řekla, tak se ještě o 300% zlepšil. Jo, jakože fakt. A teď jako nepozná to na něm člověk vlastně. No, a tohle je velký happy end, jakože ten mozek má neuvěřitelnou funkci nějaký rekonvalescence, trvá, ale vlastně u něj to dopadlo extrémně dobře, protože jsem byla i v jedné neziskovce, která teda dělá s lidmi se získaným poškozením hlavy, vlastně ne s narozením, ale teda, že se stalo následkem nějakého úrazu a vlastně jako ta hlava je hrozně křehká, jako šíleně. A taky jako hodně zajímavý, jak se říká takový to, peníze si do hrobu nevezmeš, tak musíš nazbírat zážitky, musíš nazbírat prostě tady tyhle věci a vlastně si třeba to, jaký seš, je důležitý a tak. Jenom, že jako jeden šutr a může vám to všechno vzít. Ani tohle není, jo, to je hrozně zajímavý, že fakt ani tohle vlastně není ta jistota, jakoby, že peníze si do hrobu člověk nevezme, ale on si možná nevezme ani ty vzpomínky, jo, ani ty zážitky, protože prostě může se stát něco nedadálýho, anebo prostě člověk stále nemá Alzheimera a taky si nevezme ani ty zážitky, ani ty vzpomínky. Jo, ty jsou důležitý v ten moment, ale no.
0: Mě to nepřestává fascinovat, milí posluchači, milé posluchačky, jak často se tady v Casablance bavíme o hluboce osobních věcech, i když bychom se jakoby měli bavit o cestování, ale je to tak propojené, je to tak intenzivní v našich životech, že se to dotýká právě věcí, jako je strach, životní jistoty, budoucnost, partnerství, všechno, prostě cokoliv. Jak strašně osobní téma to cestování prostě je a mě by teď zajímalo, jak se to promítlo, tahle celá etapa tvoje životní i partnerská, do všeho dalšího cestování, co teďka podnikáš, a zvlášť když průvodcuješ. To znamená, máš sebou lidi, za které zodpovídáš, kteří třeba taky můžou dotáhnout na tu výpravu nějaké vlastní potíže, a ty seš tam pro ně.
1: Jo. No, tak jak jsem říkala, prostě mě to nějakým způsobem změnilo intenzivně. Vnímám, že už teď tolik nepotřebuju. A nebo jsem i potom vlastně po týdnu v Americe nebyla schopná bejt sama. To bylo taky zajímavé, já jsem prostě nemohla bejt sama, já jsem potřebovala lidi. A teď vnímám, že už nemám tak intenzivní volání na tom potom bejt sama, jako už to zvládám, občas taky jako jdu na nějaké, třeba jsem šla Peaks of Balkan sama, bylo to jako super, myslím si, že mi to pomohlo nějakým způsobem, ale prostě už tam nemám tady tohle intenzivní volání, vnímám, že ty důležitější věci jsou trošku někde jinde a zároveň, no, rozhodla jsem se vlastně průvodce. Já jsem průvodce už od nějakých 18 let a shodou okolností jsem pak začala teď dělat pro jinou cestovní kancelář. A musím říct, že to je jako něco, co mi extrémně sedí, protože jsem tam jako ve skupině lidí a můžu jim ukazovat, to je jako vždycky popisuju, že někdy mám pocit, že to jakoby není práce, která jako mění lidem životy. Prostě není to, že tady někoho zachraňuju, není to nic jako heroický, není to nic velkýho, ale ve stejné chvíli si říkám, teď to je skvělý, jakože ty lidi mají nějakou dovolenou a já mám možnost s nima strávit jako jejich nejhezčí možná jako období toho roku, protože prostě ta dovolená, to cestování je pro ně nějakým způsobem highlight, takže já jsem s nima v těch jako nejhezčích okamžicích pro ně vlastně.
0: A máš taky moc jim je třeba úplně zkazit.
1: No, samozřejmě ano. Je tam určitá zodpovědnost, vlastně poměrně velká teda, ale no, ale to vlastně hezký, jo, takže já vždycky, když mám pocit takový to jako, tak tady jenom průvodcu, tak si řeknu vlastně ne, to je super, protože mám možnost lidem tvořit zážitky. Takže to je hrozně fajn. A tak, jak jsi říkal, no, lidi na ty cesty, na ty výpravy přinášejí různá témata. A někdy se to projeví, že jako se v průběhu té výpravy vůbec nic tak hlubokého neřekne a jindy fakt člověk sedí u ohně úplně s cizími lidmi. A to si myslím, že je zásadní, proč se to děje. Že jsou to cizí lidi, protože člověk má nějaký pocit jako třeba už je nikdy nepotkám. Je to nějaký jako snaží, je to nějaký jiný background. Já jsem to vnímala, když jsem byla mladší a stopovala jsem, že jsem úplně s cizími lidmi byla schopna prostě probírat věci, o kterých jsem se nikdy nebavila ani s těmi nejbližšími, protože prostě člověk se nějakým způsobem uvolní a možná má pocit, že fakt ty lidi už nikdy nepotká, že nebude potkat na denní bázi, takže se tam fakt jako otvírají zajímavý témata. Přijde mi i krásný, že minimálně mě na ty výpravy fakt jako jezdí lidi, kteří neodsuzují, že jsou fakt taky hodně otevřený a vyslechnou ty druhý. A je hezký, že si navzájem jsme schopni vyslechnout a třeba dát i nějaký názor, protože tam jsou jako různý skupiny lidí věkově i zkušenostma, takže občas člověk z toho já z toho hodně často odjíždím, že jsem se něco novýho naučila.
2: Casablanca. Cestovatelský podcast Pavla Sladkého.

0: Posloucháte Casablanku, cestovatelský a outdoorový podcast Radia Wave. Dneska s Nikolet Ficek-Havlovou bavíme se o cestování a všech různých dalších souvisejících věcech, které se prolínají jejím životem. Kdybych měl sáhnout ještě taky hlouběji do historie, tak ty máš jednu australskou etapu za sebou. Je to tak?
1: Je to tak, no. A také anglickou. Já jsem se studovala vysokou školu v Liverpoolu v Anglii. A pak jsem na půl roku odjela do Austrálie vlastně na jeden semestr, který se mi v rámci školy počítal. Byla jsem tam taky v rámci studia. No. Takhle. Popisovala jsem vždycky, že Austrálie je místo, kde se mi vytvořil takový druhý domov. Protože tady ty nějaký psychický jako potíže, nebo jak to nazvat, mě provázejí tím životem jako častěji, že jsem měla i na vysoký nějaký takový jako mentální struggles prostě. A když jsem odjížděla do Austrálie, tak mě tam nějakým způsobem mě jako uzdravila, to popisuju. Takže bylo to jako moc hezký, krásně na to vzpomínám. Párkrát jsem přemýšlela nad tím, jako když jsem byla, že bych nebyla mladá, ale mladší, tak že bych tam šla jako na magisterský studium a pak z toho nějak jako padlo. A pak jsem si uvědomila, měla jsem furt tendenci, že bych se chtěla vrátit. A pak jsem si uvědomila, že vlastně ty vzpomínky, které na to mám, byly zprostředkovaný díky tomu zase, v jaký jsem byla životní fázi, kdo tam se mnou byl, že jsem byla na vysoké, že to bylo takový, jako že má člověk možná nějakou furt menší zodpovědnost a že vím, že by to bylo jiný, jo, a že bych se měla tendenci vracet za tím, co bylo, ale ono by to bylo jiný, takže už jako vnímám, že už to volání tak silný nemám, jako vracet se tam. A zároveň já jsem teda člověk, který rozhodně chce bydlet v Česku. Já, jakoby ta zkušenost z té Anglie a z té Austrálie mě přesvědčila, že moje doma je tady prostě v Česku. A neznamená to, že zrovna v Praze nebo v Havířově, ale prostě v Česku, kde mám ty lidi, kde máme prostě společný vtipy, kde máme společný třeba nějaký filmy. Jo, to je neuvěřitelný, jak jako zásadní ty věci jsou. On to člověk fakt vnímá, že delší dobu žije v zahraničí. Jak moc vlastně má to pojítko s těma klidně i cizíma lidma, kteří ale vyrůstali v té stejné kultuře. A já prostě vnímám, že jako miluju Česko. Jakože jako máme svoje mohy, zajisté, ale jako prostě to, že mám s těma lidmi něco společného, ačkoliv se neznáme, ale vyrůstali jsme na stejném místě, tak pro mě je to zásadní. Takže do Austrálie se nemám tendenci nějakým způsobem vracet a mám to jako krásnou vzpomínku.
0: Anglicky umíš, Aussie akcent by si adoptovala, ale to neznamená, že se dáš úplně takhle přesadit.
1: No hlavně ve spoustě zemí je člověk vždycky cizinec. Jakože může tam žít prostě 5, 10, 15 let, ale vždycky je cizinec, mi připadá. Jako nevím, jak dlouho by tam člověk musel žít, možná 25 třeba, aby jako ho brali. A jsou země, kde člověka nepřijmou vlastně nikdy. No, třeba to Švýcarsko.
0: Tak Švýcarsko je spíš taková uzavřenější země nebo národ.
1: Ano,
0: no.
1: Je, no.
0: Takže v něčem tam působí elitně a tím pádem trochu nepřístupně a taky velmi zorganizovaně.
1: Je velmi, velmi zorganizovaně, jako, no, ano. A vlastně to je to, co já mám třeba na cestování radši, jako ty země toho východu, kde jsou ti lidi takový jako silný, takový jako možná nedostupný na první dobrou, ale prostě jako ošlehaní tím horským větrem v podstatě. Jo? Tady tyhle národy mám hrozně ráda a vychází to z toho jejich podnebí a ty historii a tím, kde žijou. Že? Takže já mám radši tady fakt jako trošku jiný národy. Jako Švýcarsko bylo krásný na vizuálno, jsem ráda, že jsme to absolvovali, ale už vím, že jako bych se tam nepotřebovala vracet třeba za nějakým takovýmhle přechodem hor. Jo, že třeba by to mohlo být krásný, co se týče právě nějakého lezeckých cílů, že fakt tam se člověk zaměří víc na to sportovno, víc než na to objevování, protože v tom Švýcarsku jako není, je to západ. No, je to západní země prostě, není tam prostě něco tak jiného jako u nás.
0: Máš nějaké východní přísliby teda teďka před sebou, nějaké cesty, ať už by to byl teda Balkán, východ Evropy, střední Asie?
1: No, tak východ, tak Turecko je taky východ. No, jedeme do Turecka. Teď v sobotu letím do Turecka, co je dneska. Takže za dva dny, no, to je čtvrtek. Takže v sobotu letíme do Turecka, letím teda jako průvodce a jdeme přechod Kačkaru a následně výstup na Ararat na 5000. Takže to bude Hezký. Myslím si, že bude hezký, snad vyjde počasí, bude tam zima, i když vyjde počasí, takže jako minus 20 nahoře úplně bez problému. A jo, těším se. No. Vlastně tady tyhle věci jsou trošku náročnější z toho průvodcovského hlediska. No, jako už je to vysoko a člověk fakt musí jako dávat, vlastně dbát na ty lidi hodně.
0: Takže v době, kdy budete tuhle Casablanku poslouchat, tak Nikolet už bude někde nastupovat na svahy Kačkaru, což je to pohoří na severu Turecka, vlastně při Černém moři. Hodně se tam pěstuje čaj, je to oblast proslulá tímhle ctím, takže se vracíš za horama, ale třeba i za nějakou gastronomii tureckou, nebo tu moc nestíháš?
1: No, tak já teda, to o sobě vždycky člověk řekne, když nejí maso, ale já teda nejí maso. Ale jo, takže jako gastronomicky je to, to je jako obecně na těch výpravách jako velmi náročný. Já musím říct, že teda nejhorší země, kde jsem teda byla, co týče jídla, jakožto vegetarián, tak bylo Mongolsko. To jo, jako, jo. No, hrozný. Ale o tom se tady nebavíme. Já mám Turecko hodně ráda. Vlastně už v moment, kdy jsem šla do toho Istanbulu, tak proč jsem si zvolila třeba ten Istanbul, bylo, že já jsem vlastně nikdy předtím v Turecku, respektive nebyla, v Turecku jsem vlastně byla, ale nebyla jsem prostě v Istanbulu a já jsem si říkala, že si chci zvolit místo, který, kdy vyjdu z domu, kouknu se tak jako, udělám si kružnici a kouknu se, kde je to nejvíc jiný, že jo, to je ten Istanbul jako nejvíc jiný na to, že se tam dá dojít, takže tam jsem si vytvořila už mnoho jako pomínek a vlastně tam mám jako intenzivní propojení a Turecko mě baví. Vlastně ho mám hodně ráda. I co se týče jako čajů, přesně, jakože klasicky prostě čaj, cukr, to tam jedu celou dobu a ještě mám ráda hrozně. Ano, přesně, skleněná.
0: Skoro na červená barva. Ano. Ježíš, dostávám chuť.
1: Jo. A ještě mám hrozně ráda ajran, takže ten ještě jako, jo. Ten si kupuji v Česku, jakože když můžu, tak to je dobrý, no. A jo, no.
0: Tak díky, že jsi s náma podělila o všechny svoje zážitky a příběhy. Šťastnou cestu do Turecka přeju a díky moc, že jsi přišla do dnešní Casablanky.
1: Děkuji za pozvání, Pavle.
0: Loučí se i Pavel Sladký. Já se s váma budu těšit na slyšenou už příští týden u další Casablanky. Do té doby se mějte krásně. Ahoj.
2: Casablanka. Svět na dosah v cestovatelském podcastu Pavla Sladkého na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: o mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Dnes od 8 večer na rádiu Wave. Boys.
1: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Posloucháte reprízu pořadu.
1: Slejvák. Podcast o novinkách z digitálního světa a popkultury. S Vilmou Svobodovou a Mírou Harantem na Rádiu Wave.
2: Čau Vilmuš.
3: Čau Miruš.
2: Ahoj
3: Aquababes.
2: Takhle daleko. A ahoj všichni, kdo jste dorazili sem na podcastovnu do Davidský klubovny. A my jsme se rozhodli, že bychom právě chtěli tenhle ten živák udělat o něčem, co už teď vlastně oslavilo 12 let od úplně svého vzniku. To byly Aquababes, který vznikly v roce 2014. A my jsme na to narazili v jednom náhodném díle Slejváku. A pak se vlastně...
3: strhla lavina. Jako to mělo takovou odezvu.
2: Sugar Danny to sdílela normálně.
3: Mm-hmm. A to je, jakoby, to je ten milník už. Jo? Tam si řekneš I made it prostě.
2: takže jsme si říkali, že to je úplně super jako příležitost to spojit. A
3: taky pozor, co nás spojuje, jsou vodní prvky. Slivák Aquababes. Já jsem to musela říct prostě. Mám to napsaný, musela jsem to říct. Tak a my jdem teda na to. Koho tady dneska máme?
2: Tak my tady rádi přivítáme...
3: Elišku Zoubkovou z ročníku 2014. Eliška zamávala, výborně. Potom Ilonu Vobejdu z ročníku 2015.
2: Z ročníku 2015 taky Moniku Pavlačkovou.
3: A z ročníku 2016 Sabinu Olajve. Takzvaný výběr z hroznů, výběr z Aqua hroznů.
2: Mě zajímá, jakoby, když tady teďka vlastně jsme a sešli jsme se tady kvůli Aquababes, jak jakoby na to první věc, co vás vlastně napadá, když se na to vzpomenete, klidně pojďme po pořadě od teda roku 2014. Jaký to je vlastně tady sedět po vlastně více jak 10 letech a teď tady vlastně se bavíme o tomhle?
4: Tak úplně jiný život. Jako jedním slovem úlet prostě. Jako to, že jste na to vůbec zavzpomínali, tak se mě donutilo zavzpomínat. A fakt už to beru jako... Já nevím, já už tomu sama nevěřím prostě. Ani té fotce už nevěřím, jako že to jsem já. Takže ještě jste mě teďka vyhmátli na té úžasný dovolený kolt, mateřská dovolená. Takže to už je jako úplný sci-fi pro mě. Ale úlet a úplně skvělý zážitek a jsem ráda, že jste mě donutili zavzpomínat. Díky.
3: A Eliško, kolik ti bylo vlastně tenkrát na tom castingu?
4: Bylo mi 20. Nebo 19 na castingu, no nic takového.
2: Sabino?
5: No tak asi řeknu taky úplně jiný život. Předtím jsem se tak asi i nějak hledala, nebo že jsem chodila na konzervatoř, že jo, a takže teďkon se zpěvem už i živím, tak vlastně je to všechno jiný, ale jsem hrozně ráda, že tady můžu vidět holky a vlastně Elišku jsem ještě nikdy v životě neviděla a že vidím tady naše, moje kolegyně Aquababesový a díky za to.
6: No, mě v té době bylo 16, takže pro mě to bylo takové jako otevření do světa, show businessu, hudby. Hodně jako rychle jsme tak do toho spadli, bylo to takový velký, zajímavý a jsem vlastně za tu zkušenost strašně vděčná a vlastně jsem tam mezi holkama, myslím, byla určitě nejmladší, takže pro mě to bylo ještě takový, jako že najednou jsem byla mezi holkama, který se hudbě a zpěvu věnujou jako dlouho. A no, byla to velká, velká zkušenost a hrozně ráda na ní vzpomínám.
3: Já to potvrdím i tvým medailonkem, kde zní, i když je kapelovým benjamínkem, rozhodně ji nepřehlédnete a nepřeslechnete. Takže to je Monika.
5: To každopádně.
3: A co Ilona?
7: No, já jsem velmi pobavená. Já jsem si vzpomněla na věci, které už jsem úplně vytěsnila, což je taky vtipné.
3: Snad je to dobře a ne špatně.
7: Jo, jo. Ale je i vtipný, že podle mě holky vypadají pořád stejně. Tady ty tři aspoň. A jako když na to koukám, tak je to hodně dobrý retro, no.
3: Ty jsi byla totiž podle teda vašich nadřízených a zaměstnavatelů nepřehlédnutelná zrska.
7: No, to ze mě udělali,
3: to jste udělali. Ale ty jsi s tím byla v pohodě.
7: No
3: to
7: jasně,
3: to bys to líbilo.
7: Jasně.
3: Nenutili tě říkat, že si to líbí, opravdu si to líbilo.
7: Ne, opravdu se mi
3: to
7: líbilo.
3: To je krásný.
7: Já jsem šla vlastně na konkurs, jsem měla po hodně dlouhé době svoji přírodní barvu, hnědou. A vlastně najednou přišlo jako jo, vy jste dobrý, ty jsi černá, ok, tebe necháme blondětou, tebe trošku stmavíme, Anetku dali trošku do vínová. No a já jsem měla teda tu největší změnu, jako i v té barvě, i v tom katu, takže tam to bylo jako hustý. Ale tak vidíte, slušelo mi to, takže je to dobrý.
3: A pořád sluší.
7: Ale ještě bylo vtipný, že jsme jako zástupkyně našeho ročníku nejmladší a nejstarší.
3: To bylo schválně, že jo?
6: Ale není to poznat, která.
3: A vy teda jste ze společného ročníku, i když teda ty Moni si pak měla trošku jinou cestu, ty se z odholek, ještě se k tomu vrátíme, oddělila ne na základě nějakých pří, ale na základě spíš nějaký jako tý pracovní vize, by se dalo říct.
6: Jo, to je pravda, holky si vlastně pak na konci udělali vlastní kapelu a to vlastně bylo i stejně s prvním ročníkem, je to tak? A já jsem si tak šla svojí vlastní cestou, myslím si, že jsem potřebovala i trošku pauzu po tom velkým šoku a já jsem si vždycky skládala věci sama, chtěla jsem si prostě stvořit sama v pokojíčku, takže tak to bylo.
2: My jsme vás poprosili, my jsme dělali v tom Slejváku tehdy to, že jsme řadili ty písničky Aqua Babes podle toho, jako která nás bavila nejvíc a nejmíň. Takže my bychom se teďka udělali takový průřez s těma písničkama a poprosili vás, abyste nějak společnými silami je pokusili se seřadit. Teda přejdeme na tu první. Která to vlastně celý jakoby začala. Tehdy tam ještě nebyly ty makeovers takový, jako se začaly dělat později, že jo? Je to tak, Eliško?
4: Hele jo, jako já jsem prošla nějakým makeoverem, udělala se ze mě taková víc jako dozres, vlastně měla jsem tam mít tuhle tu barvičku. Karol se podle mě stříhala docela dost, ale ještě to nebylo takový. Já nevím, jestli se k tomu dostaneme nebo ne, ale my jsme vlastně...
2: Ale klidně můžeš, co tě teďka napadá, ať to ne, ať to nezapomeneme.
4: My jsme vlastně šli do toho s tím, že je to další holky. Takhle nám to bylo podaný. Mm-hmm. Takže my jsme šli do toho, že neděláme reklamu, ale že jsme další skupina pod Verzlem, kterou teda sponzoruje Karlo Vody a s nima teda musíme natočit reklamu. Ale takže tam nešlo asi o takový makeovery, jakože o to dát nějaký holky dohromady, udělat z nich jakoby skupinu, písničky a my budeme jako vystupovat a tak, no.
2: Jo, to bylo přesně to, co se teda vlastně prezentovalo před tím castingem, bylo to, že to bude vlastně dívčí skupina, která udělá reklamu, ale ve finále to vlastně bylo spíš jako naopak, jestli se nepletu.
7: Promiň, omlouváme se ti.
4: Úplně v pořádku. Všechno je tak, jak má být, ne? Tak
2: no a ještě jenom, jaký to je slyšet teda teďka, neříkej mi baby.
4: Hele, to je ale hrozný tune, jako jo. To je fakt skvělý song, který se ti zarije po nich. To je pop shit, jak mi má pop shit bejt prostě. Se vším všudy. Až na to pití. Ale je to skvělý textově, to teda, že jo, to má svoje, jako... Ale jo, za mě je to prostě banger vlastně.
3: Tak často ty písničky mají vlastně známý slavný skladatele, že jo, producenty.
2: Na to se zeptáme,
3: takže nebudu spoilerovat, ale každopádně, co můžu spoilerovat, jsou, co má vlastně společného jako parta mladých zpěvaček a ta voda, že jo, že jakoby přece jenom má to být reklamní produkt. A AI shrnutí, což je jakoby věc, který se snažím vyhýbat, mi naznačila, že to je jakoby oslava mládí, dívčí síly, čistota, láska a že to jsou prostě věci, které jakoby souvisí s vodou. Jo? Tak jakoby nevím, jestli to tak cítíte. Ale jako já třeba jakoby minimálně, jak se tam brouzdáte v té vodě, tak já se chci třeba taky někde brouzdat, nechci se napít úplně. Ale jakoby takže, no, ale jako něco to se mnou dělá a banger to je rozhodně.
2: Právě teda přejdeme k tomu, proč je to takový banger, protože pojďme na druhou otázku, to znamená, pokud máte otevřený Kahoot, tak si ho zase vemte. Členové nebo členky, který kapely jsou v Song Credits Neříkej mi Baby? Červená One Direction, modrá Fifth Harmony, žlutá Little Mix a zelená Five Angels. Ze který skupiny pochází původně tady ta písnička? Ještě zbývají vteřina. Yes, není to Five Angels, ačkoliv si to spousta lidí myslela evidentně, je to Little Mix. Doslova tam jsou vlastně všechny členky podepsané v těch song credits a pak je tam vlastně jenom text a to jak Single X. Je to tak.
4: To jsme teda nesměli říkat, ale Ondřej Ládek, ano.
2: Ondřej Ládek, tak. A u těch dalších písniček to vlastně bylo, jako už to nebo mě možná zajímá, jako vlastně, jestli víte, jak se k tomu dostali tehdy, že to vlastně byla skrečnutá Little Mix písnička a jak se to dostalo jako k vám potom?
4: Víš, že nám tehdy, podle mě, pokud si to dobře pamatuju, a myslím si, že ale jo, bylo řečený, že to bylo ještě jako nabídnutý Bíbrovi snad, že jako takhle ještě k tomu máme vzlížet, že to je fakt jako unikát. A možná jo, že jo. Ale jinak jsme o tom vlastně nic moc nevěděli a tohle jsem se dozvěděla až ex post vlastně. Mm-hmm. Takže nevím, jak se k tomu kdo dostal. My jsme vlastně to bylo s Robertem Burianem, a ještě tam taky hrál roli Honza Gajdoš, tak nevím, kdo z nich se k tomuhle pokladu jako jak dostal, protože to je absolutní jako nonsens, ale jo, jsou tam prostě vypsaný, ještě jsem se na to dneska snad koukala, abych jako se připravila, víš co. A jsou tam vypsaný fakt všechny, takže hustý.
2: Jo, já jsem z toho byl úplně jako v šoku vlastně a pak jsem si řekl, a vlastně to dává smysl, protože jakoby, já se pamatuju, že mi to jako jsem to nedostal z hlavy tehdy a vlastně doteďka jsem to nedostal z hlavy, jakože doteďka to znám na spaměť. Pojďme na další ročník a to tady bude Čistá jako láska.

0: tady ty makeovers už byly výraznější. Dokonce já si pamatuju, že jsem koukal na ty medailonky a tam bylo vlastně vložen pak sekvence na konci toho medailonku, k tomu se vlastně asi taky dostaneme, na co může pak podívat, a to, jak se jakoby teda ta vizáž proměnila. Ty jsi už o tom vlastně mluvila, Ilono, ale jak na to, Moniko, vzpomínáš ty?
1: Mě moc z toho nezměnilo, mě akorát střihli tady jako předek, aby dát takhle nahoru, takže u mě ta změna nebyla moc velká. Vlastně jsem s tím byla docela spokojená, ale všichni si pak mysleli, když se na to koukali, že mám krátký vlasy, jak to tak to, a přitom jsem měla mega dlouhý.
0: A jaký to je teďka to slyšet?
1: Já to poslouchám jako dvakrát denně, takže to je jako vrchol mojí hudební kariéry, takže já jsem na to jako pyšná. Jakoby pro mě to není to, já to fakt často poslouchám. Jak je to pro tebe, Ilčo?
2: Já to mám dost podobně. Tak tohle už asi nepřekonáme, Moni, promiň.
3: Ještě, Moni, ty jsi jednou na svém Instagramu vzpomínala na natáčení tady toho klipu a na praskání balonku plněným vodou s připínačkem přidělaným na dlani,
1: ano,
3: pod patcích. Tak pamatuješ si to živě doteď?
1: Já si to pamatuju, to byl fakt jako velký set. Úplně si pamatuju, jak nás vyzvedávali v noci autama, přijeli jsme tam někdy v 5 ráno, dělali nám make-up 2 hodiny, měli jsme tam každá svůj pokojíček, kde jsme spali, prostě než jiná měla natáčení a tak. A pak vlastně všechno bylo real, že to nebylo žádný AI-ko, bylo to, že jsme měli fakt špendlíky na rukách a byly tam balónky a takhle jsme je praskali. A ty šaty jsme měli jenom dvoje. Takže vlastně to se muselo jako povíst, aby jsme se u toho ještě hezky tvářili, protože pak jsme měli jako pouze jeden další pokus. Prostě měli jsme 2 pokusy na to, aby ty šaty nebyly hnusný a mokrý.
4: No, já k tomu musím dodat, to natáčení, to byl naprosto totálně neskutečný za mě Hollywood hadra. Jako. My jsme 3 dny prostě bláznili, jeden den se jenom fotilo, druhý den jsme jenom tancovali. Jsem si našla, že jsme tancovali tu choreografii 120krát.
1: Na těch podpatkách, jako fakt od rána do večera. A já si pamatuju, promiň, já ti do toho skočím.
4: Ano,
1: protože to musím říct, já jsem ta, co hodně mluví. Takže, to musím říct, protože my už, když jsme to fakt jako tancovali po 70. Tak já si pamatuju, jak vždycky tam máme ty momenty, kdy se jako otočíme a nejsme vidět a máme tam prostě takhle jsme se zadu, tak my jsme si úplně říkali na to. Nesnáším to. Vždycky domů. Tak to fakt jako vypadalo, jo.
4: To jsme podle mě reálně říkali vždycky.
1: Jako reálně fakt to tak bylo. Úplně jsme to už pak jako nenáviděli.
4: Já jsem teda s dovolením ještě přinesla relikvie. Mám tady relikvii smrti.
3: Wow.
4: Prosím pěkně, můžete si na to klidně šáhnout.
3: Pane bože, a ty máme i na té fotce, že jo? To mě teďka ořízla.
4: A to pozor, já jsem ještě takový magor, že na to mám ještě ty nálepky, aby jsme nezničili to studio.
3: Wow. To jednou vydraží.
1: A budeme to tady dražit dneska.
4: A jako pozor, jo, jako ono to vůbec nejsou vysoký podpatky. Já jsem byla zvyklá nosit i 12 cm štekle, ale to je fakt tak strašně nepohodlná bota, že to normálně obujete a chcete to okamžitě sundat. A my v tom prostě byli 3 dny. Kompletně celé.
1: Ale hlavně tohle tam bylo kvůli tomu, že oni je pak chtěli vrátit, ty boty. Ale oni byli tak jakoby nechutný, že to nemohli vrátit, takže máme je dodnes, já mám taky. Juchu, nemáme
4: to je jediné, co nám vlastně jako zůstalo potom, protože kostým jsme si dechat nemohli ani. Jako a přitom byli 2, že proč by nám jeden nemohli dát? Jako.
1: Kam by si to vzala, promiň.
4: Nevím, schovala bych si to jako relikví do skříně, jako svatební šaty vedle toho.
3: Ty jsou zrovna vidět, ty boty.
4: Ne, ale to ještě k těm botám. My, když jsme dělali fitting a vybírali nám boty, tak my jsme tyhle strašně chtěli, to jsme ještě nevěděli, že jsou nepohodlný. A oni je strašně nechtěli, protože byli nejdražší ze všech těch bot.
1: Vůbec jaký tak, z Itálie, prostě italský.
4: No fakt byli jako hodně drahý. Ale ještě jsem chtěla říct k tomu tancování. My jsme tančili na tu písničku, když byla 2x rychlejší. Ono se to tak dělá, že se to pak v postprodukci zpomalí, takže když si to představíte. Já jsem tvá jediná, čistá jak láska, prohlédná jak hodina. Víte, takovýmhle tempu. Prostě to bylo úplně šílený. No ale celý ten den, co my jsme tancovali, tak celý den dělali pokusy s vodou. Tam byla obrovská stanová místnost, kde byla paní oblečená celá v černým, včetně obličeje, a zkoušela různě praskat ty balónky naplněný tou vodou, aby to jako udělalo ten nejlepší efekt. A my jsme to ten třetí den celý vlastně natáčeli, aby to bylo hezký.
1: A ještě nás učili pít, protože my tam v tom klipu pijeme vodu, takže nás učili, jak máme hezky pít. Dávám si na to pozor dodnes, takže můžete to sledovat.
4: No a já jsem praskala dva balónky a měla jsem jenom dvoje šaty, takže jsem musela vlastně jako na jeden pokus vždycky prásknout ten balónek, jeden praskám takhle zadkem, to bylo bez špendlíku teda, takže to muselo jako přiletět fakt úplně přesně, aby to ten zadek jako pěkně rozprsknul přes ty záda, tak to bylo hezký, no. Na to vzpomínám ráda.
3: No a takže se i přes ty bolavý boty jste se vlastně v tom cítili dobře? Na tom place, v těch šatech?
4: No pozor, to ještě já tady mám, to mě teda taky mrzí, že jsem si to neschovala. Já tam mám totiž v tom klipu takovej zvláštní jako výstřih. A ono to zasahovalo až jako do podprsenky. A jak jsem měla podprsenku, tak jim se to nelíbilo, že tam jako mi jde ten kousek vidět. Takže říkají, no ne, ta prostě musí se dát ta podprsenka pryč, no jenomže jak nemám prsa, tak jako v tom neměla žádný prsa, takže že to teda musí být s podprsenkou, tak kostymérky vymysleli to, že to tady jako rozstříhli tu podprdu, tady mi dali vlasec na ryby, protáhli to takhle na kůži na zádech a tady to zase si cvakli ten druhý košíček. Takže vlastně s každým pohybem jsem si takhle rozřezávala tu kůži na těch zádech a na těch bocích a strašně se mi proklínala a ten třetí den už jsem fakt jako byla na ně velmi naštvaná, protože za celý ty tři dny nic nevymysleli jako lepšího, jenom ten vlasec. Takže tu podprdu, jako bohužel jsem si ji neschovala, fakt jsem jako okamžitě jsem ji sundala, narvala jsem ji do toho koše. No a tady s rozřízlýma zádama jsem odjížděla domů. Ale stejně na to vzpomínám moc ráda.
3: Člověk už si pak pamatuje jenom to hezký. Moni, ty ses ještě nadochovala, že ses necítila nebo cítila dobře?
1: No já nevím, jako bylo to extrémně náročný. Mě to hrozně bavilo vlastně ten set, bylo to fakt profesionální, mega, já nevím, jestli ten režisér natáčel nějaký cizinec, natáčel klipy fakt v zahraničí a nevím, jakým velkým kapelám, takže pro nás to byla velká čest. Ale zároveň to bylo fakt strašně jakoby veselující, já jsem si říkala, tyjo, jestli je tohle show business, tak to nechci. To nechci být součástí, to je hrozně těžký, ale tak jakoby asi normální člověk si to úplně jako neuvědomí, než jde na takovýhle set, že to je fakt jako peklo a celou dobu se vlastně musíte usmívat, že nevíte, jak to střihnou a prostě po 12-14 vám úplně nechce asi furt usmívat. No.
4: No to jo, a ještě jak vlastně jsme byli furt splavený, takže kolem nás lítalo pořád minimálně 5 lidí a furt nám jako upravovali ty vlasy, make-up, všechno, šaty, jako bylo to fakt šílený. Velký.
0: Tak můžeme se přesunout teda ještě na tebe, Sabino. Máme tady další, tu třetí v pořadí, což je Nejsem další.

0: zjistil, že neumím pít, takže to pak předal někomu jinému. Ne, naučil, říkal, no to je fakt blbý tohle, jako. Říkám, dobře, tak nevadí. A jinak, já nevím, jak jste to tam měli vy, ale že třeba neotevíráme pusu ani na naše pasáže. Měli jste to taky tak? Jo?
1: No, tohle jako bylo velký ťavka na ego, protože jak člověk třeba zaplesal, že je v písničce hodně slyšet a pak najednou viděl klip a zjistil, že na jeho fráze, který zpívá, je v klipu úplně někdo jiný. A vlastně svět se to nedoví, že jako to zpíváte vy, tak to bylo jako hodně těžký.
0: No a já si vlastně pamatuju, že my jsme, vždycky byla jedna vepředu, třeba teď jak je tam Melinda, že jo? A takhle jsme se nějak střídali na nějaký takhle záběry a já a myslím Eliška, nepamatuji se, jestli to byla ona, ale už jsme to nestihli, že už vlastně bylo pozdě a už jsme si řekli, už na to pečem. Takže já jsem vlastně ani nestihla být vepředu, protože už bylo prostě moc pozdě.
1: No ale
0: takže,
1: co, sebe bych třeba i přežila. Ale to, že Sabinka chudák začíná písničku a vůbec tam není a zpívá za ní někdo jiný, tak to jsem fakt už nepřežila, jako. To mi přišlo úplně šílený.
0: Jo, tak stane se, zamrzelo, ale tak jo. Furt to byla reklama.
1: Tak je to Sabinka, ta, co začíná zpívat.
2: Jo. Jinak tohle je teda rok 2016 a mně přijde, že se na tom hrozně dobře otiskuje duch doby, protože my říkáme, že rok 2026 je nový 2016, takže vlastně tohle. A pak se dostaneme krátce i k medailonkům, kde ty sebe říkáš třeba, co je tvoje oblíbená hudba a říkáš tam, myslím, Arctic Monkeys, The Neighborhood a ještě něco. A já jsem byla úplně stejně performativní.
0: Nejlepší kapely.
2: Když jsi možná nebyla performativní, jenom já.
0: Okay. Ale musím teda říct, že tyhle kapely mě drží stále, furt prostě Arctic Monkeys za mě vedou. A... Takže to se nezměnilo. Tohle jako zase tenhle ten údební vkus. No.
3: Ne, myslím, že to je fakt jako esence doby. No. Jako, a stejně jak všechno bylo vlastně tehdy barevný a tak dál, že to prostě se hrozně tlačilo tady to. To by zůstal nějaký artefakt z toho celého?
0: Ty jo, přemýšlím. Asi jenom vzpomínky prostě.
3: No. A Eliško, ještě to by něco nezůstalo?
4: No jej. Hele, v jeden moment můj táta, který nám potom dělal vlastně chvíli manažera, tak nějak se dohodců nevím, nebo já vůbec vlastně nevím s kým, ale vím, že máme všechny šaty doma. Takže...
2: Pak to začali hlídat právě po Elišky ročníku, že jo? Nevím, jak nemáš tu jednu botu vůbec.
4: A vybrali... No každopádně jako jsem se neskoušela do nich narvat, to opravdu ne, to už je hodně dávno a byla bych asi hodně smutná.
2: A máš to jako pan úžas nějak zasklený a nasvícený?
4: Já nemám, jako, ale asi to budu muset přesně jako vymakat, jak jsi říkala, ty si to hezky seřadit prostě, ty životní události, tak asi tak, no. Ale jinak jo, jinak holky, ty jo, čumím jako blbec váš set, jako docela žárlim, protože teda náš set, jako ten rozhodně takhle nevypadal. A to si asi budeme set vyřídit ještě. Tak.
1: My jsme žili z toho, co byste vydělali. Takže, takže tak.
3: Jaký to teda bylo u vás, jako když jste začínali úplně ještě teda? Ty podmínky prostě.
4: Hele, podmínky, no, nic jiného nedělat, než vlastně bejt Aqua Babes. To byla vlastně taková podmínka a my jsme s holkama, že jo, já, Angie a Anička, tak jsme byli pod Jedem, Jeden's Company u Yemiho, takže my jsme to všechno museli konzultovat vlastně přes Jed, protože tam jsme asi měli podepsanou smlouvu. A ty nám to tak jako schválili s tím, že jako, hele, OK, ale jako do what you do. Není to úplně jako super ty podmínky, ale jestli to chcete dělat, tak OK. A my jsme do toho takhle šli, protože přesně ta představa byla jako úplně jiná. A měli jsme jako i ty velký oči a velký sny a velký očekávání. Takže já si myslím, že jako mě tam vlastně nic nevadilo. Já jsem taky byla hodně jako proškolená tím Jedem, jo. Takže to, že přišel stylista do místnosti a řekl, všechny zubnete 5 kilo prostě. Tady na místě skoro, jo, aby jsme se na vás mohli vůbec dívat, tak já jsem vlastně dělala, jo, jo, další, v pohodě. A holky z toho byly vyplesklí, který to třeba zažili poprvé, že jo, prostě ta doba byla takhle ujetá a chtělo se koukat na hezký, prostě dlouhonohý holky, což jakoby ani jedna z nás tam nebyla, nebo možná 2, 3, a jinak my jsme byli vlastně malí skřídci, že jo. Já myslím, že vy jste nám to někde řekl na castingu, když jsme se přišli za váma podívat. My jsme tam měli být jako nějaká podpůrná součást, nebo já nevím, že jsme šli jako podívat teda potupně, kdo nás jako jde nahradit. A že jste byli všichni hrozně překvapení, jaký jsme malinký. Takže my jsme byli opravdu takový trpaslíci. A, no, a takže na to jsem asi byla dost jako zvyklá, na tohle zacházení, takže mě to moc jako nepřekvapovalo, to, že se furt řešilo moje stehna nebo něco, tak jako blah, no, asi tak, jako z dnešního pohledu už je to fakt crazy.
3: Děkuji, no. Je, právě jsem se chtěl sebe zeptat, no, na to, jak to hodnotíš ty vlastně, když jsi do toho naskočila už potom, co dva ročníky byly, tak jaká byla jako tvoje vize od toho a jaký to pak bylo reálně?
0: No, to mě právě, to jsem se jenom chtěla zeptat právě Elišky na tohle, že já jsem do toho šla s tím, že jsem věděla, že to je reklama na Aktivu, takže taková jakože alá kapela, že jo? A, ale jako mě překvapilo, jestli vám teda řekli, že budete kapela a když se rozhodli, že vás teda nahradí, to je teda docela nemilý.
4: No. Hele, já myslím, že nějaký září, říjen, že vlastně jsme měli nějaký akce, kde se jako vystupovalo, chodilo se do nějakých rádií a pak už právě se začalo takový ty jako témata toho, jako kdy teda budeme nahrávat ty další písničky a jako co se teda bude dál dělat, jako že ten kalendář máme zaplněný jenom posem a pak teda jako co a to a pak se jako došlo na jeden prostě meeting u kulatého stolu, kde nám bylo řečeno, že jako se vlastně rozhodla jinak a to, že prostě vlastně chce každý ročník udělat novej jako takovou soutěž a že teda nám moc děkujou. A my jsme byli hodně smutný, tak se tehdy dohodlo, že ještě vlastně s náma udělala jednu písničku a to byla Do neznáma. No tak, a to byla Odchodová.
0: Oho, tak to si musím poslechnout, to ani teda nevím. A mě to by teda jenom zajímalo, kolik jste třeba měli koncertů, nebo vlastně, protože my jsme měli dva jako jenom koncerty, takže to fakt byla kapela.
3: A jaký?
0: No, protože to byla jakoby a la kapela a měli jsme na Staroměstském náměstí a jednu na nějakým festivalu, ale to bylo jenom jakože, aby se neřeklo, ale nic jiného jsme nedělali, abyste jich měli víc.
1: My jsme hlavně jakoby neměli s čím vystupovat, protože když máte jakoby jeden single, kolik jako vystupovat?
2: Ten Our Edition.
1: Kolik jakoby, ale jako reálně jo, protože my jsme měli jedno vystoupení a my jsme tam měli třikrát svou Čistá jako láska. Jednou jsme jeli nějaký...
2: Já bych strála dožíli úplně.
1: Jednou jsme jeli cover a pak jsme jeli remix Čistá jako láska. A pak už nás vyvedli, no. Takže jakoby tam jakoby nešlo moc na to půkovat, upřímně, protože my jsme neměli co zpívat.
4: Ježíš, tak to je hrozně cute. Já jsem si říkala, proč jste tam měli tolik verzí, ale ono, když jsme, že se to nahlašovalo na osu a někomu se to vyplácelo, tak docela chápu, že víš, co jste to měli jet. Ale hele, my jsme těch věcí, ne, počkej, fakt, než jsme začali Basics, tak jsme taky vystupovali s jednou písničkou, s naší písničkou a to ještě občas na playback a i tak tam byly zástupy pak lidí, kteří se chtěli podepisovat a bylo to jako pro ně jako úžasný zážitek. Vlastně jako absolutně jako unreal, prostě kecáš.
2: To jsou
1: prostě se vytiskla. Ty jsi to vytiskla?
2: To jsou dobový?
1: To jsou dobový, akorát mě to trochu zmoklo, tak jsem to tady ořízla. Ale vidíte, kolik, jaký byl zájem, kolik mě ještě zbylo.
2: To je tak prostě tady bude fronta na konci.
4: Tak hodně hustý. Tak já mám jednu někde schovanou doma, jakože vzpomínku. To jako, už jsem ani nevytahovala.
0: To my jsme teda neměli ani. To jako na nás úplně kašlali už teda, no. My jsme byli fakt už jenom ta čistá reklama.
2: Můžeme se ve zkratce ještě prolítnout písničky z dalších ročníků. A tato Tvoje můza. Na mě to dává hrozně takový jakoby sekta vibe, jak to najednou není barevný a mají ty neutrální tóny a lítají v tom nebi. Ale pořád to není AI, takže to je dobrý. Že Dara Rollins, že ho lítá AI v nebi.
3: Já jsem se ještě vzpomněl, že vy jste dělali, když se předávalo teda tady to žezlo, tak se vždycky, nebo nevím kolik ročníků, ale ty členky toho předchozího ročníku dělali nějakou jako reklamu na ten casting. Je to tak, že jo?
4: Ohledně toho jsem našla i smlouvu, ano. Hele. Jo, to bylo v tom dodatku, tak tam byl přesně song a to, že natočíme tady to, jako tuhle upoutávku a já už si to vůbec nepamatuju, mě to samotnou překvapilo, já vůbec nevím, že to existovalo, takže jako nebej tohle dodatku, jak o tom vůbec netuším už, takže selektivní paměť, nazdar.
1: To já si pamatuju moc dobře, tu naši upoutávku, protože tu jsme točili s Adamem Vopičkou, docela renomovaným režisérem. Víš? Pamatuješ si to?
4: Já si to pamatuju, a co tím chceš říct?
1: No, že to bylo zapamatovatelný, že to bylo vlastně hezký. A bylo to taky po dlouhý době, co jsme vlastně nic nedělali. Co to tak jako... Jsme měli takový období ničeho. A na tady tu upoutávku nám museli znovu udělat všem vlasy a byl to vlastně hrozně fajn.
3: A sebe byste něco pak dělali takovýho, nebo už pak taky ne?
0: Já právě přemýšlím, o čem mluvíte. Já myslím, že my jsme nic takového nedělali, upoutávku jako...
2: She was robbed.
0: My jsme prostě nahráli písničku.
1: Jako očividně náš ročník tolik neviděl.
3: Ale co je zajímavé, tak právě všechny ty ročníky byly jakoby nejsledovanější klip na YouTube toho roku českýho. Jakoby nejsledovanější video dokonce. Takže to je hustý. No. A k tomu vlastně pak se váží další otázka, ale ještě pojďme na tu poslední Aquababes písničku z roku 2019, která byla hodně jiná teda.
2: A byla poprvé anglicky a naposled. Pardon.
3: Ale co jsem jako zaznamenal, tak tady jakoby se to aspoň tvářilo, že se snaží udělat jako opravdu kapelu, protože nabrali vlastně jako ty interpretky, které třeba měly už nějaký pozadí, co se týče jako songwritingu a tak dál, a dali jim nějaký jako nějakého dosa dlouhej kemp, kde prostě jako dělali tu písničku a nechali je to vlastně napsat si a pak to produkovali, ale jako nechytlo se to už totolik, už to prostě nebylo, už to nebyla taková jako prvoplánová reklama a asi to lidi nechtěli, no.
1: No už to nebyl ten K-pop.
3: Už to nebyl ten K-pop, to je pravda, tohle to už bylo takový to indie, jako už nefungovalo. No, pojďme na teda váš žebříček, protože tady to byl náš žebříček, tady velmi můžeš klidně dovysvětlit tvoji legendu k těmhle obrázkům, co znamenají.
2: Vy to možná poznáte, tak miminko je Neříkej mi baby, Tulipán je Nejsem další, Srdíčko je Čistá jako láska, Autobus je tady ta Living my life, protože oni jedou na road trip a poslední je Tvoje můza. Takže to byl náš žebříček a teď se ale vy musíte poradit, která můžeme začít od pětky, přísně, to jakoby tušíme všichni, která bude asi, ale musíte to říct vy, tak kterou dáte na pátou příčku, holky?
1: My už ani nevím, jak se to jmenuje, ta poslední.
2: Můžete podle obrázku.
1: Ne, to poslední.
2: Autobus.
1: Ani to v nás nic nezanechalo, když se ani nepamatujeme název, ale... Já jsem si teda úplně zapomněla na ročník 2017, takže já bych dala Tvoje můza.
4: Nesouhlasím.
0: Já bych dala Autobus. Ano.
4: Já už se nic nepamatuju, krom tý naší, takže jako klidně.
1: No, takže Autobus. Jako je fakt, že holky tam krásně lítají a fakt tam lítali, takže autobus.
2: Dobře, tak na čtvrtý místo. Co dáme, holky? Je to na vás.
1: Můza.
2: Můza ano. Bude čtvrtá. No a pozor, teď už to bude ostrý. Tak třetí místo.
1: Teď bude bitka. Vyrazla zuby. Hele, za mě. To je Neříkej mi baby.
4: Wow. To bude fight tady hrozně.
2: No, Saby. Oba mikrofony.
0: Jako je to těžký tohle, samozřejmě jsou ty nejlepší písničky, že jo, tyhle tři, no. Ale asi jako jo, no. Sorry.
2: Všechny jsou skvělý a ty rozdíly jsou drobný, jo? Já to doplním. Takže miminko je na třetím místě. Tak, druhé místo, holky.
1: Školy se mi to říká špatně, tak my.
4: Já souhlasím, my.
1: Takže... Jako sebe nebo nás si pouštím dvakrát denně, ale Nejsem další si pouštím třikrát denně.
3: Tím pádem teda Nejsem další vyhrává, což vlastně odpovídá i našemu žebříčku nebo mýmu žebříčku, takže Nejsem další vyhrává mezi...
0: Není to moje zásluha, ale děkuji.
3: Tam jsem vlastně zapomněl zmínit, že tam zase ten text dělal Pokáč, že jo? Nebo on to možná něco vyskládal, že jo? Možná.
0: No, já popravdě nevím, vím, že tam figuroval Pokáč, že já si psal ten text, ale kdo psal, myslím, že to bylo z nějaký, že to někde jako nějaká, jak se jmenuje, prostě banka.
3: Jo, že to koupili někde na hudební bance.
0: No, hudební banka, prostě na internetu, nevím, kde se tohle schání, ale tam to nějak koupili, prostě, že to, no, že to napsal jo. Někdo ze zahraničí, ale vůbec netuším.
3: Koukám na to, nějaký Jonah Greenquist to dělal.
0: Jo, asi.
3: A Čistou jako láska dělal nějaký švédský producent Alex Shield.
0: Alex.
3: A český text někdo vystupující pod pseudonymem Mr. Domino.
1: Ano, my to nemůžete trošku
3: říct.
1: Tušíme, ale nesmíme to říkat. Ale každopádně...
0: On se za to extrémně stydí.
3: Dobře, tak jeho identitu necháme v utajení.
1: Každopádně jsem ještě chtěla dodat, že jsme vlastně úplně na začátku slyšeli tu písničku od toho švédského producenta v angličtině. A bylo to jako za mě fakt dobrý v té angličtině. A pak jsme dostali český text, vlastně první verzi, a bylo tam něco jako ve stylu jsem na kolenou. Viď, čistá jak láska, jsem na kolenou. A prostě fakt jako S říká ne, pardon, ale jako jestli tohleto máme zpívat, tohleto sex písničku, ty vado, tak já jako bohužel musím jako nepodepsat smlouvu, protože jako fakt ne.
4: Takže kvůli tobě tam nemáme ty kolena.
1: Trošku kvůli mně se to předělávalo, no, tak naštěstí.
3: No, my jsme zabrouzdali teda v archivu ještě Aqua Babes a našli jsme tam vaše medailonky a ještě teda tady ten úžasný sestřih z prvního castingu, který je teda... To bylo vlastně to úplně historicky první video na tom profilu, na tom účtu YouTubeovým. Tady ten... A vlastně tam přesně inzerují novou slavnou dívčí kapelu, no, tam přímo to tam teďka bylo. Tak to mi přišlo docela vtipný asi...
2: Jinak speaking of castingy, tam se zhruba přihlásilo nějakých 100 děvčat, jestli se nepletu. Je to nějaký číslo, který mám v hlavě, tak snad je správný. A vám to teda bylo předloženo často třeba na vašich školách, že jste často ještě studovali, že jo, vlastně konzervatoře. Jak jste se k tomu dostali?
4: Hele, já jsem byla v JEDu s holkama s NG a Aničkou a NG oslovili Nuzl, aby tam oslovila nějaký holky, který umějí teda, dejme tomu, zpívat, ale hlavně tancovat. A aby jsme dorazili na casting. Takže my jsme se vlastně k tomu dostali přes jet. Takhle.
2: Měl jste někdo z vás, holky, nějakou zajímavou cestu na casting? Nějakou atypickou?
0: Nevím, jestli atypickou, ale musím říct, že samozřejmě Aqua Babe jsem zaznamenala předtím a jenom jsem si říkala, že to není úplně žánrově to moje. A když jsem věděla, že se pořádá casting do třetího ročníku, jak jsem si říkala, no tak jako do toho bych jako asi nešla, ale právě potom moje učitelka na konzervatoři mě přesvědčila, abych tam šla, že vlastně jako to může být skvělá zkušenost a vlastně šla jsem do toho a já jsem za to vlastně ráda, protože jsem poznala skvělý lidi, profesionální prostředí a vlastně to byla sranda, takže jako nebylo to, že bych já se tam sama přihlásila, že bych potom prahla, ale jsem za to ráda, že jsem tam šla.
1: Já jsem vlastně viděla že bude ten casting v televizi a koukla jsem se na to, ale bylo tam napsáno, že je to od 18 a mě v té době bylo 15 nebo 16, takže já jsem se nepřihlašovala taky, ale já už v té době jsem se tak pospěvávala a vystupovala jsem na jedné akci, kde jsem se seznámila s Martinem Ledvinou, s producentem, který pracoval v Universalu a on vlastně napsal, že se nějak spojil s mým taťkou a napsal mu e-mail prostě den před tím kolem, jestli nechci přijít. A táta mi to říkal, bylo to fakt jako večer předtím, že se kouknul úplně náhodou do mailu a jsem říkala jasně a pak jako vůbec jsem nechápala, jak to teda se udělá, když jsem fakt jako, když je mi 16. Nakonec to za mě podepsala mamka a byla jsem tam, no.
0: Hustý.
1: To je dobře, že jsi do toho šla. No já jsem taky...
2: No regrets.
1: Taky mě přesvědčila paní profesorka ve škole na konzervatoři.
0: Měli jsme stejnou vlastně?
1: Měli jsme stejnou podmínku.
0: Jo? Janu Balašovou? Mm.
3: Tak tam neměla nějaký jakoby procentát nebo...
1: No, ono ještě...
4: Jakoby my je nemáme, tak jestli ona je má.
2: Někde jsou.
4: Tak nevím.
1: Já bych ráda dodala, po těch letech si myslím, že už to můžu tak trošku jako prozradit. My jsme nemohli teda. Ale jenom pro lidi. Je to velká zajímavost, ať si jako představí, co to vlastně jako bylo být Aqua Babes. My jsme podepisovali smlouvu na jeden rok s tím, že celý ten rok musíme být k dispozici, kdykoliv oni budou cokoliv potřebovat. S tím, že v té smlouvě bylo, že teda musíme se účastnit všech těch zkoušek, choreografií, fittingů, natáčení, focení, vystoupení a tak dále a tak dále a tak dále. A za celý tenhle ten roční jako
0: projekt.
5: Prosím tě, neříkej hlavně, kolik jsme měli, za to dostali peněz.
0: Jsme měli jako honorář. A ten honorář...
2: Tak blízko jsme byli.
0: Roční, včetně té reklamy, včetně toho buyoutu, jo?
6: Kolik si myslíte, že to bylo?
0: Ne, já to nechci říkat, já to chci říct jenom tak... Jakože... To. Ne, ale fakt lidi si představí, já nevím, co všechno jsme jako měli, tak jenom jako pro představu. Měli jsme za celý ten rok za vše, jako řekla bych, takovej průměrný měsíční Pražákův plat.
2: Dnes. Nebo tehdy?
0: Dnes.
2: Pořád nic moc.
3: Je to dostatečně vágní, takže asi v pořádku.
2: Jo, myslím, že se vybruslila dobře.
0: Takže jako jenom tak jako pro představu, jo, že jako to nejsme tady v milionech a tak, ani v těch vyšších částkách, jsme spíše v těch nižších a je tam úplně vše.
7: No počkej, měli jsme navíc za ty koncerty, které jsme měli teda dva jenom.
0: Ano, my jeden. Ale tím jsem chtěla říct, že vlastně jako podle mě nikdo z nás tam kvůli tomu samozřejmě nešel, to je úplně jako scestné. Ale šli jsme tam vlastně za tou zkušeností, která byla tak obrovská, že jako to se nedá vůbec jako honorářem vyčíslit. No.
3: Možná má teďka ale peníze teda paní Jana, která vás všechny tam dohazovala postupně.
2: Takže, to už bydlí někde v zahraničí, podle mě.
0: Za mě zpětně to za to stálo i za to jako plivnutí nic, co jako jsme za to dostali.
2: Já mám tenhle pocit z vás všech, že kdybyste si to teď mohli rozmyslet, že do toho půjdete znovu, asi předpokládám. Nebo je tady někdo, kdo by nad tím hodně přemýšlel? Moni, dívám se na tebe.
5: Takhle mě to ovlivnilo hodně v tom, že já v té době, proč nad tím takhle jako přemýšlím? Já bych určitě do toho šla znovu, ale... Já jsem v té době byla v druhém ročníku, nebo jsem šla na druhý ročník na Gimpl a musela jsem si vzít individuální program, protože fakt jako se to nedalo. My jsme museli fakt jako non-stop k dispozici. Jako spolužáci na mě nebyli úplně hodní kvůli tomu. Jakože to bylo fakt jako nebylo to hezký v tomhle smyslu. Zároveň jsem pak měla dva reparáty, takže celý prázdniny jsem se učila. Takže pro mě to bylo jako těžký v tom, že já v tu dobu chodila prostě do školy a vlastně úplně to ty lidi jako nebrali. A mě to bylo jako asi jedno. Já jsem za to hrozně vděčná, že se to stalo, ale bylo to pro mě jakoby... jiný v tomhle, protože holky už měly věci za sebou, už třeba hrály v nějakých muzikálech, něco vystupovaly a já vlastně pro mě to byla první zkušenost a chodila jsem do školy, no.
0: Tak s tebou se to veze pořád, že seš Aqua Babes, na nás už všichni zapomněli, ale...
5: To je pravda, mě furt tak oslovujou třeba lidi a tak. Na ulici, cizíme, kecám.
3: Mě zajímá, jak vás to ovlivnilo jako pak vaši následující nějakou jako kariérní trajektorii. Možná Eliško, ty teďka vlastně furt jako zpíváš, děláš hudbu, teď vlastně já si vybavu tvoji písničku Čiči, ta je skvělá. A zajímá mě, jak to teda jakoby ovlivnilo, jestli tě, jako co ti to třeba dalo nebo vzalo v souvislosti s tím, co děláš třeba teďka?
4: Já bych řekla, že jenom dalo, jako i ty negativní zkušenosti, ale nechci znít jako přes sluníčkářeně, přes moc sluníčkově. A hele, šla bych do toho znova rozhodně, když jsem tam šla na casting, tak jsem strašně moc tam chtěla být prostě, úplně jsem tam šla s tím, že jako musím odejít s tím, že mě vzali. A dokonce jsem i na konci toho, já nevím, jak jste to měli vy, ale tam prostě byl takový kulatý stůl, tam seděli všichni z toho jsou. Všechny ty velký zvířata pro mě, jako v tu dobu. Já jsem tam zpívala, což tehdy jako nebylo valný a kvůli tomu mě tam určitě nikdo nevzal. A na konci jsem si říkala, tak jo, když už musíme teda ukázat to tancování, tak to je jediný, co já tady můžu zabít. Tak jsem tam něco takhle tancovala v té kanceláři, kde jsem měla ten metr na metr a říkám, tyjo, prostě něco už musím udělat. Tak jsem na konci vyskočila do vzduchu a jumpla jsem do provazu. A to tam všechny zvedlo ze židle. Fakt jako se zvedli prostě, jestli žiju, jestli jsem jim neprotrhala ten koberec tam. A vlastně jako to byl ten jako wow moment, takže já jsem to chtěla takhle moc, chápeš, že jsem udělala už jsem tam akrobaci podle mě už jako dělala. A takže já bych do toho šla znova a udělala bych znova ten pro vás, jako sranda kopec. A co mi to dalo dál je ten profesionální přístup. Naučit se toho, že jestli chci zpívat, tak ale musím začít chodit zpívat. Musím opravdu jako ten hlas ovládat, protože hele, u nás bylo nejkomičtější, že my jsme měli vlastně nějaký to první vystoupení přesně na Václaváku, kde bylo tehdy strašně moc lidí. A my jsme tam teda naběhli, že to celý chceme hrozně zpívat ne na playback, ale jako live. Takže to jsme si jako vydupali, všechno jsme to jako udělali, ale ono bohužel, když člověk nejde od píky, od toho spodu a rovnou přeběhne na plný Václavák, na obří stage prostě, kde se k němu všichni chovají jako, že je hrozná superstar, tak on jako jsme dostali podle mě všichni docela na prdel a neuvědomovali jsme si to. A potom na YouTube je snad záznam z toho, který je na playback. A my jsme vlastně si sepsali nějaký hromadný e-mail toho, jakože fakt ne, že jako přesně proto jsme to dělali live, aby prostě tam nebyl tenhle hejt, aby to nebylo na playback a blablabla. A jediná odpověď, která byla absolutně geniální prostě, bylo, že nám poslal ten live záznam z toho. Bez slova, jako tam nebylo slovo v tom e-mailu, tam bylo jenom to video. Hele, stačilo prvních 5 sekund, kdy jsme naběhli na tu stage a přesně jako jak tě to dostane, jak jako ještě nejseš profík a jenom tam naběhneš a přesně všichni. A takhle se to jako vezlo v tomhletom hypeu, který jako fakt nám to dalo hrozně na prdel a bylo to strašně správně a díky bohu je tam ten playback. Takže mi to dalo tu jako extrémní, to, že nám to dalo takhle krásně na zadek, tak podle mě nás všechny naučilo tomu, že tomu musíme dát nějaký čas, musíme si to vybudovat a musíme prostě jít od té píky. A hele, mě to dalo taky uvědomění to, že tohle já nepotřebuju. Jako já prostě tu hudbu, co dělám, tak konečně je feministická, ne to pseudofeministický, jak tehdy napsal Alarm, naprosto správně. A jedu si prostě to svoje a dělám to pro nějaký kruh lidí, který je vlastně malej, ale jako that's not the point prostě. Já jsem tam jakoby šťastná, ale měla jsem díky bohu tu možnost si vyzkoušet i jako ty velký stage a nemám teď takový ten pocit jako co kdybych tam jako byla, jako já už vím vlastně a vím, že je to jako super, ale že to není úplně tak k tomu životu třeba. Takže tak za mě.
3: Saby, ty jsi vlastně taky pak zpívala si v takovém tom uskupení Rock the Opera, že jo? A vlastně vystupuješ dál, tak jak jakoby vnímáš ten přínos nějaký toho, co vlastně ty celé zkušenosti kolem Aqua Babes jako a jak to hodnotíš?
7: Jo, no, hodnotím to kladně. Kdybych se vrátila v čase, tak do toho jdu znova. Otázka je, jestli bych do toho šla teď. Teď asi ne, teď už ani na to ten věk nemám, že jo, takže ale jsem hrozně ráda, že jsem se tím prošla a dalo mi to skvělý zkušenosti, ale jako, nevím, jestli mě to pomohlo v tom, že třeba zpívám například s tím Rock the Opera, kde jsem doteď vlastně už od roku 2018, ale tak všechno se to nějak na sebe nabaluje. Jsem vděčná, že můžu dělat to, co miluju, zpívat vlastně díky tomu Rock the Opera. Cestuju vlastně po celém světě, nebo hlavně Evropě, po krásných sálech prostě a jsem za to vděčná. Zpívám se symfonickým orchestrem rockový věci. Takže vlastně spíš do toho roku, nebo takový pop rock, jako co, jak to cítím, ale Rock the Opera je fakt čistý rock a mám to strašně ráda. Takže samozřejmě to není úplně aqua styl, ale jsem za to moc ráda, že jsem byla součástí.
3: Monita, tvoje cesta teda vedla do Universalu.
5: Já jsem teď to velký zvíře u toho kulatýho stolu.
3: Jak to hodnotíš, prostě jak vlastně na to reflektuješ celou tu zkušenost od Aqua Babes po současnost?
5: No, že je to teď všechno úplně jiný. Jakoby vidím, že ale zase je pravda, že ta naše zkušenost byla ovlivněná tím, že to bylo pod tou matkou, takže ona to byla fakt jako reklama, byl tam další člověk, takže nejenom Universal, ale hlavně ta matka, která prostě říkala, jak ty věci mají vypadat a Universal to jenom tak dával dokupy a nabídlo nám prostě PR-ko, marketing a tak. Takže hodně to šlo ze strany matky, ale bylo to všechno takový jako jiný, celkově ten hudební svět, ale dalo mi to hrozně moc, protože i tím, jak já jsem pak taky dělala nějakou vlastní hudbu, tak si myslím, že když teď pracuji s těma interpretama, tak se do nich dokážu líp jakoby cítit, nadcítit, chápu, jaký to je, chápu, že to není jako jednoduchý a snažím se teď trošku tyhle ty dvě věci jako propojit, zároveň protože já dělám PR-ko pro ně, tak aby zároveň to dávalo smysl PR-ovi a zároveň, aby byli sami sebou, aby se cítili dobře, aby přesně jim tam nikdo neříkal zubně 10 kilo, 15 kilo a tohle a mluv takhle a buď takový, protože si myslím, že síla každého z těch interpretů je, když jsou sami sebou a když jsou takový, jaký jsou a když tomu sami věřej, protože tak tomu budou věřit ty diváci a posluchači, takže mě to dalo moc a čerpám doteď z toho.
3: No a Ilčo, ty jsi potom vlastně, ty jsi zpívala hodně, bo vystupovala a vystupuješ v muzikálech, je to tak? A čerpáš nějak teďka z Aqua Babes z toho celého, nebo už ne?
1: No, upřímně vlastně bych řekla, že jako mě to moc neovlivnilo, protože já už jsem měla nějak našlápnuto předtím, byla jsem vlastně v nejlepším bodě svého života kariérního a do toho tam prostě jenom přistoupila ta Aquina, která mi vyplnila ten rok. Pak jakmile skončila, tak jsem si to zase vyplnila něčím jiným, ale my jsme tam byli tak strašně jako anonymní v té skupině, že vlastně tam nikoho z nás nikdo prostě nevypích, jo, ty jsi taková a maková, s tebou bychom mohli spolupracovat, pojď tady do tohohle projektu nebo do tohohle. Jako tak to cítím, že to tak moc nebylo. Takže jak jsem si možná i myslela, že to tak bude a kdo ví, kde neskončíme potom a jak nám to nepomůže, tak bohužel jako ta cestička pak jako nebyla, no. Takže jsme si museli vyšlapnout nějakou jinou a tak každá už něco měla před tím, takže jenom jsme vlastně pokračovali dál a já jsem pak teda dělala ještě zase muzikály a teď už jsem od muzikálu a od divadla celkově upustila. Mám dětičky, takže věnuju se dětičkám a teď jsem nově v jedné kapele jako zpěvačka, vokalistka.
2: Tak aspoň ta hudba vás provází všechny vlastně do dneška.
7: Já teda jenom musím říct, že vlastně mě to ovlivnilo i v tom, jak mi to dal zkušenost, že seš jako trošku v ozovkách víc vidět, nebo minimálně to byla jako otravná reklama, že jo? Každý to furt viděl všude online nebo i v televizi. A já jsem se cítila strašně trapně vlastně. Samozřejmě každému to bylo jedno a možná mě třeba ani nepoznal, ale já jsem se jakoby bála i víc, samozřejmě jsem musela vít, ale že jsem se bála, aby mě nikdo nepoznal. Takže jakoby jsem si říkala, tyjo, já bych jako ani nemohla být nějak slavná, protože to bylo úplně jakoby blbě, že by mě někdo jakoby poznal na ulici. No.
1: Tak to já jsem se nebála vůbec, protože já jsem tam vůbec nevypadala jako já. A vlastně ani jako rodina mě v tom klipu moc nepoznává.
2: No tak my ve zbylém krátkém čase se podíváme na otázky od diváctva.
3: Tak tady otázka, kdyby byl velký reunion koncert, jestli by vyprodali Aqua Babes Eden, tak jako já bych přišel, no.
4: A kolik bys zaplatil, Fred, víš, jako...
5: Jakoby, jestli by přišli všichni, co jste tady dneska, tak půlku máme.
3: A potom tady je... Jestli je alespoň hint, kdo byl ten textař, který se za to stydí, ale nemusíte, to si žádá si to lid, ale...
4: Tak ten textař, co se stydí, je furt ten samej, ne? Já mám pocit. My jsme taky jako nesměli, že jo, říct, ne? Nebo?
5: Já teď jako jsem se o tom bavila právě s kolegou, že jsem říkala, že jsem budu, a on mi říkal, že to byl někdo jiný, ale on si to taky nemusí pamatovat. Už je to dávno, tak nevíme.
1: No tak rozhodně figurovalo za nás jméno, které už tady dnes figurovalo.
5: Ano, Justin Bieber.
3: Tak je to Justin Bieber.
2: Mně se líbí otázka najvačia pikoška. Ale jakoby, nevím, jestli takhle z paty, nebo z rukávu, nebo jak se to říká, z nějaký části těla a oblečení, vlastně co napadne. Což já jako v mojí hlavě je tady absolutní safe space. Už jsme se téměř dostali jakoby k částkám, ke jménům. Už jsme jako hodně blízko k nějaký pikošce. Tak teď je na ní ten čas. Podle mě Ilon, mě se něco vaří teďka v hlavě. A já to cítím.
1: Tak jako pikoška je to, že Kája je Kája a Bambuláček, to taky spousta lidí neví. To je dobrá pikuška, ne?
3: Jo, jo, jo, já jsem na to, to je ale i na Wikipedii dokonce napsaný, že to tam je.
2: A pardon, kdo to je, nebo?
3: Ještě vlastně z vašeho ročníku, tak Karolína se stala součástí projektu Kája a Bambuláček.
1: Akorát už to není pravda teď aktuálně.
3: Už je nová Kája, že jo? Já jsem zrovna teďka po cestě jsem koukal, že je nová Kája.
4: Nový Aquababes, tak je nová Kája.
1: Takže to není zas taková pikoška.
2: No tak ještě něco tam máme hezkýho. Jo, tak zaspíváte Čistá jako láska. To, ne, to jako by nemusíte, jo.
1: No pozor, Monča si připravila i choreografii. Já chci říct, že se to nestane, to je první věc. A druhá věc je, že jsem si to nemusela připravovat. My jsme to jako tancovali tolikrát, že já to mám prostě rent free v mojí hlavě a já prostě kdykoliv, tak...
4: Hele, já jsem dneska ráno zjistila, když se na mě moje šestiměsíční dcera tam dívala v tom houpátku a já jsem říkala, já jdu dneska, víš, pojedeme na výlet a tohle. A ona tak na mě, že jo, souhlasně kejvala, věděla, o čem mluvím, tak jsem to tak jako začala a zjistila jsem, že si to vlastně jako celý pamatuju. A říkala jsem si, že to bylo fakt hustý, jak to do nás naprali, protože opravdu 12 let zpět a já furt vím každý step.
1: Já jenom si pamatuju, anebo bych vám chtěla poděkovat vlastně, že konečně nás někdo někam pozval. Jakože my jsme na to čekali 11 let, protože
2: přesně jsme poprvý v rádiu.
1: No v rádiu. Protože vlastně v té době, a já jsem se o tom pak bavila s naší PR-istkou, která je teď moje kolegyně, tak jsme se o tom bavili, že bylo hrozně těžký nás kamkoliv dostat do médií, protože prostě my jsme byli jako placená reklama a nikdo nás nikde nechtěl, takže my jsme těch rozhovorů měli hrozně málo a tím pádem jsme taky nebyli moc jako vidět a žádný rozhovor s náma nebyl.
8: Ale pozor, máme takový pidi-midi článek v časopise, co už jsem myslela, že neexistoval jako...
1: Top dívky?
8: Top dívky.
1: To mám furt jakoby vytěštěný.
3: Tak to je ale skvělý. A že jsem viděl, že nevím, který ročník, ale dělal nějaký jakoby okýnko Q&A na hry pro dívky CZ a to je jako top.
7: No ale myslím, že my jsme dokonce byli na titulce, teda nebyli jsme hlavní fotka na titulce, jo, ale to byl nějaký noviny prostě a mám to ještě doma a měli jsme tam naší fotku a bylo tam hvězdou na nečisto, to si pamatuju. Takže něco bylo, jako jo. Myslím, že něco bylo i v popcornu. Jo, to ještě existoval popcorn. Takže nebylo toho moc, ale někde jsme byli teda, no. Ale děkujeme za pozvání, každopádně.
1: A hlavně ještě důležitá věc, že v té době jako tolik nebyly rozjetý socky. My jsme jako byli na Facebooku a pak až jsme si nějak udělali Instagram, takže my jsme ani neměli moc, kde se... Nebo jsme si neměli Instagram. YouTube a Facebook a tím pádem my jsme ani neměli moc kam jakoby co postovat a kam jako sbírat ty fanoušky, když to vlastně v dnešní době je to hlavní komunikační nějaká věc a v té době to úplně nebylo, my jsme byli úplně OGs.
3: Já přesně jsem si tohle říkal, když jsem nad tím přemýšlel, že vlastně to vyšlo a začalo v době ještě, když ten boom těch sítí nebyl tak velký a vlastně to opět jakoby s tím K-popem to předběhlo dobu, protože si myslím, že kdyby to začalo o něco později, tak už jako vlastně to aspoň přinese, já nevím, ty čísla na těch sockách, jako prostě účast v reality show dneska přinese jako pak možnost dělat spolupráce, placený, ale jako aspoň to, tak tehdy to prostě nešlo, no.
2: A jsme hrozně rádi, že se to tady dneska mohlo uskutečnit. Podle mě Míra se tváří, že je hrozně v klidu, ale uvnitř úplně fangirluje a prostě má večer
1: svého
2: života.
1: Neboj, máme podpisovou kartičku a i se s tebou vyfotíme, kdyby jsi
2: A jestli jste děkovali nám, že jsme vás pozvali, tak my strašně děkujeme tomu, že jste přišli, že jsme mohli zažít tady ten speciální okamžik, prostě dozvědět se i některé ty pikošky a spoustu dalších skvělých věcí. Bylo to moc fajn, jsem si to užila, takže se takhle s váma rozloučíme i tady s váma v klubovně a zase naslyšenou.
1: Moc děkujeme i vám všem.
4: Děkujeme.
9: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Jeďte moderním vlakem Českých drah do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně se skvělým jídelákem na vybraných trasách. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.

Je za náma 14. hodina, vy jste právě ladili Slejvák na rádiu Wave, ale teď už posloucháte víkendový On Air. Ze studia vás a zdraví Vojta Záhora. Hraje nám Jessie Ware na tracku Shake It Till The Pearls Fell Off.

0: To be born again, baby, to be born again. Tohle byla Lisa, taky Doja Cat a Ray na jejich společné písničce. No a po 14. hodině nám také zahrála světová popstar Jessie Ware s výbornou písničkou Pearls. A pokud patříte mezi fanoušky Jessie Ware, tak určitě víte, že tahle ta hvězda se chystá k nám do Prahy, a to už brzy, 12. listopadu, kdy vystoupí v pražské Sasazu. Lístky jsou stále v prodeji, tak určitě neváhejte. Jessie Ware je momentálně na své Super Bloom Tour, což je tedy podle jejího posledního alba Super Bloom. Kdybyste chtěli vědět víc o Jessie Ware, tak vězte, že tohleto byl, nebo tato žena začala svou kariéru původně jako novinářka, ale prý vždycky sněla o tom, že se jednou stane popovou hvězdou, jako třeba Annie Leno nebo Sade, nebo taková Whitney Houston. A myslím si, že tenhle ten sen se jí i splnil, protože Jessie Ware v popu dosáhla toho, čeho kdo málo. Umístění a v hitparádách, nominace na ceny Brit, její koncerty jsou euforické a její fanoušci a faninky oddaní. No a já patřím mezi ně, takže vězte, že pokud vyrazíte na její koncert 12. listopadu do pražského Sasazu, tak se tam spolu určitě uvidíme. Vy jste poslouchali Slejváka, ale teď už také posloucháte odpolední nedělní On Air s Vojtou Záhorou. Já vás moc zdravím, doufám, že je vaše neděle příjemná. Máme právě 6. září, první zářijovou neděli venku za skly mého proskleného studia. Vypadá to, že je krásné počasí, tak doufám, že máte něco hezkého naplánováno. Něco, co vás třeba zahřeje na duši, a nebo i na těle, aspoň tím sluníčkem. Před námi teď hudební novinka tohoto týdne, kapela Meluzína, holčičí band z Ústí nad Labem, který nedávno vydal nový track, jmenuje se Paprsky. Tak příjemný poslech.
1: Ahoj, tady kapela Meluzína.
2: A právě posloucháš Radio Wave.
3: Novinka na Radio Wave.

dohrála na Marika Hackman s písničkou Slime a máme 14 hodin a 20 minut k tomu a před námi je teď první ukázka na mého odpoledního vysílání. Bude tentokrát z našeho pořadu chudáčci Petra Uhlíka a Adama Ernesta, kteří se s vámi a s celým světem každý týden podělí, řekněme mu takovou nebo o všechny své myšlenky a o všechny své nepovedené záležitosti, které se jim v životech staly, které je v životě napadly, které tito dva muži v životě prožili, a to samozřejmě tak, abyste se hlavně vy s nimi mohli zasmát. Tentokrát asi Petr s Adamem vzali za téma superschopnosti, no a tak se vám svět.

0: oblečenej.
1: Mám jenom trenky.
0: Nevezmu si trenky zase, abych se potom jako to, takže třeba jdu na kostýmku z tréninku.
1: To je docela už,
0: a
1: no,
0: samozřejmě
1: chápu.
0: Icebreaker, když...
1: Tak si s tím jak poraďte, no.
0: Přijdu,
1: já říkám, se omlouvám.
0: Dobrý den, já jsem Adam Ernest, já se omlouvám, nemám trenky. Tak.
1: A jak reagujou?
0: Co?
1: Jsou nadšený třeba?
0: No tak tady slečna řekla, to nevadí.
1: Ne,
0: protože slečně bylo 75. Trenky, ano, to je můj fuck up. Ani teď?
1: I nemáš?
0: Nemám.
1: Já jsem věděl, že na tebe něco takového.
0: Nemám je. Mám kraťasy, ale nemám trenky.
1: To je ale dobrý a to je příjemný v těchto
0: vedrech. Jako je to příjemný.
1: Vidíme drož, jo?
0: Je to, ano, jasně, protože potím. Je to příjemný, ale je mě na tom štve ta nevědomost, jo? Já si pak
1: a ty
0: připadám...
1: to ale víš, že nemáš přece.
0: No tak to... to je pravda, tak to mi... No jo, teď já to vím. No,
1: tak jaká tím... nevědomost?
0: No, že to neudělám záměrně, ne? Že jakoby je chci mít a nemám je. A ne kvůli tomu, že si řeknu, a když je to příjemný, to říkal Petr. No, ale že prostě se mi opravdu strašně často teď děje, že si říkám, no tak se oblíknu tady tohle, jasně, krátě si do prčic. Druhý den zase, no tak se oblíknu, tady se mu košili, tady krátě...
2: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem. Chudáčci. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastech.

0: Občas high, občas down, občas sám. Občas si zvykal nepatřit nikam. A potom mal teba. A potom bol doma. A potom...
1: Víkendový on air s Vojtěchem Záhorou.

0: nám stane, no zároveň se nám nic.
1: Písnička Duša Undergroundu a její rapper Dušan Vlka nám dozněla ve 14 hodin 32 minut. Dušan Vlka, československý, nebo spíš slovenský rapper, který se ale na vrchol té československé rapové scény dostal právě v roce 2023 svojí skvělou deskou a Babí léto v podzemí. Pokud byste ji z nějakého důvodu ještě neslyšeli, tak určitě rozhodně tenhle ten poslech neodkládejte. Za mě je to jedna z mých nejoblíbenějších českých nebo československých právě rapových desek. A to už je co říct, protože rapu zas tak moc nefandím. Každopádně, a pojďme se teď dostat k něčemu, co není podzimní, co je ještě trošku letní. A to je právě jedna z letních sérií Rádia Wave, která tento týden skončila, nebo spíš vydala svůj poslední díl. Řeč je o naší letní sérii SideQuest herního magazínu Quest. Jarda Mévald, Šárka Cmíhová a Lukáš Grigar vám v 5 dílech rozebrali ty nejzajímavější a nejzásadnější české hry, které za posledních více než 20 let právě na našem českém území vyšly. Nahlíželi na ně z dnešního úhlu pohledu, ale také v potaz brali kontext doby, kdy hra byla vytvořena a kdy vyšla. A to všechno si dozvíte právě na ploše těch 5 dílů. A pokud vás nezaujalo ještě tohle, tak určitě vás nalákám aspoň na konkrétní herní tituly. Právě v posledním díle tento pátek jste mohli poslouchat o hře Beat Saber. Za mě to byla taková velká hitovka v momentě, kdy velmi frčelo VR a Beat Saber si prostě chtěli zahrát všichni, včetně mě. Dále zde taky můžete slyšet operaci Flashpoint, taky Machinarium, rozhodně se dostalo i na legendární českou mafii, a nebo se nezapomnělo ani na jednu takovou hru, která naučila všechny milovat pomalost, tedy Euro Truck Simulator 2. Pokud vám letní série SideQuest od našeho herního magazínu Quest ještě utíká, tak si ji rozhodně moc dlouho neodkládejte.

tohle ta písnička přibližovadla má podle mě takový trochu Tata Boys vibes. Každopádně Tata Boys to nejsou a tohle byla skupina A to mi nevadí. No a jak jsem říkal, jejich track přibližovadla. No ale my tu vibe teď dost změníme a z těch Tata Boys se přesuneme k takovému kosmickému sci-fi synthpopu. Je to také k jedné hudební novince našeho týdne. Postarala se o ní americká hudebnice a grafička, která se jmenuje Daniela Johnson. Vy ji pravděpodobně znáte pod pseudonymem Dance CM a to CM znamená Computer Magic, tedy její ještě dřívější pseudonym. Daniela tvoří na svém vlastním labelu Channel 9 Records a mimo jiné tak točí třeba i seriálové soundtracky. Letos vydala už takový živák s názvem Myths a aktuálně týzuje nadcházející svoji tvorbu dvouma synthpopovýma singlama. Jeden se jmenuje Violent Power a ten druhý Bon Tempi Pop 3. Vy možná, pokud se vyznáte ve svých klasických akordových nástrojích, tak víte, že Bon Tempi byla italská značka právě výrobce akordových varhan, která byla velmi populární v 70. a 80. letech minulého století. No a přesně k tomu tenhle ten track odkazuje. Tak teď už před náma Dance CM a písnička Bon Tempi Pop 3, také hudební novinka tohoto týdne.

14 hodin 50 minut právě nám hraje Billie Eilish a Charlie XCX na jejich společném tracku Guess. No a do konce té 14. hodiny budeme mít takový klubový závěr. Před námi třeba Horse Girl nebo taky Nerave.

A po 15. hodině třeba také světová popstar ze Slovenska Adéla a její track KGB. Tak díky moc, že posloucháte Radio Wave při vašem nedělním odpoledni.

0: i fanouškovsky zanícená sonda do žánru hardcoreu, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
1: Modeláři. Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem každé úterý od 9 večer
0: na rádiu Wave.
1: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Pět minut po 15. hodině nám dohrává písnička Fun Out of It, která je výsledkem spolupráce Johnnyho Orlanda a také hudebnice Benny. Já vždycky, když slyším Benny, tak se tak trochu mentálně vrátím do dob koronavirové pandemie, protože právě s tímto obdobím mám Benny a její písničky hodně spjaté. No a jedna další umělkyně, kterou já osobně třeba mám taky hodně spjatou s obdobím koronavirové pandemie, je Olivia Rodrigo, protože právě v roce 2021 Olivia vystřelila na špičky těch světových hudebních žebříčků, ale také samozřejmě nebyl to žádný One Wonder Hit, protože Olivia Rodrigo působí a vydává hudbu doteď. No a právě letos v létě v červnu vydala své třetí studiové album s názvem You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Na tohletu desku se ale nevešla spousta písniček a ty teď Olivia Rodrigo tak postupně vydává jako singly. Jeden z těchto singlů je dokonce pojmenovaný po Serině Joy postavě, která pochází z toho dystopického seriálu a na motivy románu Příběh služebnice. A tahle ta písnička, kterou teď uslyšíte, varuje před kolaborací s patriarchátem. Olivia Rodrigo sama říká, že tuhletu skladbu má moc ráda, že popisuje vývoj vztahu, začátek, prostředek i konec. A přesně o tom teď je. Tak si užijte písničku Serina Joy od Olivie Rodrigo, která je i shodou okolností další hudební novinkou tohoto týdne.

0: Skladba Dimitro od již už nefungující slovenské kapely 52 Hertz Whale doznívá na vlnách Rádia Wave v neděli odpoledne 6. září a my se teď budeme chvíli bavit o proteinu, protože protein už se na nás nesype pouze jenom z regálů různých supermarketů, ale high protein potraviny už se začínají objevovat i na nejrůznějších feedech našich sociálních sítí. No a to byla skvělá záminka pro Báru Součkovou, která si do svého pořadu Hotspot právě o trendech ze sociálních sítí pozvala Elišku Selinger z Univerzity Karlovy, aby se společně podívali na to, kde vůbec obsese proteinem v dnešní společnosti vznikla. Celý díl Hotspot už teď najdete na webu Rádia Wave a samozřejmě ve všech podcastových aplikacích. Já vám teď z něj pustím krátkou ukázku, tak příjemný poslech.
1: Jsou lidi, kteří samozřejmě zkoumají nutriční trendy, to, jak se výživa komunikuje a takhle. A v některých těch akademických pracích se jako objevuje vysloveně jako myšlenka, že jako každá éra má nějaké ty svoje špatné a dobré živiny, jo. A jenom se to tak jako prostřídává a že teď je jako v uvozovkách čas na ty bílkoviny, jo, který mají tu výhodu v tom, že doteď nebyly moc demonizovaný, tak se můžou rozjet na tu pozitivní stránku a takhle. Zároveň je potřeba chápat, že ty trendy jako můžou vznikat samozřejmě jako různě a já neříkám, že existuje jeden jako mechanismus, jak se to stane, jo. Ono nikdy se to stane třeba nějakým právě misinterpretací nějakého výzkumu, jo. Dneska to může proslavit velmi snadno influencer, pokud má dostatečný globální dosah a tak. Ale zároveň za celou řadou těchto trendů my můžeme vystopovat nějakou komerční složku, jo, nějaký komerční vliv. Tohle to celý spadá do výzkumu něčeho, čemu se říká komerční determinanty zdraví, a to jsou vlastně různé cesty a mechanismy, skrze které průmysl, v tomhle případě potravinářský průmysl, může dopadat na zdraví a zdravotní politiku. Když se na to podíváme historicky, tak třeba ten trend právě jako třeba když jsme jeden čas byli zlí na tuky pro změnu, že jo, takže spousta lidí si možná pamatuje, že se museli omezovat tuky a hlídali se tuky a byly to vysokosacharidové diety. A my dneska třeba víme, že ten trend byl částečně spuštěný tím, že firmy, které vyráběly sladkosti a slazené nápoje, platily i na prestižních univerzitách výzkum, který se věnoval tomu, jak tuky jsou špatný, protože ve chvíli, kdy všichni diskutují tuky, tak nějak všichni zapomněli na ten cukr, jo? A tohle to vlastně byl reálně a v literatuře se popisuje, že to byl jeden z těch vlivů, který to způsobil. Ono je to zase logicky v nějakém kontextu, protože potravinářský průmysl, on není v úplně lehký situaci ve srovnání s jinými typy průmyslu. Paní profesorka Mario Nestle se píše, trošku vtipně, nemá s tou firmou nic společného. Aha. Ona naopak se věnuje těm negativním vlivům potravinářského průmyslu, aspoň se to hezky pamatuje. Doporučuji si najít její knížky a blog. A ona tohle to vlastně strašně hezky vysvětluje v jedné z těch svých knížek, kdy ona vlastně říká, že potravinářský průmysl má problém, že to množství toho produktu, který my jsme ochotní si nakoupit, je konečný. Kosmetické firmy nás vždycky můžou přesvědčit, že potřebujeme ještě komplikovanější rutinu a ještě více séra. Jo. Firmy modní nás vždycky můžou přesvědčit, že toho oblečení potřebujeme ještě více, jo, a takhle. Spousta firm může vlastně růst, nebo sektorů spíš, může růst tím, že nás v uvozovkách donutí nakupovat víc. Ale u toho jídla to neplatí. Jo. My sice můžeme jíst víc kalorií, než nutně potřebujeme, ale pořád to množství těch kalorií, které jsme ochotní a schopní do sebe nacpat, tak je velmi limitovaný. Čímž pádem ona třeba argumentuje tak, že tím pádem ty firmy potravinářské jsou vlastně nucený najít cesty, jak nám ten samý produkt prodají za vyšší cenu. A tyhle ty různý trendy můžou být jakoby dobrý způsob, jak to jakoby udělat. Protože vy tím, že jako strhnete tu pozornost na nějakou jednu malou složku, kterou vy jste schopný zvládnout relativně rychle vyřešit, on přisypat někam ten proteinový prášek není tak těžký jako technologicky, tak můžete vlastně vytvořit nový sektor, který vlastně ty zákazníci chtějí a jsou za něj ochotní platit víc. A s tímhle s tím se dá pak jako pracovat a zejména u těch vlastně proteinů je to takové ironické, protože zase někteří autoři, kteří tohle skoro mají, tak argumentují, že je to trošku bizár v tom, že my jsme na jednu stranu vytvořili nejdřív potravinový systém, který nás zazásobil levnýma sacharidovýma tučnýma ultrazpracovanýma potravinama. A teď můžeme extra platit za ty bílkoviny, které tam chybějí. Takže jo, je to prostě i tohle, je to vždycky potřeba vidět v tom komplexu. No. Že na začátku může být něco, co je třeba relativně legitimní, typu diskuze o tom, jestli máme dobře nastavené doporučení, ale když se do toho přijde nějaký další zájmy a vlivy, tak se to může urvat někam, kde to vlastně vůbec být nemělo.
2: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. Hotspot. Barbora Součková a Sarah Abulkasim dávají kontext vašemu feedu na Rádiu Wave.

0: Bibi No Money a taky Rich Brian na společném tracku Edemami doznívají na vlnách nedělního odpoledne v 15 hodin 32 minut a před námi je teď Kulturistán a koncertní tipy.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Podíváme se na koncerty, které nás čekají v nadcházejícím týdnu. A začneme už zítra v pondělí 7. září v Praze. V Cargo Galerii totiž od 19 hodin vystoupí Alex Spencer. To je jedna z nejvýraznějších nových tváří současné britské indie scény. Je to takový 19-letý hudebník z Manchesteru, který si získal svou pozornost hlavně díky svému upřímnému songwritingu, také velmi energickým koncertům a autentickému propojení indie rocku právě s emotivními refrémy. Dostal se od buskingu v ulicích rodného města a během krátké doby ho hrají na BBC Radio 1, také na Radio X a nebo byl zmíněný i v magazínu Clash. Pokud vás zajímá a baví Alex Spencer, britský mladý hudebník, od 19 hodin zítra vystoupí v pražské Cargo Galerii. Další koncert, na který bych vás rád pozval, tak ten se odehraje ve středu 9. září v brněnském kabinetě Mus. Tady totiž od 20 hodin vystoupí kapela Metastavy, kterou tvoří Anna Hokešová, Uršula Seregi, také Ashley Abram, dále Marek Pach a Nodin Péči. Jejich hudba je taková kombinace neosoulu, jazzu, hiphopu a poezie. Vy je určitě znáte i z playlistu Rádia Wave. A pokud je máte rádi, v Brně se vám představí ve středu 9. září od 20 hodin v kabinetě Mus. No a pokud jste z Ostravy, tak určitě máte příležitost vidět Metastavy i tam, a to už další den. Ve čtvrtek 10. září ve 20.30 totiž vystoupí v ostravském provozu. A můj poslední hudební tip na nadcházející týden, tak ten je taky na čtvrtek 10. září a tentokrát do pražského Ankaly. Od 19.30 tady totiž vystoupí Něge Něge Showcase. Vy určitě znáte Něge Něge také právě z playlistu Rádia Wave. To je takový ugandský label, který funguje už od roku 2013. Hraje třeba Balefunk, taky rap. Ten Balefunk má takovou apokalyptickou podobu. Je to nasáklé celé hiphopem, elektronickou hudbou, která čerpá z rituálu i z noizového rapu a všechno je to smíchané v takovém velkém kotli západoafrického folkloru. Představí se vám čtyři umělci z tohoto afrického labelu, bude to DJ Anderson, také Parosio, Jay Mita a Judgitsu. To od 19.30 ve čtvrtek 10. září si tedy nenechte ujít Něge Něge Showcase v pražské Ankaly.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

0: catch my drift, drift, drift.
1: Čelisti.
2: Ponor do rozbouřených filmových vod.
3: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
2: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
3: Čelist.
2: Poslechněte si aktuální díl Čelistí znovu. Dnes od 7 večer na Radio Wave.

Domácí bylou a písnička Girls nám dozněla na vlnách nedělního odpoledne na Waveu právě teď. A jelikož to byla taková melancholická písnička, tak jsem si říkal, že bych vám dal aspoň trochu takový tip pro rozveselení, který já jsem sám viděl včera večer. To byl snímek B-Team na stopě, The Sheep's Detectives v anglickém originále. Tenhle ten film už před nějakou dobou byl v české distribuci, možná ho tam najdete i nyní. Každopádně já bych vám ho rád doporučil i s trochu takovým zpožděním. Je to velmi zajímavá a vtipná detektivka, kdy těmi samotnými detektivy, který řeší kriminální příběh jako skoro z pera Agáty Christie, tak jsou sami ovce. Je to film s mluvícími zvířaty a tenhle ten příběh se odehrává na pastvině, kdy je pastýř George před spaním každou noc čte svým ovcím nějaké ty detektivní romány v domnění, že mu vůbec nemohou rozumět. No a když se potom na pastvině stane taková záhoda, řekněme náhodné úmrtí, tak ovce přebírají iniciativu a pouští se do pátrání po vlastně vrahovi. Tenhle ten film si myslím, že vykouzlí úsměv na tváři každému, kdo by si chtěl dnes večer anebo třeba i jiný večer trochu zasmát. Určitě bych vám chtěl vypíchnout i obsazení, kromě hereckého obsazení, ve kterém se vám představí třeba Hugh Jackman nebo Emma Thompson. Jsou tu i samé známé hvězdy právě v roli těch ovcí, jako Julia Louis-Dreyfus, Bryan Cranston, Chris O'Dowd, také známá Bella Ramsey a nebo třeba i Patrick Stewart. Takže možná bychom se snad mohli dočkat i nominace na Oscara za casting. Kdo ví, tak pokud vás tenhle ten tip zaujal, B-Team na stopě, já si myslím, že je úplně ideální tip pro váš nedělní večer.

Hraje nám slovenský hudební producent Fulcrum a jeho track Quit Playing. Do konce 15. hodiny nám zahraje třeba taky Kirin J. Kalinan s písničkou The Hall of the Moon. Máme 15 hodin 51 minut a nacházíme se zhruba v prostředku odpoledního on-airu na rádiu Wave a ze proskleného studia vás stále zdraví a hezkou neděli přeje Vojta Záhora. Po 16. hodině se podíváme třeba s naší letní sérií Sidequest na českou VR hru Beat Saber, anebo se také budeme bavit o moderním randění a o tom, jak se takové moderní randění propisuje do našich sociálních sítí. Tak doufám, že vás poslech Rádia Wave při nedělním odpoledni baví.

0: Vánoc se letos naposledy vrací na Kristýnu. Od 11. do 13. září se znovu potkáme u jezera v Hrádku nad Nisou, kde společně oslavíme závěr jedné festivalové éry. Čekají nás 3 dny hudby, tance a skvělé atmosféry pod širým nebem. Zahrají Šet, Apsami, Synchro nebo Filip Otrbach. Mediálním partnerem festivalu Shotgun je Radio Wave.
1: Buchty.
2: Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
3: 2 moderátorky, které nemoderují. A 1 host, který může být i žena.
1: Buchty. Vlašák pro uši a guilty pleasure, na které budete pyšní. Buchty.
2: Se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou každou středu od 19 hodin na Rádiu Wave.
3: Rádio Wave.
1: Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Povídat si teď budeme o jednom internetovém trendu, který tak trochu fušuje do, řekněme tomu, oboru a randění, nebo spíš toho, jak se randění dnes mezi mladými ženami a mladými muži propisuje do sociálních sítí. Ten trend se nazývá Illiterate Boyfriend, tedy do českého překladu bych to přeložil asi jako negramotný přítel. No a je to takový seznam slovíček, řekněme tomu jako na základní škole, nebo ze kterého potom ty přítelkyně zkouší své přítele, jestli dokážou všechny slovíčka vyslovit správně. No a jedno z nich to konkrétně a to, které je podle mě na internetu hodně oblíbené, tak to je slovíčko ňoky. Spousta z nás by ho možná vyslovilo jako třeba gnoči, ale jako všichni víme, že správně jsou to ňoky. No ale samozřejmě ne všichni a tohle to je právě jedno z těch slovíček, které, na kterých se spousta mužů testovaných v tomto trendu Illiterate Boyfriend, řekněme tomu, a většinou takzvaně vyseká. Může to být i na jiných slovíček, ale tohle to je dost populární. Tenhle ten trend podle amerického serveru The Atlantic odkazuje k takovému znepokojivému a řekněme jinému trendu, který už je desítky let starý, nebo spíš než trendu takovému precedentu, kdy ženy častokrát vstupují do vztahu s muži, kteří mají nižší vzdělání. Podle jistých výzkumů měli lidé v roce 1995 stejnou pravděpodobnost toho, že dosáhnou třeba bakalářského titulu. No ale v 20. letech 21. století už ta pravděpodobnost je jiná. A je pravděpodobnější, že ženy dosáhnou bakalářského titulu, a tady je to procento na 47% a u mužů je to pouze 37%. Každopádně jiný server The Guardian, který tento trend Illiterate Boyfriends rozebírá, tak zdůrazňuje, že tady ten, řekněme, test ze slovíček neodkazuje tolik nebo nevypovídá tolik o vzdělání obou dvou členů toho páru, spíš nějakého sociálního zázemí, sociální třídy. Že prý správná výslovnost slova ňoky se odvíjí spíš od toho, kolik máte peněz a právě z jaké rodiny třeba pocházíte. Více o tomhle píšeme na našem serveru wave.cz/wavenews, kde pro vás rozebíráme právě ty nejzajímavější události z domácího i světového prostředí. Tak pokud vás tenhle ten trend Illiterate Boyfriends zaujal, mnohem větší kontext k němu najdete tam, běžte se podívat. A já k tomu dodám jenom takové svoje pozorování. Zrovna před nedávnem jsem se zúčastnil debaty Terezy Havlínkové na poslední Riviéře, kterou Radio Wave organizovalo s Galerií hlavního města Prahy v Trojském zámku. Ta debata se právě odvíjela od sociálních sítí a o tom, kdo na sociálních sítích určuje, řekněme, náš vkus. A jeden z debatujících, David Laufer, tam řekl velmi zajímavou věc, která mi zůstala v hlavě na hodně dlouho, vlastně až doteď, abych vám to řekl. A to je to, že sociální sítě vás často tak nějak jako kategorizují do určitých skupin, ve kterých vám nabízejí nějaký obsah, jenomže potom je pro ně velice jednoduché poštvávat, řekněme, tyto různé skupiny proti sobě. Že prý nejlépe člověk nebo nejvíce ty sociální sítě získávají ze svých uživatelů, když je můžou takhle rozskupinkovat a potom, řekněme, postavit proti sobě. Tak to je podle mě velmi zajímavý pohled na tento trend Illiterate Boyfriend. Možná, že ho uvidíte, budete se na něj tvářit jinak, než kdybyste ho viděli teď.

0: Je právě 16 hodin 19 minut, k tomu dohrali nám Canons s písničkou Hurricane, no a my se teď podíváme na jednu, nebo spíš si teď poslechneme jednu z ukázek z premiéra Rádia Wave tohoto týdne. Náš herní magazín Quest totiž právě tento pátek uzavřel svoji speciální letní sérii SideQuest, no a v posledním dílu pro vás rozebrali hru Beat Saber. Pokud jste SideQuest zatím nezaregistrovali, tak je to letní série o pěti dílech, ve kterém takzvaně kvestáci rozebírají ty nejzajímavější a nejdůležitější české hry, které vznikly za posledních více než 20 let. Nahlíží na ně z dnešního úhlu pohledu, ale také vás berou do dob, kdy se tyto hry vytvářely, a zasazuje vše do historického kontextu. No a ten díl pátý byl, jak už jsem zmínil, o hře Beat Saber. Takové té, bych řekl, hodně proslulé hře pro virtuální realitu, kterou jednu dobu chtěl hrát každý. Mě nevýmaje, no tak by mě docela zajímalo, co si o ní Jarda Mévald, Šárka Tmějová a Lukáš Grigar myslí. Poslechněte si tedy nejnovější SideQuest na web, na platformách Rádia Wave, a já vám teď pouštím krátkou ukázku z tohoto dílu.
1: Quest. Novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Víc než jen hra.
2: S Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na Rádiu Wave.
3: Tím, že se s Lokim a Splitem známe už vlastně docela dlouho, tak já jsem jim ten úspěch samozřejmě hrozně přála. A zároveň jsem tušila, že z té firmy dřív nebo později odejdou, protože jako svůj velký peněz už potom zbalili. A že tím, že to začalo být takový korporátnější, tak k těm jejich garážovým začátkům to úplně nesedělo, no, takže mi bylo jasný, že oni mají do konce života vystaráno a už se budou moct dělat jenom věci, co je baví, což ostatně i dělají.
4: Což se stalo, že vlastně to, co jsi říkala, že jsi předpovídal, že se to stane ten odchod, tak to už se stalo.
3: Ano.
4: Vlastně odešel jak Split, tak Loki, tak vlastně nejdřív odešel ten Jarda Beck vlastně v rámci téhleté trojice.
3: To ještě před tím odkupem, no.
4: Ano.
5: A ten, zatímco ten odešel teda podnikat trochu někam jinam, tak vlastně jak Loki, tak Split se vrátili k tomu garážovému, co si zmiňovala. Vývoj teďka mají, jak se jmenuje ta jejich věc chystaná.
3: Už no,
5: je to
3: ta taky, logická.
5: Je to, ono to zní, já si pamatuju, že to zní podobně jako ten název toho nového filmu Stevena Spielberga. Je
3: ano,
5: to nějaký
3: Inverse
5: Day nebo něco takového, tak
3: ne,
5: si to najdeme, ne, dobře.
3: Najdeme si to, ano.
4: Zatímco vy budete hledat, tak já jenom zmíním, že vlastně to, že tím, jak já mám Beat Saber doma a můžu ho hrát vlastně kdykoliv, tak pro mě je to zároveň takové dost smutné memento vlastně virtuální reality jako takové, protože od doby toho hraní Beat Saberu uplynulo už docela dost let. A teď se asi dozvíme název té hry?
3: Je to Inversion Day.
4: Inversion Day, výborně. Tak to je ten, jenom pro kontext, je to ten titul, který právě teď vyvíjí Split a Loki, to znamená původní tvůrci Beat Saberu, už nyní mimo Beat Games. Pro mě je to vlastně dost smutný jako označení toho, kam se to odvětví, dá se říct, jako nakonec odvinulo, protože z takového toho, to je budoucnost hraní, a z takového toho, hej, na

Tak schválně by mě zajímalo, kolik z vás teď dalo volume nahoru na svých radiových přijímačích po tom, co jste slyšeli tenhle ten track, a možná jste tak také odtušili, o čem se nyní budeme bavit, a bude to o kanadském seriálu Heated Rivalry, spalující rivalita, který od prosince loňského roku spustil takový velký šok, co se týče nějakého seriálového pole. Můžu říct podle mě dokonce i mánii, protože si pamatuju, nebo víme minimálně třeba o dvou ravech, o dvou party, které se v Praze odehrály právě inspirované tímto seriálem. Pro všechny, kteří jste jeho fanouškem, nebo třeba i té knižní předlohy, tak určitě víte, že momentálně už začalo natáčení pokračování druhé série, na které se všichni určitě moc těšíme. Každopádně ten důvod, proč se budeme teď bavit o Heated Rivalry, není právě začátek natáčení druhé série, ale to, a jaké důsledky měl tento seriál, tato mánie, třeba právě ve skutečném životě. Americký server Elle přišel totiž s článkem, že pro průzkumu a Redditu odhalil, že spoustu žen, dívek začalo opouštět své partnery, přítele, snoubence, dokonce třeba i manžele, právě po tom, co viděli tenhle ten seriál, tuhletu gay romanci dvou hokejistů. Možná na papíře dost neslučitelné, taková hokejová gay romance, která vlastně v reálném životě se nedá moc přenést na nějaký heterosexuální vztah jen tak někoho. Každopádně spoustu žen začalo na Redditu vypovídat o tom, že v nich to projevilo nebo probudilo takový smutek po nějaké blízkosti, po nějaké upřímnosti, který si uvědomili, že ve svém vztahu se svým přítelem, partnerem, snoubencem prostě momentálně nemají. A tak by se dalo dokonce mluvit o vlně rozchodu a rozvodu, kterou Heated Rivalry Season 1 z první série 1 vyvolala. Mně tenhle ten článek přišel velmi zajímavý. Nejedná se pouze o nějaké mladé dívky ve svých 20 letech, mluví se zde o příběhu třeba 40-leté Louise, která opustila svého snoubence, kterým byla 10 let, po tom, co si uvědomila, že v jejich vztahu není žádná vášeň, tak jak ji viděla mezi Shaneem a Iliou. No já už se moc těším na pokračování tohohle seriálu a určitě, pokud byste se rádi ponořili více do tohoto tématu rozvodu a rozchodu kvůli Heated Rivalry, tak začněte vyhledávat na svých internetech. No a teď už si užijte zbytek písničky I'll Believe in Anything ze 4. epizody první série.

0: i vysílání České televize.
1: Měli jste bůh fajn.
2: V 16 se všechno láme.
1: Je to jiný než holku.
2: První vztahy. První rozhodnutí.
3: Říkal jsi, že má holku?
4: Jo.
2: A snaha zapadnout.
1: Jo. To je Matyáš.
3: Potřebuje čas, aby jí to řekl.
2: Nový seriál České televize o rolích, které hrajeme.
4: Je Radek doma?
5: Toho ti nic není.

Hraje nám sesterské trio Haim s písničkou The Steps. Já jsem velkým fanouškem Haim a hlavně velkým fanouškem Alany Haim, a tady myslím, že snad prostřední sestry z tohoto tria. Alana totiž působí jako herečka a objevila se ve dvou mých velmi oblíbených filmech. Jeden z nich je trochu starší, od Paula Thomase Andersona, jmenuje se Ale kořicová pizza a je to takové coming of age drama. A další potom, tak to je letošní snímek drama, kdy si Alana Haim zahrála takovou nepříjemnou, nešťastnou kamarádku k hlavní ústřední roli Zendaya a Roberta Pattinsona. Oba dva snímky vám určitě moc doporučuju, ale upřímně připravte se, u toho dramatu se budete chtít zanořit do svého sedadla. Místy je to opravdu drama. Každopádně, co nás v playlistu čeká nadále, tak to je třeba novinka od Fontaines D.C. a Marianne, také Se vzdali za s písničkou Oh My God, anebo Tomáš Palucha a Dominik Pilnáček s trackem Wild Jadk. No tak příjemný poslech.

Hraje nám právě Tomáš Palucha a taky Dominik Pilnáček na společné písničce Wild Yacht. Je 16 hodin 53 minut. No a nedělní odpoledne už se pomaličku blíží ke své 17. hodině. Po ní třeba ve vysílání Rádia Wave uslyšíte německou DJku Horse Girl na tracku Only the Best, a nebo třeba také pražskou kapelu Dukla s písničkou IP Pavlova. K tomu však vás čeká i něco speciálního, tak určitě zůstaňte u svých přijímačů. No a od 17.30 pro vás mám přichystaný záznam z debaty z letošního prvního vydání nebo prvního eventu ze série Riviera. V zahradách zámku Troja si Tereza Havlínková povídala s Anetou Jitmar Martinkovou, Ankym a filmařkou Kateřinou Gramatovou na téma autenticity v umění a jak se umění, nebo jak se naše původy, naše kořeny proměňují do naší tvorby. Tak to nám ten dnešní nedělní víkendový on air trošku o 30 minut zkrátí, za tedy v 17.30 už budete poslouchat záznam debaty z Riviery. Do té doby však spoustu času a spousta písniček, před námi teď i třeba Malvína s trackem Hádanky. Tak ať se vám líbí.

0: Jeďte moderním vlakem Českých drah do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně se skvělým jídelákem na vybraných trasách. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Každou středu od 18 hodin na rádiu Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.

Po 17. hodině nám zahrála Horse Girl a teď taky Ava Akira s písničkou Skin a v playlistu před námi je teď pražská kapela Dukla a není tam náhodou. Její frontman Lukáš Vidra totiž bude hostem dnešního vydání našeho pořadu Boys. O pubertě v Kadani, o své hokejové kariéře, o dětství a taky o tom, co ho vždycky táhlo na temnou stranu ulice, můžete poslouchat dnes večer od 20 hodin. Tak si nenechte Boys ujít.

O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Dnes od 8 večer na rádiu Wave. Boys.

Chvíli po čtvrt na šest nám dohráli Night Tapes s písničkou Baby Girl Like No One Else. No a jelikož se ten náš společný odpolední čas, společný odpolední on air chýlí ke svému konci, tak já musím před tím koncem udělat ještě jedno tradiční zastavení. No a to samozřejmě u toho, kdo dnes slaví své jmeniny, svůj svátek. A je to tedy každý člověk jménem Boleslav. Tohleto jméno možná, jak byste si mysleli, že by znamenalo, že by bylo odvozené od bolesti, tak je tomu právě vlastně dost naopak. 6. září slaví Boleslav s významem odvozeného od slovanského slova bolje, tedy velký a nebo více, no a slav, tak to už je stejné, to je slavný. Takže dalo by se toto jméno přeložit jako velkoslavný nebo víceslavný. V tom případě se také můžeme zamyslet, kolik Boleslavů slavných v naší historii máme. No, je jich samozřejmě hned několik, protože to bylo oblíbené staroslovanské jméno, no, takže bych tady mohl vyjmenovat několik českých knížat z rodu Přemyslovců, ale třeba i polských králů, kteří se jmenovali jménem Boleslav. Každopádně vy určitě si pamatujete na jednoho, a to na toho známého bratrovraha, tedy vraha knížete svatého Václava. No a ten se potom tedy stal Boleslavem prvním. A druhý Boleslav, který podle mě určitě dnes stojí za zmínku, a ten je dosud žijící a bude to tím pádem Bolek Polívka. Český herec. Tak jak Boleslavovi prvnímu, tak i Bolkovi Polívkovi dnes přeju všechno nejlepší k jejich svátku a třeba i následující písnička může být, tak řekněme, pro vás. Tohle to budou Portal Yawning s singlem Silver Plated.

0: single Like Weezy v podání Playboy Cartyho doznívá v 17 hodin 27 minut na rádiu Wave. No a před námi je už teď ten slíbený záznam z Riviery. Projekt Riviera právě v srpnu přinesl trojici večerů v zahradách pražského zámku Troja. No a kromě hudebního a výtvarného programu se tu konala také trojice besed, z níž vám první teď přinášíme, a to ve zkrácené verzi. Prostředí, ze kterého pocházíme, se často zarývá do našeho rukopisu, do našich zkušeností, do našeho zvuku, do našich palet barev a také do našich dalších různých zážitků, které důvěrně známe. Publicistka a hudebnice Aneta Jetmar-Martinková, rapper Anky a také filmařka Katarína Gramatová se v debatě s Terezou Havlínkovou bavili o tom, jestli někdy narazili na hranici své autenticity, kde se cítí doma a proč je náš původ v naší tvorbě vlastně téma. Tak tady je ta Riviera, vy si ji užijte, loučí se s vámi Vojta Záhora a přeju vám hezký zbytek nedělního odpoledne. Čaudy.
1: Ahoj. Děkujeme, že jste dorazili. Doufám, že jste si užili všechno to, co jste dělali doteďka, ať už to byla odhalování sochy, tančení, nebo jenom schánění nějakého občerstvení. Já vás vítám na letošní první Riviéře za tu debatní sekci. Letos startujeme s debatou na téma uložená místa, což je něco, co většina z nás má v telefonu, v mapách, když někde cestujeme a chceme prostě si zapamatovat, kde jsme byli nebo kam jsme se chtěli podívat. Ale taky to většina pravděpodobně z nás má z doby, kdy někde vyrůstala. A já jsem si říkala, že bychom mohli mluvit napříč nejrůznějšíma žánrama, médiama, s lidma, který něco tvoří, píšou, točí, rapujou a bavit se o tom, jaký jsou ty jejich uložený místa a jak třeba to, odkud pochází, formuje to, co dělají, jak se jim vypisuje prostředí, který je formativní někde kolem třeba puberty nebo jejich prostě obecně background a zázemí do toho, jak se vyjadřujou, co od světa očekávají a jak se třeba mění jejich rukopis jako vzhledem k tomu, odkud pochází a jak se s tím dá vlastně přežít nebo klidně jenom pracovat, jak se to dá možná i vytěžit. Dneska tady se mnou na pódiu sedí, začneme tam z toho nejvíc slunýho místa, jak vidíte, musíme co sedět, půlka z nás ve slunečních brejlích.

0: česko-větnamský, větnamsko-český rapper Anky. Vedle něj je publicistka, hudebnice Aneta Jetmar Martinková a tady po mojí pravici nejblíž je filmařka Katarína Gramatová. Tak já vás tady všechny vítám. Možná začneme s tebou, Anet. Společně prozradíme, odhalíme, jaký jsou ty naše úplně primární uložený místa. Tak já jsem z Karlových Varů. Tuším, Anky, ty jsi taky ze Sudet v podstatě, kde ses narodil?
1: No, já jsem se narodil v Německu, ale...
0: V Německu, tak ještě víc Sudety než já.
1: Ale vyrůstal jsem v Aši. Mm-hmm.
2: Já jsem z Kutné Hory, jakoby Kutná Hora Patriots prostě tady.
3: Já jsem Košice reprezent.
0: Takže Aneto, zpátky k té první otázce.
2: No tak jdeme na to.
0: Ty jsi nedávno na Poslechovce Jedno ucho řešila současný turecko-německý rap anebo postpunk a rap z pařížských předměstí, prostě gastarbeitry, lidi, kteří migrujou a vytváří současnou hudbu, ale už třeba od 60. a 70. zpívají o stesku po domově a úmorných pracích v továrnách. A já jsem někde našla, že David Čajčík z Hard Noise Promotion řekl na tohle téma, že je totálně níž, ale taky totálně legit, když ses jako ověřoval, ale jestli je to dobrý nápad. Tak mě zajímá, proč tohle téma vlastně podle tebe je teď legit.
2: To je hezký, že ten Davidův quote, který mi řekl randomly prostě, když jsem to s ním řešila u kebabu, tak že se takhle jako propracoval to až do oficiálního vysílání, to bude nadšený. Ale proč je teď legit? No, protože je na vzestupu krajní pravice, hodně se řeší jakoby migrace a prostě takový, jakoby pindá se prostě do toho, že jak kdyby někdo je tady novej a někdo jakoby je ten host a prostě vždycky, když se začne řešit, vždycky, když jako krajní pravice začne nabírat na síle, tak začne víc jak kdyby vyčnívat to, jakoby, nebo nějaká debata toho, že někdo je jak kdyby novej a někdo jak kdyby host a že vlastně možná si jako bere od někoho, kdo je tady díl a tak a... Vlastně se vždycky, když se člověk ponoří hloubš do tohohle toho tématu, začne se dívat na to, na ty lidi, na který se koukáme jako na hosty, a tak zjistí, že vlastně nejsou moc hosti a že jak kdyby většinou se jako na hosty a na někoho nově příchozího koukáme na lidi, kteří třeba mají jinou barvu pleti prostě především a podle mě dobrý si to jako připomínat, že nějaká jako cizota a odlišnost, která se vždycky v takových těch tvrdých časech začne víc a víc akcentovat, jakoby není zas až tak jako výrazná a že vlastně jsme si všichni, máme mnohem víc společného než odlišného a proto je to podle mě legit.
0: A kdyby se ještě třeba měla malinko jako povzbudit k nějakému konkrétnímu poslechu, tak ty jsi to určitě pečlivě celý nastudovávala. Co tě nejvíc třeba bavilo z těch jako klidně i okrajovějších věcí prostě, které jsou mainstreamový, třeba scéně malinko vzdálený a jsou to vlastně všechno lidi, kteří cestují, přichází odinuť, mění prostě svoje kontexty.
2: Hele, já mám strašně ráda teď vlastně v rámci toho třeba, co jsem si rešeršovala na ty turecko-německý věci, fakt strašně doporučuju německou reperku Ibo, která je vlastně, její předci pocházejí z Turecka a vlastně ona jako kontextualizuje, nebo jako má skvělý tracky, i když neumíte německy, prostě dá se prostě vzít Genius, CTRL-V do translatoru, tak to dělám. Já neumím německy, jo, jakoby takhle prostě moje rešerše, jak kdyby takhle fungujou. A jo, a ona fakt jakoby hodně rapuje o tom, že právě jako proč na nás se jakoby díváte, že my jsme tady jak by nějak navíc nebo nový. Vlastně já už jsem tady třetí generace a častokrát, když se podíváme na historii nějakého bílého člověka, jakoby tak, jako taky prostě přišel od někud. Ty jsi mi říkala, že mám tady být jakoby za ty chytrý keci, tak jak kdyby bych tady ocitovala Stuarta Halla, který vlastně tohleto jakoby ve své tvorbě velmi jakoby tematizoval. Je to teoretik, zakladatel kulturálních studií a on vlastně mluvil o tom, že bychom se měli mnohem víc dívat než na roots, kořeny, tak na roots jako cesty, routes, se to píše, jakoby na to, že vlastně všichni nějakým způsobem jako se posouváme prostě po zemích, po regionech, po kontinentech a že jako ta debata o těch roots není vlastně tolik jako produktivní a smysluplná jako ta jako dívat se na ty cesty, protože když se podíváme na ty cesty, tak vidíme, že každý od někud přišel a každý je někde trochu host a někde trochu doma a tak.
0: Jedna taková cesta mě právě zavedla, nebo film Cesta nahoře nebe v dolině a právě ke Kateríně Gramatové. Katarínu můžete znát jako filmařku, která má na svém kontě klipy pro jména jako Izomandias, Nobody Listen, Viktor Sheen, Sofian Mejmec, takže tady vidíte, že už opravdu i v té české populární hudbě, a k tomu se taky dostaneme, není každý Adam Novák. A Nahoře nebe v dolině já je tvůj debutový celovečerní film. Ty se za něj dostala ocenění společně taky s kameramanem Tomášem Kotasem, takže kdo jste ten film neviděli, tak moc doporučuji, je docela přístupný na platformách pořád v současnosti. A tenhle ten film nás bere do světa 15-letého Enrika, který zůstává se svojí babičkou v takové neurčité, zapomenuté slovenské vesnici. A tam objevuje souvislosti životního stylu, ale vlastně i charakteru svojí mámy, se kterou má nejdřív takový vlastně vztah, že jí má jako strašně jako takovou zidealizovanou, ale postupně přichází na to, kdo ona je vlastně doopravdy jako člověk a ten jejich vztah se docela rozkládá. Mě by zajímalo, kam si nás vlastně v tomhle filmu vzala. Co to je za místo? Protože si myslím, že jako mimo portréty těch postav a mimo jejich vlastně vazby, tam hrozně silnou roli hraje, ať už vizuálně, anebo i tím castingem, ale vlastně jako tím tématem to, že ta situace v tom daném místě je nějak jako hodně specifická a dost formativní pro všechny, kdo tam žijou.
3: Dobrý večer. Já jsem se vás snažila tím filmem asi zobrat na také místo na Slovensku, kde tak stojí čas a lidé žijí v také lehkosti bytia. A na mě to tam působilo jako tím, že já jsem velmi skoro akoby v mojich 19 už odišla z domu, tak jsem moc to Slovensko nemala také preskúmané, že vlastně hneď jsem přišla sem do Česka a potom už jsem cestovala jakoby hore dole a tomu Slovensku jsem se nějak nevenovala. A potom keď jsem objavila tu dedinu, tak já jsem se tam cítila opět jako na dovolenke. Že mě se tam úplně mě tam oslovovali prostě také úplně přirozené vlastně věci, ale já jsem jich viděla tak hneď tak ako vizuálne príťažlivo, že som si to hneď moje prvé návšteve začala fotiť a hneď po prvej návšteve som si už podávala vlastne výzvu na fond a už som sa bavila o tom, že chcem natočiť film a vlastne táto oblasť sa nazýva, že Hladová dolina a vzniklo to vlastne kvôli tomu, že kedysi sa budovali proste veľa fabrík za socializmu, kde ľudia chodili pracovať, ale potom po privatizácii sa vlastne veľa tých firiem skrachovalo, ale ľudia vlastne si stále povedali, že im tá príroda a to všetko proste stojí za to a oni tam proste zostanú žiť, aj keď tá ich životná úroveň sa vlastne zníži, ale že im to stále niečo dáva a chcú proste zostať doma. A mne sa to hrozne páčilo a to sa vlastne dedí na tie generácie ďalej.
0: Zároveň ale teda si kastovala lidi přímo z té vesnice, mimo teda ty jako herce a herečky, ktorí to mají ako profesi.
3: No, to sme pri tej autenticite potom. No áno, kastovala som teda reálnych ľudí, pretože je to ich svet, oni to poznajú najlepšie a tí herci to vlastne iba spoznávajú, aké to je a je im to tlmočené a snažia sa na to naladiť, ale pre mňa bolo tým, že je to môj prvý film, tak pre mňa bolo oveľa prirodzenejšie sa vlastne baviť vlastne s uvozovkách obyčajnými ľuďmi z dediny a vysvetľovať im, čo od nich chcem dostať do filmu, ako im vlastne hercovi opisovať niečo, čo vlastne ani ja až tak nemám uchopené a má to teraz nejako zahrať, takže preto som sa rozhodla to akože tak kombinovať.
0: Ty říkáš, že jsi tam přišla vlastně jako na dovolený po nějaký době. Já ten pocit vlastně taky trochu znám. Měla si pocit, že jsi fakt jako cizí člověk v tom prostředí, nebo se to pak vlastně po chvilce nějak všechno jako dá dohromady a ty si vzpomeneš, že vlastně tam odtud tak nějak pocházíš. A jak na tebe vlastně ty lidi koukali, jestli jsi prostě byla holka, co přijela z Prahy, i když mluvíš slovensky, anebo to vlastně nebylo téma?
3: Tak každý poznáme ten pocit, keď prídeme na vesnici a otvoríme nejakú hospodu a teraz všetky tie hlavy sa otočia, lebo vedia, že proste nejste z tej vesnice. Tak toto sa mi samozrejme tam dialo na každom rohu, ale ja som taký zvedavý človek, takže ja som vlastne hneď vybalila všetky karty, ktoré som mala a rovno som im povedala, že som tu nová a ja tu proste chcem točiť film, takže vlastne hneď sme sa začali tak úprimne baviť a no a takto proste, asi jediné, čo som, akože čím som sa vedela k tým ľuďom dostať bližšie, bolo to, že som tam trávila čas.
0: Kolik toho času nakonec bylo vlastne? Ešte nakonec mne úplne zajímá.
3: Koľko zbylo?
0: No kolik tam vlastne strávila ako svýho života s tým filmem?
3: strašně veľa. Já jsem tam zostarala, celou moju mladost jsem tam nechala. Já jsem ten film začala robiť, keď jsem mala 24 a skončila jsem, keď jsem mala tak 28. No. Takže 4 roky mi to tak celé akoby trvalo. Už aj hovorím so skončením toho strihu a tak.
0: No a Anky, my jsme se teda dozvěděli, že se narodil v Německu, vyrůstal v Sudetech, ale teď jsi pražský rapper, žiješ tady. Ankyho debutový album Saigon Stories už je vlastně vydaný před 6 lety, už je to nějakou dobu. A ve své tvorbě vlastně zmiňuješ motivy periferií, změn nějakých životních poměrů a vlastní identity a potkávání se vlastně s tou potřebou vyjádřit se skrz tu svoji identitu. Jak moc to ty místa, jako právě třeba Saigon, rezonujou tvojí tvorbou? Nemyslím jenom jako explicitně, ale jako, jak moc to je pro tebe nějaký zdroj?
1: Tak konkrétně ten Vietnam tak je pro mě nějaký inspirace jako hlavní odrazový můstek. Vlastně můj vztah k Vietnamu jako člověka, který se tam vracel až vlastně v dospívání. A takhle jsem vlastně napsal tu první desku, kdy jsem se v roce 2019 odstěhoval natrvalo do Vietnamu a chtěl jsem si na tu zemi udělat nějaký vlastní názor. Neuměl jsem moc dobře vietnamsky a tím, že jsem ze severu a odstěhoval jsem se do Saigonu, tak jsem tam žil vlastně úplně sám. Takže jsem si jako vytvářel nějaký svůj osobní názor na to, jak ta společnost tam funguje a pak jsem to zpracovával v těch písničkách nebo v prvních textech, který jsem potom zhudebňoval.
0: A jak dlouho jsi tam žil?
1: Necelý rok. On pak přišel covid, tak jsem se vrátil.
0: Jak moc to bylo jiný místo, než to, který jsi znal třeba z vyprávění prostě rodiny a podobně, když jsi ho zažíval vlastně tady v tom mladém věku na vlastní kůži?
1: Dost, protože jsem do té doby znal jenom sever, který je teda dost odlišný vůči tomu jihu i v rámci jako kultury nebo jazyku, takže já jsem těmi ženům vlastně vůbec nerozuměl, mají jiný stravovací návyky, je to trošku jiná nátura. Takže, ale vždycky jsem věděl, že ten jich je jako mnohem víc liberálnější. Ten sever byl pro mě jako moc jako drsnej, konzervativní a Saigon pro mě byl prostě takový malý Berlín. Takže to bylo víc pro mě, protože já severu, jako vždycky, když přijdu za svýma příbuznými, tak vlastně hrozně trpím. Musel jsem striktně držovat třeba nějaký dress code nebo účes. Takže jako mýmu otci vadilo, že jsem holohlavej. A vlastně, když jsem přijel do Saigonu, tak tam měli všichni prostě barevné vlasy, kérky a všem to bylo jedno a poslouchali jako západní hudbu, znali jako americké věci, evropské věci, takže pro mě to bylo jako ten Vietnam, který chci znát, protože na tom severu jsem nic takového neměl.
0: A připadal jsi tam v nějakém ohledu jako doma a jak tě vlastně ta společnost přijala, protože to asi není úplně jako nezvyklý motiv, že se někdo vrací do Vietnamu vlastně za svýma kořenama, nebo si byl vlastně ojedinělý případ?
1: Tak doma jsem se tam moc necítil, ale v tom Saigonu jsem zapadl mnohem líp než na severu. Takže jsem se tam vlastně cítil asi dost podobně jako třeba v Praze, ale je to daný tím, jakoby, kterými lidmi jsem se obklopil, že já jsem se začal vlastně kamarádit rovnou s lidmi, co pracují v kultuře nebo dělají hudbu, takže mi to jako otvíralo dveře do nějaký komunity, kterou jsem na tom severu třeba vůbec neměl. No.
0: V jednom tracku zmiňuješ EU lifestyle, nemusím se postarat. Jak vlastně rezonuje ta změna těch životních podmínek tím, že žiješ v Praze, věnuješ se hudbě, máš vlastní rodinu. Jak velký vlastně skok to pro tebe je, protože na to vlastně dost odkazuješ, tak to je něco, co si vlastně velká část z nás neumí vůbec představit.
1: Tak zrovna v téhle konkrétní písničce tak reflektuju vlastně rozdíly mezi mnou a mojí mámou, která vlastně říká, že se mám dobře, jenom že vlastně se nemusím o někoho starat, protože moje máma musela do nějaké určité doby živit vlastně mě a posílat jako velkou část peněz do Vietnamu. Což tím, že já mám rodiče tady nebo mámu, tak mě vlastně odpadá tahle starost a starám se jenom o sebe. Takže je to vlastně ten skok té generace mojí mámy a mě. A o tom je vlastně ta písnička, no, že mám vlastně mnohem lepší podmínky pro život, než má ona.
0: My jsme tady už nakousli tu autenticitu, která se tak nějak vlastně neoddiskutovatelně pojí s tím, že kdo má právo na to něco reprezentovat, kdo je autentický v tom, co dělá, protože na to má nějaký mandát a kdy se to ztrácí a kdy se taky třeba autenticita vlastně mění, protože v dnešní globalizované době je už dost těžký vlastně jako vyhodnotit, co je ta pravá autenticita a je to velký téma. No, proč si, Anetu, myslíš, že to je něco, po čem vlastně pořád tak hrozně jako prahnem, když by to už mohlo být trochu jedno, protože se to blbě jako vymezuje?
2: No, proč toužíme po autenticitě? Já si myslím, že jak kdyby jako nějaká jako touha po autenticitě vždycky vyvírá z nějaké jako nespokojenosti se současnou situací, že jak kdyby máš pocit, že všechno okolo tebe jako je fake a nějak jako na nic a že je to trochu jako lživý a že jak kdyby se nějaká jako pravda skrývá někde jinde. A teď si myslím, že jako v té současnosti je to strašně cítit, že fakt jako panuje jako nespokojenost se jako současným stavem věcí na jako různých na různých stranách nějakého názorového spektra, protože vlastně když se podíváš i nevím jako na feministky nebo se podíváš na tady na nějaký motoristy, tak nebo na nějaký nevím třeba týpky, který na nějaký influencer z manosféry, tak všichni vlastně přicházejí jakoby s tím, já vám jako já tady rozkryju ten bullshit, co se jako děje v té společnosti a já vám tady přinesu jakoby tu pravdivější jako vyjevím tu pravdivější realitu. A podle mě vlastně jako na to hrozně jako hraje strašně moc různých jako hnutí, který teď toužejí prostě po změně nebo nějakým způsobem bojují za nějakou změnu, ať už vlastně za různý typy té změny, ať už to je, ta změna je to, že prostě ženský půjdou zpátky do kuchyně a prostě lidi tmavý pleti budou jako otročit, nebo ta změna jako je to, že prostě půjdeme k nějaký jako spravedlivější, rovnostářtější společnosti, ale jak kdyby ta touha po té autenticitě, nebo takový to, jako já vám nabízím vlastně nějakou jako jinou možnost, nějakou alternativu, protože to, co žijeme teď, je prostě fake a je to neudržitelný, tak podle mě tam hraje jakoby velkou roli. Myslím si, že sociální sítě prostě, nebo nemyslím si to jenom já, i to někdo nikdy napsal, ale že jako sociální sítě vlastně stojí strašně na tom, že jak kdyby tam nabízíš nějakou alternativu vůči nějakému tradičnímu světu, jo? Že vlastně influenci říkají, jakoby nevěřte těm jako tradičním médiím, oni prostě říkají nějaký blbosti a my tady přicházíme, vlastně my jsme autentičtější a teď vám ukážeme, jak to jako doopravdy je. Teď jsem narazila na Instagramový účet, co se jmenuje Červená pilulka, který prostě basically stojí fakt jenom na tom, jakoby, že migranti špatně, prostě ženský do kuchyně, blablabla a je to taky jakoby koncipovaný takhle jako my vám řekneme, co vám v těch médiích neřekli. A takže jak kdyby nějaká tato jakoby pravdivost, si myslím, že ta touha po pravdivosti vynese té nespokojenosti. No.
0: Katarína, my jsme to už právě nakousli společně s tebou. Jak ses k tomu stavila ty, že vlastně ukazuješ ze svojí pozice obraz nějakého světa, který není tvůj, ale přizýváš do něj vlastně lidi z toho místa, potom taky lidi, kteří jsou herci a herečky. Jak jsi tady s tím vlastně naložila, že ten obraz jako reprezentuje nějaký místo, ale skrz tvůj pohled?
3: Je tu autentickost, vnímám jakože z takého jiného uhla. Mně zase ta autentickost nevylučuje to, že to nemůže být fake. Lebo podle mě aj fejkoví ľudia vedia byť autentický.
2: No mega, ne, to jsem tím vůbec se nesnažila říct, že by, jako, že by nikdo nemohl být autentický a přitom být fake, to podle mě mega jede.
3: Takže vlastně, podle mě, já jsem se snažila tam spoznať ľudí, ktorí majú naozaj tak svoj... Mě to slovo autenticky začíná vadit, lebo mám pocit, že se s ním tak narába, tak hoci jak a všade. Ale teraz v tom nejlepším slova zmysle, aké to slovo může, čo může to slovo znamenať, jsem se snažila najít takých lidí, kteří tu svoju autentickosť mají prostě vytvorenou nějak v hlave, svoje vlastné pravidla, v kterých ich to ich svět, v kterém prostě idú. A v tomto ich světě prostě fungují takéto pravidla, takto se rozpráva a takto se řeší problémy. A tých ľudí, ktorých som považovala ja z tej hladovej doliny za najviac autentických, tak som sa snažila obsadiť do toho filmu a kombinovať ich nejak s hercami, ktorí boli nejak, mali schopnosť vnímať a hrať tak, aby dokázali sa na ten svet aspoň trošku napojiť. Pretože to sú naozaj úplne dva rozdielne svety, ak sa dajú tí neherci a herci. A naozaj si myslím, že tí herci musia byť veľmi taký proste pri zemi. A fakt si vedieť, uvedomiť, že títo ľudia, ktorí tu teraz hrajú, tak oni naozaj to nehrajú a proste je to ich život a dokážu sa tým svojou schopnosťou a profesionalitou vžiť do obyčajnosti ľudská. Neviem, či som sa nezamotala v tom, ale snažím sa to nejak...
0: Všichni pořád jako hrajeme, což je nejkrásnější cesta z toho všeho ven.
3: Ještě k tomu.
0: Spíš mě zajímá, jestli třeba někdo potom, když ten film byl uvedený v kinech, tak jestli si vlastně i dostala zpětnou vazbu, že jo, ale takhle prostě jako život na vesnici nevypadá. Jakože jestli někdo třeba rozporoval to, že tvůj scénář vlastně jako vychází z nějakých jako realistických jako očekávání nebo prostě životů.
3: Toto som nepostrehla, tento komentár, to moc nie, ale skôr, akože skôr som registrovala ten rozdiel medzi hercami a nehercami, z niekomu to sadlo, niekomu to nesadlo, ale to, že by ten svet im pripadal, to nie. To som sa práve že stretávala práve s opačnou reakciou, že práve veľa ľudí im to pripomenalo ich mladosť, alebo že videli tam seba, alebo niekoho proste zo svojho okolia, takže to nie.
0: Takhle coming of age, prostě indie film je na tohle jako výborný žánr, že jo? Jako někoho přivést do nějakého prostředí, který se sestává z barev, zvuků, prostě pocitů a myslím si, že i proto ten film hodně rezonoval, protože právě já jsem měla taky hrozně pocit, jakože přináší nějaký jako hodně vtahující portál do světa, který není u mě doma a kde se řeší jako autenticita, ale říká se tomu, jako, že seš real, tak to je právě rap. Jak ty nakládáš, Anky, s tím, že někdo je anebo není real? Měl jsi někdy pocit, že bys měl být víc nebo míň real a že si můžeš třeba něco o sobě vymýšlet, anebo že bys naopak neměl, že to potřebuješ třeba malinko jako... klidně se i vlastně jako nějak obhajovat možná.
1: Tak pro mě je důležitý v hudbě pracovat, nebo pro mě real nebo být autentický znamená jako nebát se jít jako proti tomu proudu, pracovat tematicky hudebně s jako trošku jiným přístupem. Já jsem si zvolil jakoby svůj cestu a nechávám říkat nějaký jako feedback, jak bych to měl jako dělat správně, protože ve výsledku je to vlastně nějaká moje tvorba, která vychází jako čistě z mých životních zkušeností, které jsem si prožil jenom já sám. A když jsem byl třeba součástí nějakého rapového labelu, tak jsem byl hodně vedený k tomu, abych si udržoval nějakou tvář a používal nějaký konkrétní témata, který třeba můžou být zajímavější pro širší publikum. A já jsem vlastně udělal přesný opak. Já jsem začal dělat víc jako smutnější písničky, ale mám pocit, že to byla nějaká poloha, kterou jako umím dobře. A nebo jako cítím se v tom jako přirozený, být jako smutný nebo teď už ne, ale jako je to nějaký pro mě jako silná emoce, kterou já chci pracovat a reflektovat i v té hudbě. A to je asi to, co jako dělá tu moji hudbu autentickou, protože třeba bych začal dělat až moc třeba jako veselý písničky, nebo byl přehnaně pozitivní, nebo namachrovaný, tak si myslím, že mě to ty lidi nebudou jako věřit, protože to vlastně nejsem já.
0: Teď mě hrozně zajímá, jaký to byly ty největší jako témata, který ten label chtěl, aby jsi produkoval.
1: Tak třeba rvačky. No, tak třeba to.
0: A ty jsi prostě nechtěl rapovat o tom, že se s někým mlátíš, když to není pravda?
1: No, pravda to není, ale je to tak, že to není tak, že bych si to měl pocit, že se cítím drsně.
2: A chtěl jakoby, aby se střešil i s někým porvat, aby se o tom pak mohl psát?
1: No, já jsem sdílel, nevím, třeba v roce 2020 videozáznam z kamery mojí večerky, která prostě líknula, kdy mě napadá nějaká osoba větší a já se jako bráním a použiju nějakou zbraň a on potom jako hrozně uteče. A to bylo třeba téma, že bych měl jako reflektovat tenhle typ zkušeností z té večerky, když máš prostě večerku na sídlišti, kde jako často jsou nějaký různý konflikty a člověk se jako brání, jo? Já nejsem jako útočník nebo tak. A všichni měli pocit, že jsem jako hrozný drsňák vlastně, že takhle jako reaguju a umím reagovat, ale vlastně na základě těchto zkušeností jako jsem dlouho bral třeba jako léky a mám nějaké jako problémy emocionální, když čelím nějakému takovému problému a mám to vlastně do teďka, takže vlastně já jsem se necítil drsně, ale naopak jsem si uzavřel do sebe a jsem nějakým způsobem traumatizovaný, takže když čelím nějaký agresivní situaci, tak reaguju třeba trošku špatně.
0: Já moc děkuju za to, že jste dorazili. Děkuju Ankymu, Anetě Jetmar-Martinkový a Kateřině Gramatový.
3: Děkujeme pěkně, pěkný večer.
2: Děkujeme a já moc děkuju Kateřině a Ankymu, že měli super take.
1: Díky moc za pozvání.
0: A vy si ještě užijte další program, koncerty, nikam neodcházejte, je tady pořád teplo a hezky, takže se na vás těšíme tady v Labirintu a vidíme se pod podium.

0: Jeďte moderním vlakem Českých drah do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně se skvělým jídelákem na vybraných trasách. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Stage Rádia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
2: Stage Rádia Wave.
1: Každé pondělí o 9 večer na Rádiu Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
4: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Hergot.
1: Hergot.
2: Hergot.
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
3: Víra a spiritualita ze všech stran.
0: Hergot na Rádio Wave.
4: Hezký zářijový nedělní podvečer vám všem, co jste se rozhodli, a dobře jste se rozhodli v tuto chvíli naladit Rádio Wave, protože začíná další Hergot. Pořad o spiritualitě, o osobních příbězích a cestách k duchovnu, tentokrát ve složení Petr Wagner,
5: Fatima Rahimi,
6: Dominik Čejka,
4: no a už za chvilku taky ve složení s naším dnešním hostem, který tak nějak pěkně naváže na ne ještě úplně starý rozhovor s Petrem Uhlíkem. S Petrem Uhlíkem jsme se bavili o jeho osobní spiritualitě a Petr Uhlík má se svým kamarádem Adamem Ernestem Trnkou, který za chvilku přijde, pořad Chudáčci na Radio Wave, který možná taky sledujete, protože dost často se témata, která probíráme v Hergotu, objeví i tam. A já čekám, že to bude zábava, stejně jako to bylo s
6: určitě,
4: Petrem zábava.
6: Určitě, co tady máme v rešerši, například sny, vykuřovadla, kameny,
4: záhněda.
6: Záhnědu. Všechno možná. Záhněda,
5: no nevím, ale doufám, že to zjistím. Zároveň se na to hrozně těším, protože u Petra jsem chyběla, nebyla jsem tady, tak na Adama se těším o to víc.
4: My se taky těšíme a můžeme říct už teďka, že zazní na úplný úvod našeho rozhovoru písnička, kterou má na svědomí taky Adam, protože kromě všeho jiného, on taky dělá hudbu, a to hned v několika projektech. Takže zazní od jeho kapely Matka píseň Sérum.
0: Hergot.
1: Hergot.
2: Hergot.
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
3: Hergot na rádiu.

který se za pár po cestě ze stejného náměstí na párek svobodně narvali do krků oplocených pozlacenejma plastovejma zubama tlam, lačnejch přisát se na silikonovej struk, který i já teď mám cucat.

0: otrávený blahobytem, rozmazleným dítětem jsem.
1: V Hergotu na rádiu Wave právě dozněla kapela Matka a její skladba Sérum. A v tuto chvíli tady máme člověka, který mimo jiné stojí i za touhle kapelou. Je tu s námi ve studiu Adam Ernest Trnka. Ahoj.
2: Ahoj, děkuju moc za pozvání.
3: Ahoj.
1: Jak určitě všichni víte, Adam je herec a muzikant, což prozradila ta kapela, řekl bych dostatečně. A pokud sledujete Radio Wave i mimo Hergot, což bych tak jako typoval, tak znáte Adama z Chudáčků, z pořadu, který se tak jako dobře s tím naším doplňuje. Tak, protože tam padala témata, která se možná v nějaké podobě objeví i dneska. To už můžu, myslím, teďka prozradit. A myslím, že ještě musím prozradit jednu věc. A sice, že jsme tak jako úplně přirozeně, nenásilně začali seriál Hosté Hergotu, kteří jsou zároveň posluchači Hergotu. Je to tak, Adame?
2: Je to tak. Vlastně, když jsme s Petrem se tady bavili s vedením Waveu jako o tom, jakou podobu by Chudáčci měli mít, tak jeden z prvních dotazů byl, co máme na Waveu rádi, a oba dva jsme jako první řekli Hergot. Já k tomu pak připojil teda ještě Špínu, ale Hergot je naše jako vlajková loď.
3: Proč zrovna Hergot?
2: No, protože možná jako jeden z mála v tom prostoru nějak odpovídá na otázky, který, nebo odpovídá, točí se kolem témat, který máme s Petrem spolu blízký, no. I když jako v takový, bych řekl, nechci jako hobby rovině, jo, nebo takovýho jako takovýho, já teď nenacházím správný slovo, ale když jako člověk tady stojí vedle vás, který se tím tématem jako zabýváte vlastně furt, tak jako my jsme furt takový ty jako nadšení elevové, ale...
3: To mi taky.
2: Ale je to jako pro mě věc, kterou když někam jedu a chci poslouchat něco jako, co vím, že mi udrží pozornost a budu to jako tematicky, mě to bude zajímat, tak vlastně většinou šahám po vás. Takže děkuju.
4: Tak za to každopádně děkujeme taky. Adame, ty jsi v jednom dílu Chudáčku mluvil o tom, že v sobě cítíš duchovno, ale neumíš ho moc nasměrovat. No a samozřejmě bude zajímat, jestli od té doby nenabralo nějakých zřetelnějších kontur, ale nejdřív bychom se chtěli obrátit do minulosti. Mm-hmm. Vzpomeneš si, kdy zhruba jsi u sebe tahle rozměr začal uvědomovat?
2: Tyjo, to je jako zajímavá otázka. Vlastně já si jako pamatuju takový jeden z prvních zážitků nějakým způsobem spirituálních, tomu by se skoro dalo označit až jako zaduchařský, který jako souvisel s mojí babičkou, s maminkou z máminy strany teda, s maminkou mojí mámy, se kterou jsme na sebe byli jako opravdu hodně napojený, a ona už zemřela, je to dlouho, mě bylo 18, takže je to prostě díl, než bych si přál. A to byl jako takový první moment, kdy, takže v nějakých třeba jako 11-12 letech jsem začal občas jako pociťovat takový jako elementární přijetí toho, že mi přijde úplně jako vlastní a jasný, že něco, co úplně jako nespadá do prostě tady jako konvence té jako lidské exaktnosti, bych tak řekl, ale je někde jako, jak se říká, mezi nebem a zemí, takže mi to jako začalo připadat jako jasný, pro mě samozřejmě, a v něčem jako nespochybnitelný. No. Takže to bylo tak nějakých 11-12 let třeba.
4: A mohl by si naznačit, o jakou zkušenost šlo?
2: To bych mohl, no, ona je taková, v něčem mám pocit, že zní trochu jak od Stephena Kinga, ale že je taková jako těžce uvěřitelná, ale jako rozhodně bych mohl. Moje babička žila v domečku na dráze, byla výhybkářka a pracovala jako výhybkářka ve stejné stanici, kde se učil výhybkářem Hrabal, by the way, v Dobrovici. Mm-hmm. A na důchod si tam vysnila takovej domeček, kousek od vesnice. Na ten domeček si našetřila, do toho domečku se pak jako přestěhovala a byl to opravdu na první pohled taková jako neúplně útěšný místo, jo? Že jako z jedné strany po opravdu takový dlouhým rameni plotu, k tomu je připojený překladiště aut, z druhé strany pole, nebyla to žádná malebná věc, ale ona v tom jako měla nějaký svůj jako interes velký. No a když se tam nastěhovala, tak po nějaký době se jí tam začaly dít, zkrátka začaly se jí tam dít věci. Začala jí jako v noci v určitý časy někdo jako klepat a škrábat na okno. začala potom, teď přichází ta část, která je taková jako trochu ze sci-fi filmu, začala nacházet potom baráku mrtvý černý havrany, začala nacházet mrtvý černý ptáky. Ona zároveň měla asi 9 Yorkshireů, takže to jako přisuzovala tady tomu, že to tam ty jako psi tahali, ale kdo někdy viděl Yorkshire, tak to není úplně jako dravá šelma, která tahá ptáky. A dospělo to až do fáze, kdy musela vyhledat pomoc nějaký místní vymítačky, která tam jako přišla, proběhl tam nějaký rituál a od té doby se jí tam žilo líp a s touhle babičkou jako taková tečka zatím je ta, že když jsem se s ní loučil na smrtelný posteli, což byl to pro mě takový opravdu extrémně silný moment, protože já jsem jí hrál na saxofon jako a ona ležela v té posteli, byl to náš takový poslední moment, tak ona mi říkala, nemysli si, že vás tady jen tak nechám, já na vás budu ze zhora čumět a budu po vás házet šutry. A třeba 2 týdny potom, co odešla, tak jsme ve schránce na dopisy našli růžový kámen. A to je tohle to jako odpálilo, tahle situace.
3: A jak jsi to tehdy vlastně vysvětloval?
2: No, ono to možná je celý jako ten můj nějaký první kontakt s tímhle je asi o tom, že jsem si to příliš jako, neměl jsem pocit, že je nutno si to nějak jako argumentačně vysvětlit. Mně vlastně přišlo jasný, že to tam prostě dala jako ta babička. Já jsem vlastně nad tím nějak jako nepochyboval, netápal a i teď zpětně, že si nemyslím si, že jsem člověk, který žije v nějakých jako vzdušných zámcích nebo někdo, kdo jako zbytečně podlíhá nějakým jako fikcím nebo konspiracím, ale tahle zkušenost je pro mě vlastně naprosto jako nespochybnitelná a nikdy jsem vlastně neměl potřebu jí nějak jako spochybňovat. No? Takže já to beru prostě a doteď to beru tak, že jako to tam prostě dala ta babička jako takovej totem, jako takovou připomínku toho, co říkala.
1: Já bych to chápal, že dětem to přijde úplně přirozený a nemají žádný nějaký zvláštní problém s tím tohle tu zprávu takhle uchopit a takhle ji pro sebe přijmout. Ale člověk má přeci jenom v dospělosti tendenci si spoustu věcí a věmů spochybňovat a sám si to jakoby rozmontovat. Tohle to si nikdy necítil, že ne. Si zpětně řeknul to, kdo ví, jak
2: vlastně,
1: jsem si to vysvětlil.
2: Vlastně, jako, vlastně vůbec. Mně přijde v něčem mnohem hůř uvěřitelný, že by to tam ona nedala, než to, že to tam ona dala. Jakože pro mě jako jakýkoliv jako přijetí faktu, že duše a energie, která z nás odchází, jako nemůže skončit tou smrtí toho fyzického těla, tak to je pro mě něco, co mě dává daleko větší smysl, než ten opak. No? Jako nikdy mě to nehnalo do toho si to vlastně spochybňovat. Jako.
3: Přijde mi, že jsi byl i v tom, co si myslíš a co říkáš, i předtím nějak jistý. Takže to znamená, že to začalo během těch 11-12 let není setkáním s duchem, nebo až později se to začal brát, tak samozřejmě.
2: No tak tohle byl jako první situace, která se vlastně netýkala bezprostředně mě. Týkala se té babičky a mně se pak vlastně v průběhu života ne nějak jako konstantně nebo lineárně dlouhodobě, ale měl jsem třeba takový jako hodně intenzivní období, kdy se mi vracely sny, který vlastně v určitým jako vlastně trochu předpovídali jako co se stane. To byl takovej jako jeden moment, ten potom jako taky přešel. A jako nechci rozhodně tady ze sebe dělat jakýkoliv jako médium, to ne, to jako vůbec, ale jenom je to jako asi určitá, jako je to určitý druh citlivosti a jako nějaký takový širší vnímání světa, ale mám pocit, že mám kolem sebe hodně lidí, jako tím, že se pohybuju prostě v herecký nebo obecně jako v umělecký komunitě, tak tam nějaká rozvibrovanost a citlivost vůči těmhle tématům je taková poměrně jako často přítomná, no.
4: Ty jsi říkal, že jsi to prostě bral tak, jak jsi to tehdy vnímal, jako úplnou samozřejmost, že jsi to nějak neanalyzoval. Nicméně třeba s odstupem času měl jsi nějakou potřebu přeci jenom si to nějak zarámovat nebo to nějak uchopit i teoreticky. Začal jsi třeba nějak vědoměji a aktivněji tyhle ty věci nějak prozkoumávat.
2: No, To jsem nikdy se do toho úplně nepouštěl, protože zároveň mám z těch jako věcí vlastně velký, jako velký respekt. A nějak se jako necítím si být sám sebou v tomhle tématu jako natolik jistý, abych se nebál, že bych jako rejpnul do něčeho, co by mě mohlo jako ne třeba přímo jako ublížit, ale co by nemuselo být úplně příjemný. Jako nejsem v těchto věcech hledač nějaký senzace, který je tím jako, samozřejmě cítím takovou tu jako, že jo, dráždivost kolem toho tématu, takový ty jako motýly v břiše, prostě člověk má, jako když se prostě, jako když si záměrně spustí nějaký strašidelný film, ale tím, že jako já to opravdu, jako ten, jak je ve Stranger Things, prostě ten svět up and down, jako tak mně přijde prostě úplně jako jasný, že asi tam nejsou, doufám, takovýhle příšery, ale přijde mi úplně jako, nemám vůbec problém s tím věřit tomu, že nějaká takováhle paralelní realita jako probíhá. Takže, ale tím, že tomu věřím, tak se do toho jako vůbec nepouštím do toho hledání, protože jsem zároveň velký strašpitel.
3: A k čemu tu víru vlastně máš? Co s tebou ta víra dělá?
2: No, to já právě bych si přál, aby jako mi víc nějak, abych se o ní uměl nějak víc jako opírat, no. Jakože to je, pro mě jsou dvě různé vlastně věci asi. Jedna věc, když se tady bavíme o nějaký jako spiritualitě, která trošku, že nemám asi úplně spojenou jako víru jako takovou ve smyslu nějakého religionismu s tím, co jsem před chvílí říkal, že jsem jako zažil. Obecně celkově ten můj jako vhled do toho nebo povědomí je takový velmi jako pocitový, velmi, velmi intuitivní, přítomný, ale neartikulovaný. A vlastně, když teď vlastně to je poprvé, co jsme se teď, když se o tom bavíme, použili ten termín jako víra, a já i ze sebe cítím, že reaguju jako jinak, protože to jsou pro mě v něčem dvě trochu odlišné věci, nějaká, řekněme tady, jako vnímání paralelních světů, energií a tak. A ta víra je pro mě už nějaký trochu komprimát tady toho přijetí, který by podle mě měl, nebo tak si to já představuji, člověku pomáhat právě tyhle, jako to svoje umístění na světě a to ukotvění právě v téhle sféře, ve které jsme nějak jako zvládat. A tím, že já to artikulovanou nějak tu víru nemám, a vlastně bych jako mít chtěl, vlastně mě to jako moc nevím jako kudy do toho, tak mě to vlastně v tuhle chvíli nějak moc nepomáhá, protože nevím jako jak to chytit, no.
1: O tom, kudy do toho, možná ještě půjdeme ze strany té herecké pověrčivosti. Je to něco, co tematizujete s Petrem v jednom díle Chudáčků. Je to něco, co v tom dělá další galimatyáš, anebo se tam i dají najít stopy podobného usilování některé věci a události v životě zařadit, tak aby zapadaly do nějakého rámce? Nebo jak na to koukáš? Koukáš se na to spíš zvenku, se skepsí a s humorem, anebo se ti zdá, že tam něco jde najít?
2: Na tu hereckou pověrčivost, no. Myslíš? No hele, jako koukám se na to spíš se skepsí a s humorem, ale pak se třeba děje, že chce někdo natočit vránu, a vždycky se u toho prostě někomu fakt něco stane. Uh-huh. A že vrána prostě prokletej komiks a prokletej film. A já si nejsem jistý, myslím, že to bylo, když jsme točili film Bratři o bratrech Mašínech, je to, nevím, 4-5 let zpátky, něco takového. Uh-huh. Ta vrána se, myslím, točila docela chvíli na to. Zkrátka jsme se tam potkávali v maskérně s lidma, kteří dělali i na té vráně. A ty vlastně chodili a říkali, hej, já jsem si z toho prostě, my jsme to brali jako srandu, jako takovou báchorku, ale to je fakt pravda. Říkám, to asi prostě furt někdo jako láme nohu, někomu se něco, samozřejmě by to někdo asi dokázal vysvětlit, takže jako funguje psychosomatika, člověku si to dopředu nějak přivlábla, jako blablabla, možný to samozřejmě je. A i kdyby to tak bylo, tak ale to nějak jako neubírá váze toho, no. Tak jako ono jde o to, že ty herci obecně, že to jsou jako takový, to je opravdu jako kniha prostě všech, jako nesmí být boty na stole, nesmí se na jevišti říkat Macbeth, zlom vás čertěvem, nikdo neví, jak to vzniklo, jako všichni to říkají, nebo se říká zlom vás, kde jsou tě pes, kopání do zadku, jako každá herecká šatna předtím, než je premiéra, se najednou změní prostě v úplně jako takový bizarní prostě setkání jako konspirátorů, který musí prostě se jako obejít, třikrát flusnout, kopnout se do zadku, smějí si odpovědět jenom něco, nesmí se říkat děkuju, tak se prostě začnou, tak se dávají z lombasky, což jsou takový jako dárečky se vzpomínkou na to představení, který jako naprosto typicky jsou nějaká nehodnotná věc, kterou někdo udělá úplně narychlo, takže každý herec pak má doma krabici na boty, ve který se mu jenom jako vršej tyhle zlomvazky. A tak je to jako, tam ta pověrčivost je jako extrémně všudy přítomná, no, ale jako Já zrovna jsem se ještě nikdy nesetkal s tím, že by někdo řekl třikrát Macbeth a fakt by se mu něco stalo, ale třeba ta Vrána je taková jako výjimka, možná potvrzující pravidlo.
1: To já jsem vůbec netušil, že právě má ta divadelní pověra ohledně Macbetha vlastně svůj nějaký odraz i v tom filmovém světě nebo ve zpracovávání Vrány. A vůbec jsem třeba netušil, že byl další pokus ten legendární film jako nějak nově natočit, uchopit,
2: jo.
1: Protože zdá se mi, že to jako prošuměl, že vůbec o tom nevím, že ten film byl.
2: Já vlastně nevím, jestli to
1: vůbec, to možná nedopadlo.
2: Možná
1: ani.
2: To jsem právě nechtěl úplně, nejsem si tím jako úplně jistý, ale jako já mám jako opravdu pocit, že si ten hlavní hrdina nějak prostě brutálně zlomil nohu a pak jako ještě někdo, že to bylo fakt úplně, že si opravdu říkáš jako tak to prostě je opravdu neuvěřitelná souhra černých temných náhod v jeden moment, no.
3: A co z toho všeho dodržuješ ty?
4: Nechceš trhat partu, tak to realizuješ.
1: Protože já si nedovedu představit, že ta atmosféra teď tam nějaká před tu premiéru je v té místnosti.
2: No,
1: všichni v tom jedou a ty sedíš jakoby stranou v koutku.
2: Ne, říkám, jedu zlom vás a jedu čertě vem. To je prostě takový jako taková věc prostě toho jako toho pokopání. Pak se to jako různě modifikuje do toho, že jako vlastně nejčastější projev tohodle zvyku z mojí strany je ten, že toho člověka obejmu a jako něžně ho nakopnu a neříkám k tomu nic.
1: Uh-huh.
2: A to je takový jako vlastně...
1: To se bere jako dostačující, jako nutné minimum.
2: Jo, neřekne nikdo jako hej, tak stop.
1: Ne. Znova a pořád a řekni to celý.
3: Teď to vypadá, že jsi vytvořil nový.
1: No, to obětí, něžné obětí a něžné kopnutí.
2: Něžné obětí.
3: No, to si nevyjmenoval, tak možná si vytvořil novou tradici.
2: No, víš, to je pravda. A tak to dělá vlastně, jako s tím já se v mý bublině herectva setkávám vlastně nejčastějc. A taky to je takový jako příjemný, protože on samozřejmě hodně záleží na tom, v jaký asi skupině herců se člověk jako objevuje, že jo, i tam je to prostě 100 lidí, 100 chutí, takže jsou určitě divadla, kde si na to potrpějí víc, divadla, kde si na to potrpějí míň. Ale ty, kde jsem se pohyboval já, tak ty většinou byly spíš na té straně barikády toho, že, jako, že je tohle takový jako úsměvný a ano, chcem si popřát hodně štěstí, aby se nám představení povedlo, protože přeci jenom je to v něčem takový prostě specifický moment, že se člověk tam jako jde vydávat za někoho jiného a u toho chce, aby se na něj ostatní lidi koukali, zaplatili za to a potom prostě pláceli rukama. Tak je fajn, že se to nějak ritualizuje, ale jako nepřeháním to úplně.
4: Hele, a co třeba takový přesvědčení a praxe, který by šli nazvat ezoterikou nebo alternativní spiritualitou? Jak je to v té herecké skupině přítomný?
2: No,
1: nosí někdo krystaly třeba a tak.
2: Hele, jsem o tom přesvědčený. Jako mám pocit, že tam je jako že tam je hodně přítomná takovej ten jako že hodně cítím kolem sebe takovej ten jako vičismus, bych tak jako řekl, takový to jako trochu čarodějnictví, prostě jako dívky spojené s přírodou se setkají někde jako douvku, ale vlastně jako velmi pozitivním

0: špina.
1: A co třeba takovýto přesvědčení, budu si něco hodně přát a ono se to stane. Já jsem slyšel třeba jednoho vašeho kolegu hereckýho mladýho, který říkal, já jsem si manifestoval a tu roli v tom vysněném seriálu, respektive filmu, jsem dostal.
0: Jo, jo, já, jako tohle...
1: Je to častý.
0: Častý, jestli, jako, hele, to je... Ta prostě profese je permanentně jako postavená na velkém očekávání a velkém zklamání a ještě to jako všechno je jako protknutý tím, že člověk nabízí furt jako non-stop sebe sama, takže se to jako chtě nechtě stává prostě hrozně osobním a i když seš od toho stokrát odseknutej, takže zkoušíš všechno, že? Takže přesně jako vysílám sílu ve smíru, no ono to nevyšlo, tak jsem asi vysílal málo, musí si to přitahovat, ano, tak jako tyhle formule a tyhle jako floskule jsou přítomný non-stop. A moje teda hodně oblíbená je, že se někdo ožere, když se někdo ožere jak prase, tak za to vždycky může úplněk. Že to je jako takový nejčastější, že jako, no, je hrozně blbý, ale tak on byl včera úplněk, no, tak to je jasný, tak to je prostě jasný, jako těch 15 lihovic za úplňku, to prostě neudělá dobrotu.
2: Mě by ještě zajímal jiný aspekt spirituality. Ty jsi mluvil o těch Sudetech. Petr se ženou mají dům právě v oblasti, která je trošku jakoby nasáklá touhletou atmosférou, ale ty žiješ ve městě, pohybuješ se i s dětmi v kulisách třeba těch žižkovských kostelů, dejme tomu. Jaký to je, to prožívání spirituality, když máš přírodu dál, nebo řešíš to i nějak, jako že by si do ní se utíkal?
0: Hele, tohle je pro mě vlastně strašně těžký. Pro mě je jako velmi spirituální místo, vlastně bych ho až dokázal nazvat nějakým jako mým chrámem nebo kostelem, je les. Myslím, že to tak má jako spousta lidí. Já jsem nebyl nečinej v hledání nějakého jako mně blízkého kostelu na Žižkově. Akorát jako vždycky jsem měl vlastně asi tu smůlu, že když jsem zašel na nějakou bohoslužbu, tak se mi prostě nelíbilo úplně, co ten pan farář jako říkal. Takže jsem si to místo ještě úplně nenašel, který by mi bylo jako alternativou toho lesa. Pochopitelně to jako úplně nejde, ale jako fakt ta potřeba tam je. S klukama mýma mám takovej zážitek, jako když jsme šli kolem svatýho Prokopa na Sladkovském náměstí a ten mladší Josífek na něj koukal a ptal se mě, co to je. A já jsem říkal, no to je kostel. A on říkal, no a proč je tak velký? A já jsem říkal, no on je tak velký, aby jako tam byl prostě ten prostor, abys tam mohl jako vidět prostě tu horizontu. A on říkal, ne, proč mě tak děsí? Proč je tak jako strašidelný? A já se přiznám, že jsem vlastně, mě to jako úplně jako sejmulo. Říkal jsem, tyjo, Jozí, on asi je takovej, jako jaký si ho vevnitř uděláš. Ale vlastně taky nevím, proč je takhle zvenku. Jako úplně vlastně mě tím jako úplně zaskočil, no.
3: Hergot. Hergot. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.

0: V Hergotu na rádiu Wave dohrál track 666 Pack od projektu Sebe našeho dnešního hosta Adama Ernesta Trnky, se kterým se bavíme o jeho spiritualitě.
1: A když jsme teda u kostelu, tak jaký máš vůbec vztah ke křesťanství?
2: Stejné jako k jakýmukoliv jinému náboženství. Je to jako já jako pozitivní. Nemám jako asi, nebo rozhodně si dovedu představit, že jsou tam prostě na tom jako aspekty formy a jako historický období, kde se dělaly chyby a stálo to za prd, ale jako pro mě obecně jsou všechny náboženství o tom stejným, akorát to jinak pojmenovávají. Takže a já jako nejsem z těch, kdo by měl takový to, řeknu, jako středoškolský principiální odmítání křesťanství, jako nevidím v tom moc smysl a většinou mi to přijde jako akorát taková jako nepoučená krátkozrakost. Protože jako já obecně jako náboženství jakýkoliv nebo jakýkoliv spirituální směry vnímám jenom jako snahu nějak si artikulovat potřebu odpovědět si, proč je člověk na zemi. No. To je prostě podle mě, jako to pro mě znamená a jestli kvůli tomu jde do minaretu nebo do kostela, pro mě je to vlastně opravdu úplně stejný.
3: Já se ještě vrátím k situaci, co jsi naťukl, že jdeš do kostela, chceš si něco poslechnout a otráví tě to a nevydržíš tam a musíš zase pryč. Co by tě tam naopak udrželo, když už by ses teda odhodlal tam jít?
2: No jako otevřená náruč vlastně víc. Jako já teďkon to nechci, aby to znělo tak, že jako prostě vymetám každý víkend kostel, tak to jako není, to bych lhal, ale vlastně ta jako to, že tam člověk přijde a z toho, co ten pan farář říká, jako cítí jako to welcome prostě. Tu fakt jako ať si kdo si, pojď sem s náma, budeme si povídat, ať máš jakýkoliv trápení, budem si o něm spolu prostě spolu jako klábosit, protože jakmile se do toho začne dostávat, což jako pro mě vlastně možná, ty si Husita myslím, a nás oddával s Kamilou pan Martin Chadima.
3: Znám, ano.
2: A ten vlastně pro mě jako hrozně dobře jako v sobě nese přesně to, co jako já bych si jako dovedl, jako to, co já hledám vlastně, jo, jakože úplně stejně jako váš podcast třeba vlastně, já bych vlastně chtěl, aby ten kostel byl jako Hergot.
3: Aha.
2: Já bych prostě založte kostel, ne, jakože víš, jakože já bych prostě to chtěl, jako já bych se chtěl mít možnost, že tam opravdu můžu jít se jako schovat prostě.
1: A rozumím tomu dobře, že teda doteď, když jsi chodil do kostela a jak říkáš, tak ne každý týden, tak tu otevřenost si neslyšel, neměl? Tak no co konkrétně jsi slyšel?
2: Nevnímal,
1: teda?
2: jako rady a návody a nějaký jako rámce. A to je, jako to není vlastně to, co jako, protože to už automaticky mám pocit, nějak jako implikuje to, že se máš nějak změnit, aby ses jako zapasoval prostě do nějaký šablony. Tím pádem, abys vlastně se mohl cítit v klidu, že tam jako chodíš. A to je pro mě něco, co jako se tím pádem pro mě příliš neodlišuje od toho světa venku nebo od jakýkoliv jiný vlastně subkultury. Jo, že jako když prostě, no.
0: A nenasměrovali tě tady ty trochu neúspěšný pokusy třeba k nějaký jiný tradici prozkoumávat, já nevím, nějaký meditační skupiny, co já vím?
2: No meditační skupinu, to je taková věc, jo. Já ji mám prostě vyhlídnutou strašně dlouho. Prostě jo, my bydlíme kousek od toho Prokopa na Žižkově a tam je meditační centrum nad Lipanskou a já kolem něj chodím prostě těch 10 let a opravdu od jisté doby si říkám, tyjo, tohle je to místo, tam to najdeš, jako to, co hledáš, tohle to ti pomůže, jenomže v momentě, kdy jsem se prostě, člověk, že taky toho má spoustu, rozhoupal k tomu, že jsem začal hledat ty termíny, tak tam je prostě tady ta jako meditace pro začátečníky otevřená ve stejný čas, jako já už několik let docházím na terapeutickou skupinu. A prostě přesně se to, přijde mi to docela příznačný.
3: Není to znamení.
2: No, právě chci říct, to už jako přijde mi to velmi, velmi příznačný. Akorát já se už tu, jako, tu terapeutickou skupinu jsem už jako začínal několikrát, ten prostě program je třeba půlroční a vždycky prostě předložím, pak se vracím zpátky. A přesně si říkám, až to dokončíš, tak půjdeš sem, protože to bude to, jako, to bude to navázání na to. No.
0: A co bylo, Petře, to tvoje ezoterické sdělení? Tvůj no, problém jestli... je duchovní, ne psychologický.
3: Aha, přesně takhle jsem to myslel, jakože jako opravdu třeba je čas jít v ten čas někam jinam.
2: No, jako asi jo.
3: Jestli se ti to takhle samo připomíná.
0: Let,
3: no je, tak
1: Petře,
3: samozřejmě.
1: Petře, nedáváš teďkom taky rady?
3: Hele, no, my faráři si dost často nemůžeme jakoby pomoct, že jo? Vedeme kázání, i když nechceme, nebo o tom nevíme a tak dále. Ale pojďme od toho zase kousek dál. Mě strašně zaujalo, v jednom díle se taky bavíte o snech. Mm-hmm. A lucidní snění jako fenomén je taky věc, co mě hrozně baví. Myslím, že se mi to taky děje, nebo jsem si jistý, že se mi to děje. Co jsi v téhleté oblasti zažil, co ti přijde jako nosný i z hlediska toho, co ti to jako řeklo o tvým vlastním duchovnu nebo o tvý vlastní spiritualitě?
2: No jako pokud jsme se na začátku to, nebo před nějakou chvíli bavili o jako přijetí těch nějakých paralelních světů a paralelních rovin energetických, tak u mě to je o ty sny extrémně opřený. Protože jsem schopnej prostě si ve snu uvědomit, že je to sen, jsem schopnej si jako ve snu záměrně navodit lítání, umím ze snu odejít, pak se do něj vrátit zpátky a mám pár zážitků spojených se snem, kdy jsem ten sen opustil, celý jsem si ho zapsal, včetně i jako symbolů. Ten sen se týkal, probíhala tam, nebudu to vyprávět celý, ale takový jako gro toho bylo, že jsem se ženil a bral jsem si cigánskou nevěstu někde v nějaký jako osadě neexistující kousek od Litoměřic. To vím kvůli tomu, že pak tam byl takový obraz, kdy všichni kolegové jako z divadla v takových prostě krásných kloboucích s rovnejma krempama takhle koukali na ten, tam je ten Lovoš se jmenuje, myslím, ten kopec, na něj takhle koukali a zpívali něco, byl to takový jako pohled takhle zezadu. No a já jsem se probudil z toho a byl to fakt jako tak strašně silně hmatatelný zážitek, ta svatba tady s touhle slečnou, že jsem si to celý zapsal, dotek si ten sen pamatuju úplně dopodrobna, vrátil jsem se tam za ní zpátky a pak jsme se rozloučili a já doteď jako nepochybuju o tom, že tam někde ona je a já jsem tam s ní, protože ten prožitek byl tak strašně silný, že jako, to, a tohle je prostě jako jedna z těch kotev nebo zkušeností, která mě pak vede k tomu nepochybovat o tom, že tahle alternativa je prostě jako za mě rozhodně možná.
1: A když mluvíš o tom, že umíš, a teď se omlouvám za to slovo, co budu používat, manipulovat, když seš v tom snu, s tím snem, tak je to znamená, že jsi to nějak musel praktikovat a naučit se? Je to cesta jako učení se, nebo se to stalo automaticky pro tebe?
2: No, naučil jsem. Mně se totiž stále opakovala, měl jsem jako období dlouhý poměrně no, jako z nočních můr, ale ona se točila furt stejná. Vlastně jak se jako točila furt stejná, prostě mě, ne, ta, která, jako ona se vyznačovala velmi podobným motivem, ten motiv bylo prostě vykousávání zubů. A celkově jakože, a vždycky to bylo spojení, že já jsem si sám sobě vytlačoval jako zuby a vykousával jsem si je zdásní. A bylo to opravdu jako dlouhý období. A já jsem pak nějak začal, jak se to opakovalo pořád dokola, tak se ten sen vlastně pro mě stal takovou už v něčem známou nebo probádanou krajinou a ta jeho repetitivnost mě najednou dala jako možnost uvědomit si, OK, tohle se ti zdá a co teď jako budeme dělat. A já se neumím z toho snu, jako neumím se jakoby vzbudit takhle, ale jsem v tom, já to dělám tak, že si v tom snu uvědomím, že já ležíc v posteli mám vedle sebe posledních 13 let ženu a když začnu křičet nebo jí to řeknu, tak ona mě jako vzbudí. Takže já jsem dlouhou dobu se snažil dojít tomu, protože v tom snu většinou to je takový ten projev, kdy jako v tom snu člověk má pocit, že řve, ale nejde to, nevyjde zvuk, ale vlastně jsem to postupně jenom jako zkoušením jako dostal do té fáze, že teď už jsem poměrně rychle schopen v tom reálu začít. Většinou je to nějaký Peťa Uhlík má vlastně se mnou tuhle zkušenost, že jako se mi to stalo u nich na baráku a vyjde ze mě něco jako pomoc. což musí být skvělý, jako vedle mě ležet, ale jako ano, byla to prostě praxe, no. Byla to jako praxe.
0: No a teď, když máš tu schopnost vlastně vědomě nějakým způsobem v tom snu fungovat, tak nemáš zároveň nějaký klíč, jak vlastně s těma nepříjemnýma situacema v tom snu naložit?
2: No, ona když je jako pro mě opravdu, když je jako fakt nepříjemná, tak se to vyznačuje tím, že si to neuvědomím. Mm-hmm. Že mě jako dostane. No je to jako to uvědomění si toho, že se to děje, byl svýho druhu nějaký pro mě jako nějaká jako víš, jako že nedokážu asi dát návod nebo říct, jako začal jsem se přesně jako Leonardo DiCaprio roztočí káčů, prostě nic takovýho se nedělo, ale no, nevím. Já jsem nad nima prostě obecně vždycky, jako mě se jako od dětství zdály takový ty patrový sny. Mm-hmm. Jakože i sen ve snu, nejvíc asi jako třípatrový. Takže jsem v tom byl, jako se mi v tom asi nějak to vnímání toho jako prostě vycvičilo, tak tomu bylo přístupný, ale návod bohužel nemám, no.
3: Mě ještě zaujalo to, že jsi vyprávil o tom, že jsi ze snu vystoupil, zapsal jsi to a pak se zase vrátil.
2: No.
3: Předpokládám teda v čase nějaký tý jedný noci.
2: No, jasně.
3: Jak se tohle to jako dělá, že navážeš tam, kde jsi přestal?
2: Já vůbec nevím. Jako to je prostě, hele, já jsem se probudil, já si to pamatuju jak teď, probudil jsem se, sednul jsem si na posteli a fakt jsem byl jako překvapený, kde jsem se to vzbudil. Jak kdyby to byl ten sen najednou. Jako do čeho jsem se vzbudil. Takže já jsem věděl, že se jako děje něco pro mě dosud jako nezažitýho. Fakt jsem si sedl v ty prostě půl třetí ráno jsem to a to je prostě takový automatismus zvláštní. Jako tam, jako já jsem, to bylo jako, tak a já jdu zpátky, já jdu za ní. A šel jsem tam a vlastně se, a pak vlastně se ten sen jako on se dokončil tím zpívání tý lovoši, což byl pro mě takový jako až jako nějaký jako loučení prostě nebo takový jako mávání, protože pak jsem se vzbudil, ale nevím jako jak to, no je to taková přirozená věc, ten vjem je tak strašně silný, že já jdu prostě za ním.
1: A máš tendenci třeba ty sny nějak i vykládat, nebo to znamená pro tebe akorát to, že existuje, to říkám akorát, je to velká věc, ale jako paralelní svět?
2: Hele, já jsem vykládal, jenom jsem si vyložil ty zuby, protože to bylo...
1: A k čemu jsi přišel teda?
2: Zub jsem si vyložil jako ztrátu blízký osoby, podle jako několika...
1: To je zajímavé, že kdyby tady byla moje maminka, tak by ti řekla úplně to stejný, jakože podle perského výkladu zuby znamená ztráta někoho blízkého.
2: No a to bylo to předjímání, jako, o kterém jsem mluvil na začátku, tak to bylo jedno takové období, když se mi do toho snu dostal někdo, kolem koho se ty zuby točily, tak se pak stal nějaký jako prů... A stalo se to asi jako u dvou... A vlastně pak je jako jedna ta situace byla taková, že vlastně se mi to jako zdálo o jedný slečně. Já jsem jí na to konto ráno zavolal, říkal jsem, hele, co budeš dneska dělat? Ona říkala, no za chvíli, neměla papíry to a říkala, jo, za chvíli jedeme s mámou tamhle. Ona říkala, že mě jako pustí za volant a já jsem říkal, no hele, nesedej vůbec, neskoušej řídit dneska, není ten den jako. Neměl jsem čas jí to vysvětlovat, pak potom po škole jsme si volali a vlastně jsem cítil, ona říkala, hele, to je... My jsme jeli tady u nás po okresce, prostě to bylo jako takový opravdu jako venkov, takže to možná nebyla ani okreska. A najednou se vyřítil prostě přímo proti nám velký kamion. Máma to na poslední chvíli jako stočila na stranu, a vlastně vůbec nevím, jestli bych za tím volantem seděla já, jestli by se jako něco nestalo. Tohle to byl jako jeden z těch tří zážitků, kdy ty sny mi, jako kdy to dělalo tohle prostě, ty zuby. Takže to byl jako jediný symbol, se kterým jsem kdy jako pracoval, a jestli teda říkáš, že v perském snáři je to tak, já jsem tohle našel jako normálně jako něčem, co se jmenuje cikánský snář, a pak v něčem, co se jmenuje jenom snář. Ale tenhle symbol, to jsem tak různě jako se o tom s lidma bavil, tak ty zuby jsou jako silný všude a nikde to není jako úplně prýmano.
0: Svým způsobem praxí se i dá nazvat vykuřování nebo práce s nějakými kameny. Víme o tobě, že k oběma těmto praktikám máš blízko. Co pro tebe znamenají?
2: Hele, já jako vykuřovadla je věc, kterou to myslím můžu říct, mě naučila právě Petrova manželka Andrea, Berecková. Já jsem to předtím nikdy nějak jako, vlastně pálil jsem voní tyčinky, ale až jako ona mě, když jsme spolu byli v angažmá, přivedla k vykuřovadlům jako, jako takovým a já jsem se do toho úplně zamiloval. Pro mě jako čich a vůně je prostě naprosto jako dalece nejintenzivnější, nejsilnější vjem. Možná je to i kvůli tomu, že to čichový centrum v mozku je hned vedle paměti, prostě nějak se mi to opravdu jako strašně silně propisuje, takže jako pro mě, jakmile jsem doma sám, tak jako vykuřuju okamžitě. Ne, tak to zní jako, že vykuřuju tu rodinu, ale to ne, to je jenom, že jako pro mě je to nějaká jako skoro už až jako nezbytná součást uvolnění.
3: No a ty to bereš jako, že je to duchovní očista prostoru, nebo že potřebuješ sebe nějak očistit v tom prostoru, nebo to vykuřuješ kvůli těm lidem, se kterými sdílíš tu domácnost, aby oni se tam cítili dobře, a prostě ty se staráš o ten jakoby lehce spirituální pořádek takzvaně, nebo jak to vlastně?
0: No, myslím, nebo prostě ti to voní, to je taky další.
3: Nebo to jenom voní.
2: Jedna věc je ta, že mi to voní, ale vlastně jako to poslední, co si řekl, a to sice ten jako spirituální pořádek, to se mi hodně líbí jako termín, takže ten to je, no.
1: A co k tomu používáš konkrétně?
2: Hele, já mám normálně jako, mám kadidelnic několik, mám jednu i takovou krásnou, jako vyřezávanou dřevěnou, kterou mi přivezla kamarádka právě, myslím, že z Emirátů, ale mám, takže mám, a přivezla mi k tomu i jako sadičku právě arabských vůní, který jsou zase, jako tak, tam to mám, to je vyloženě taková, jako bych řekl, čichová estetika prostě. To je takový opravdu jako takový hezonký a jinak mám rád, měl jsem na začátku hodně rád jako různý druhy kopálů, měl jsem rád různý druhy pryskyřic, takový ty opravdu jako hodně jako těžký, intenzivní, jako černý kopál jeden čas, který má opravdu takovou tu jako až opravdu extrémně zemitou vůni, tak ten mi dělal jako hodně dobře, akorát jsem pak si uvědomil, že se potřebuji těma, že jako obecně jsem spíš jako zemitější člověk a takže se potřebuju tou vůní spíš jako zvednout a tak mám prostě oblibu ve dřevech, prostě mám rád třeba Himalajskou borovici.
1: Ty jsi teď zmiňoval, že v mozku centrum čichu je vedle centrum paměti, tak je to tak, že když teda něco vykuřuješ, tak u toho taky máš nějaké vzpomínky?
2: No, u těch kopálů třeba jo. Jako černý kopál pro mě bude navždycky Ústí nad Labem.
3: Zemitá vůně.
2: V tom nejlepším smyslu slova, ne? To bylo jako, já jsem to měl vždycky, to, jakože když jsem vykuřoval, tak jsem měl fakt rád, když v té místnosti není, jakože jsem opravdu jako záměrně třeba nevětral chvíli, aby to opravdu mělo ten jako jurtoidní záží jako prožitek. Takže, a to teď už jako v tom tady bytě s rodinkou úplně nedělám, no. Ale jako vlastně třeba, když jsme byli na svatební cestě ve Finsku, já jsem si tam taky dělal jako takovej novoroční rituálek, tak jsem si sebou vezl jsem si sebou větvičky sušený jalovec a tak jsem si tam jako udělal prostě oheň u zamrzlého jezera a jenom jsem si tam prostě jako házel ty jalovcový bobulky a to bylo taky krásný.
3: Mě by ještě strašně zajímal ten klíč, jdeš potom prostě intuitivně takzvaně nosem, a nebo máš prostě podklady pro to, máš knížku, na co se co hodí, kdy se co hodí zapálit a kdybys třeba neměl tohle zapalovat a tímhle kouřit.
2: Hele, já jsem vlastně v tomhle tom nějaký čas byla tím klíčem právě ta Andrea, protože ona je taky jako bych řekl velmi, velmi spirituální člověk a vlastně mě přes třeba od toho jako kopálu černýho vyloženě ona jako postupně od něj jako odvedla, že jako říkala, hele, ale to prostě posiluje jako to je prostě pro lidi, kteří mají nějakým způsobem problém si jako připustit nějakou svoji jako temnou nebo negativní stránku, vlastně chtějí trošku jako osvobodit a prostě dát tomu takovej jako zemitej spodek, říká, to není úplně něco, jako co ty bys potřeboval ještě potunit a tak to bylo jako, tak to byl takovej začátek a teď už je to spíš intuitivní, no. Mám jako, začínal jsem tak klasicky jako asi většina lidí na Palo Santu a teď už jako mě bavějí prostě, ale mám třeba furt jako hrozně rád jako klasický kadidlo, jako řecký chrámový kadidlo, mám fakt rád, vlastně pro mě jako voní Vánoce, vlastně pro mě voní Vánoce takhle. Akorát je to takový, že to přesně dělá velký čout, tak jako v tom předvánočním čase si tenhle můj vánoční prožitek dopřeju tak jednou, dvakrát, aby se někdo tam jako nezadusil, protože to ne všichni mají rádi. No.
1: No a co na to ti říkají doma? Je to tak, že teda vždycky, když odcházejí, tak to děláš a když jsou doma, tak to máš zakázané?
2: Hele, když jsou doma, tak vlastně během toho, co je někdo vyloženě doma, tak máme takovou jako aromalampu s nějakýma esenciálníma olejema, ale pamatuju si, že náš první syn se narodil 6. prosince a když se na něj šla po druhé nebo po třetí prostě podívat tchýně se švagrovou, my jsme měli prostě dva káka, takový malej byteček žižkovský, tak přišli právě v momentě, kdy jsem tam já odpálil nějaký jako brutální kadidlo a vlezli a tam byl tam fakt dým a bylo to jako výborný, on teda se asi chudinky báli nějaký něco říct, ale bylo to úplně nemístný, že protože tam byla ta kolíbka, v který bylo to miminko a tam se prostě všude vál ten jako šílený oblak toho prostě, toho těžkýho dýmu z toho kadidla. A oni takhle museli máchat těma rukama. Tak to byl takový, jako je ta situace přišla jako výborná úplně, ale tohle se už snažím nedělat. Ale mám takový pocit, že třeba jako vůči mojí ženě se mi podařilo jí v tom nějak trochu jako jí tomu přivyknout. Tak třeba když vím, že přijdou, tak to já to jako vykouřím, ale tak, aby to zhaslo, než oni dojdou domů, aby si užili už jenom ten jako ten takový ten post, co tam zůstane viset.
3: Zmínili jsme ty kameny, k tomu se musíme samozřejmě vrátit. V Bramboře s vejcem, taky pořadu, kde ses objevil, zaznělo, že tvůj spirituální šutr stěžení je záhněda. Doporučuji vyhledat, záhněda je skutečně jako trošku dohněda. Proč zrovna tohleto, jak jsi na to přišel a jak s tím pracuješ? S myšlenkou vůbec, že má člověk nějaký spirituální šutr.
2: To byla prostě, já těch jako spirituálních šutrů mám několik, ale tenhle je jedinej z toho jako pro mě vždycky trochu úsměvného spirituálního obchůdku, kde se prodávají spirituální kameny. Mm-hmm. A jako ten vztah k tomu je takový, že šel jsem na terapii, já už vlastně dlouhou dobu tak jako střídavě, abych se držel pod kontrolou, docházím na adiktologii a vždycky, když mám nějaký takový jako trochu horší období a vracím se tam, tak člověk pochopitelně vždycky jak různě jako zpytuje svědomí, nějak si to jako obrací, nachází si tam nějakou tu cestu k tomu. A právě tohle byl jeden z těchto momentů a měl jsem nějaký čas před tou terapií a kousek od toho místa, kam chodím, tak tam je tady tenhle druh toho obchůdku, kde třeba, když tam jdete v lednu a jste kozoroch, tak máte 10% slevu. No. A jako takovýhle věci. A tak jsem si říkal, tyjo, tak já asi vlastně potřebuju nějaký kámen, já prostě si chci jako koupit kámen, tak jsem tam chodil a teď tam všude byly ty jako onyx a citrín a tak se to všechno jmenuje, tak to a pak tam, já ji vůbec neznal, a pak tam ležela záhněda a mně to prostě přišlo tak roztomilý, víš, jako bych měl třeba škrkátko prostě, no, že tak by to přišlo takový prostě opravdu jako strašně vtipný, tam mezi těma všema honosnýma kamenama je tady ta, byla prostě tady ta záhněda a až pak jsem zjistil, že shodou okolností, že o něm zase ho vzpomenem, i Petr má svou záhnědu, uh-huh, který má dokonce v prstenu.
3: Aha.
2: A tak si nás nějak našla oba, no. Takže a měl jsem jako opravdu dlouhý období, kdy jsem fakt dbal na to, že jsem jí měl furt v kapse. Furt v kapse a furt jsem jí vlastně držel v ruce. Byla to takový nějaký jako ekvivalent na růženec nebo na něco takového, když se jako člověk...
3: Na co jsi to myslel?
2: No, to je dobrá otázka. Já jsem vlastně asi se tím jako... Asi jsem u toho myslel na ten moment, proč jsem si to koupil. Jako byla to pro mě nějaká jako... Nějaký jako ta záhněda má být očistná. A pro mě to v tu chvíli bylo spíš připodobnění si toho momentu té cesty na tu terapii. Uh-huh. Že to jako byla takovej totem prostě, no.
0: Vzpomeňme taky náš starý díl Žmoulejte svůj talisman, radí religionista z Brna, kde vlastně ten hlavní účel tedy aspoň tak, jak byl zkoumán těmi religionisty, byl v tom, že to snižuje nějak úzkost trošku. No.
2: Jako je pravda, že mě to, že jako mě to pomáhá hrozně. A už vůbec jako celkově to vědomí toho, že člověk má předmět, který je určený k nějaký takovýhle vlastně jako péči o sebe a že jako už jenom jeho přítomnost v kapse nebo to, že ho jako máš v ruce, že jako jsi ho zvolil proto, aby ti jako navozoval tenhle self-care moment, to jako pro mě jako určitě funguje. No.
1: Z toho, co jsi vyprávěl, tak já mám pocit, že ten kámen jsi vybral tebe. Než ty, že by ses vybral za hnědu.
3: No, tak to už je. Faty, ty se spustila daleko s těma EZO myšlenkama.
2: To se tak říká přece, ne? Tak to bylo asi všechno správně.
3: No, myslím si, že s touhle krásnou myšlenkou můžeme to naše dnešní přemítání hezky uzavřít. My moc děkujeme, Adame, že jsi přišel a že pokračujeme v tom seriálu našich posluchačů takovýmhle pěkným způsobem.
2: Já jsem fakt moc rád a děkuju za pozvání, moc si toho vážím.
3: Přejem všechno dobrý, měj se hezky, ahoj.
2: Vy taky, ahoj.
0: Díky, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
3: A loučíme se taky s vámi, posluchačky a posluchači, a příští týden zase úplně s jiným člověkem a s jiným tématem. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
2: Ahoj.
4: Hergot.
5: Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv.
6: Více na wave.cz/podcasty.
7: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. Série o tom, co jsme podělali.
8: Chudáčci. Poslouchej každý čtvrtek od 11 večer na rádiu Wave.
9: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline.
10: Rádio Wave. Děláme vlny.
9: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
10: Rádio Wave.
6: Český rozhlas Rádio Wave.
10: Rádio Wave.
6: Rádio Wave. Děláme vlny. Posloucháte reprízu pořadu.
10: Čelisti.
6: Čelisti.
11: Ponor do rozbouřených filmových vod.
10: Čelisti.
11: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů. Na rádiu Wave.

0: tady už zase vládne zápach století, to je neuvěřitelný.
1: Pojďte s
0: Argentina, Španělsko 6-6.
1: Kdo smrdí víc? Argentina nebo Španělsko?
0: Takhle jak si představuju jamování Tame Impala a Bertrand Friends. Samozřejmě Temple 26. října. Skladba Certain, výborný single. Já tady vítám Vítka Šmarce.
1: Soky Lemples, čau.
0: Nazdar. A taky Martin Pleštil, Ingmare.
2: Dobrý den, sportu a sexu zdar.
0: A kdo to byl ten Bergman?
2: No to byl takový zlý člověk, no.
0: Těžký melismatik, samozřejmě. No taky Aleš Stuchlý a s náma zároveň Optimus Pete, velká rybka, prosím vás, jeho hlas. Optima Prime byl inspirovaný jeho starším bratrem. Peter Cullen nás opustil. Já miluju ten jeho voice. Animovaný i hranej.
1: To je pro mě to prostě největší hrdina jenom tím, jak mluví. Ano, jo? On měl opravdu tak nádherný, měkej, ale tak znělej hlas, jo.
0: A jak to vlastně bráchou?
1: Hele, brácha řekl, doufám, že to řekl jeho brácha, nezvy a nekřič je dost silný na to, aby byl jemný, řekl jeho hlase. Jo?
0: Ten nádherný, jo? To byl nějaký jako veterán z války z Vietnamu, on se tím řídil, Peter Cullen, a říkal, že když se sklidní, když začne být vážný, tak tam našel toho Optima. Ne, ty jsi našel si ho Optima.
2: No morfujeme, no.
0: Morfujete.
1: Ve sklenici černého irského piva.
0: Martin je maximálně optimální formě dneska.
2: No, to.
0: A rybka Cyrano z Acapulca samozřejmě. V věku krásných 94 zemřel režisér Jean-Paul Rapono, režisér samozřejmě Cyrano z Bergeraku a taky mého oblíbeného muže z Acapulca a taky z Ria.
1: Hele, já vůbec nechápu, proč všude tahají toho Cyrana, samozřejmě tam byly nějaký Cezary a podobně, ale muž z Acapulca. Muž z Acapulca, to
0: je základ.
3: Jen přijď, ty oceáne temný, jak duše má. Zvln tvých teskný, stendý a zoufalost mojí dobře zná.
0: Hezký verš.
4: Hezký verš, odkud je?
3: Ode.
0: Od Martina pochopitelně, tohle je jeho život.
1: Ale on říkal, že je jako jabloň, jo? Teda, že není jako jabloň, že vždycky vlastně, která každý podzim schazuje své plody, můj rytmus, to je jeden film jednou za 5 nebo 6 let.
0: Tarkovský, v podstatě vnitřní Tarkovský.
1: Nechápu, proč by měl člověk točit jeden projekt za druhým, pokud ovšem nepotřebuje peníze.
0: I trochu zrnko pragmatismu v tom,
1: to ale. Hezky to řekl.
0: A Bergman toho točil zbytečně moc, ne? Tak dva filmy ročně,
2: no,
0: až
2: já
0: někdy.
2: Já si myslím, že jich měl točit tak 20 míň minimálně.
0: Taky se myslím.
1: On musel platit tu chalupu na fare, jo? To stalo hrozný.
0: Rozjíždíme v rubrikách nudistické. Speciál, prosím vás, rubrika Žijem si svůj disco příběh. Mladík ve spodním prádle bloumal nočním městem, prohraná sázka ho pak mrzela. Vlastně ho mrzela. Tvrdě jako Hrušinského nejmladšího.
1: Tvrdě ho mrzela, oni ho chytli nedaleko Pichlovy ulice, byl zadržen.
0: Takže Pardubice, miluju.
1: Policisté teda zjistili, že je pod vlivem omamných látek, čili ta jeho výpověď nebyla úplně konzistentní. S mužem byla složitá domluva, říkali strážníci. Naložili strážníci, aby nenastydl, jeli prohledat park bez výsledku. Poštěstilo se až cestou zpátky na třídě SK Neumana, kde úplnou náhodou v zastávce ležely věci, které pasovaly na mladíka ve spodním prádle.
0: Martin, když ses naposledy nacházel takhle v centru města, jakýhokoliv, je mi to jedno, jako v takovém spodním prádle, nebo mírně jako neoděn, takzvaně.
2: No, já to moc nemusím, právě tohle ten performativní styl mužství, že to jako ze sebe rvete, já to vlastně na to moc nejsem.
0: A toho Bergmana to zjistavu.
2: Ale jako v tom Ústí na Torlici, tak tam se vždycky svlíkne.
1: Martin je samozřejmě rozumnej, protože tomuhle mladíkovi navíc někdo šlo osobní věci.
0: Dobře mu tak. Rubrika Donaha, pokračujeme samozřejmě. Nahý muž rozbíjel tentokrát v Petrohradu auta. Si vzpomněl na Brawl in Cellblock 99, jak ten Vince Vaughn, jak to mlátí do těch okýnek.
1: Viděl jsi tu fotku, ten člověk je totiž zápasník sumo, jo? Takže jako je opravdu obrovitej. Pohyboval se mezi chodci, pokřikoval na ně, následně začal pěstmi tlouct do zaparkovaných
0: autobus,
1: automobilů a potom
0: zničil.
1: Teda nastoupil do autobusu, což neměl dělat. Teda.
0: Podle světkových povědi zavřel dveře, aby mu zabránil odejít, takže již byl docela statečný, jo? A muž se začal dobývat ven, poškodil okna autobusu, jedno z nich vytlačil tak, že střepy vyletěly ven. A ten svědek Daniel rovněž uvedl, že muž během řádní opakoval slova. Jaká slova Martin opakoval?
2: No, opakoval prostě červená, modrá, modrá, červená.
0: Co znamená? Co to je za ten barevný kód?
2: Ale no. To jsou majáky policejní.
0: Petrohradská Squid Game, je to úplně jasný. Rubrika 12 vopec. Japonské babičky, to milujete, mé oblíbená. Dobíjej přesně samozřejmě, to víme. Ale oni založili skupinu Monkey Busters, zatím ještě nehrajou nějaký jako shoegaze jako z Tokia, ale bojovali proti primátům pomocí vzduchovek. V japonském regionu Chubu. Miluju.
1: Pomezí. Lokalizuj.
0: Pozor, prefektury Ishikawa, Gifu, Shiga a Kyoto.
1: Oni se snažili samozřejmě chránit úrodu před škodami způsobenými opicemi. Jo? Já doufám, že to někdo sfilmuje, že to je jako nádherný námět.
0: Mocný samurajský klan Matsudaira, tam se ta prefektura Fukui, to je málo osídlená, Martina, kdyby se tam něco podívat. Jo? Takže banky, pozor, Masako Ishimura, Tatsuko Kinoshita a Miyuki Yi, 74, 68, 67 let, v nejlepších letech ty holky. V Japonsku to je průměrný věk.
1: Jo. No, prostě ty opice tam dělají života. Hroznou škodu tam dělají.
0: Pozor, co oni škodí? Na úrodě lilku hodujou, cibule, soja a brambor. Ty strašáci asi tě jsou ukázali jako neúčinný, Martina, naprosto. Ten, jo, jo. Ale ten timing je takový všelijaký. Ono, když se jako někdo z té obce zahlásí, že zalí tu opici, tak to bývá obvykle během dne, takže ženy jsou zaneprázdněné, domácí práce nebo práce na poli. A oni jako, když zavláš tak Ghostbusters, tak oni jedou.
1: Jedou Monkey Busters okamžitě, jak je nahlášeno pozorování, tak oni vyrazejí vzduchovky vyzbrojený a okamžitě to čistě, jo?
0: Vystřílet ty opice! To je náš ská, samozřejmě!
2: Jsou to hrdinky, které si zasloužíme, ale které potřebujeme.
0: Tak, jste jako Interpol, jejich nová deska skvěle přijatá a právě MC Outloud jsou zpátky, aby taky! Nevím, jak dlouho.

0: milí. Já jdu do stávky, já jdu až do erekce, jak se to postavím do té stávky.
1: No vy jste velký poštěvák teda.
2: Poštěvák?
1: Ano.

0: tohle zrcadlo, to váží tunu. Let Mirror Waste Atar, novinka od Interpol, See Out Loud. Já vidím vždycky hlasitě, když vás vidím, tak už vás vidím opravdu hlasitě, ale.
1: Až toho hluchneš jednou.
0: To je nevřitelný. Rubrika Vřízko bude se řvát, bude se přicházet o sluch. Cikády bude se řvali tak, že mladíka částečně připravili o sluch. Tentokrát 18. mladík z města Ningpo, východočínská provincie Čečiang, velice nebezpečná.
1: Ale je to radost, on slyší na příjmení Yang, to bylo uvedeno u táboře.
0: A našel ten Ying svůj? Nenašel.
1: Nenašel, bohužel. On se utábořil, užíval si ozdravného pobytu v přírodě, ale popoledně začaly prostě sílit zvuky tamnější fauny a flóry. A to představení těch cikád trvalo 4 hodiny. A v podvečer ten mladík zaznamenal takový nepříjemný pocit, že vlastně vůbec neslyší vysoký tón, jako třeba ptáky nebo cinkání svého mobilního telefonu.
0: To je nevěřitelné, co bych těm zvukům cikád řekl Pavel Klusák. On by to určitě ocenil nějakým fantastickým způsobem. Vyhledal proto lékaře ve fakultě nemocnice Ningpo.
1: Pavel Klusák, doufám.
0: A samozřejmě, že jde skutečně o důsledek hlasitých zvuků cikád. Později se však naštěstí naplnila jejich prognóza, že po ošetření bude stačit, že si Yang tak v vodách nemoci odpočine, 2 týdny se bude vyhýbat hlučným prostředím. Za cikády, jedno z nejhlučnějších prostředí na světě, koncerty a tak to je jedno všechno. Přírody, nechoďte tam.
1: Ningpo, jo, vyhněte se tomu.
0: Takový ty malinký tvorové, ty jsou nejnebezpečnější, vůbec odporný. Jdeme dál. Rubrika Perkele Sátra, přátelé, a začneme ochutnávkou. Dlouho to tady nebylo. Pozor, Finsko, Švédsko, tady Tyrkisk Péber.
1: Tyrkisk Péber.
0: Přátelé, odporná kombinace soli, jo.
2: Tak já to jdu ochutnat teda.
0: A pendreku.
2: Strkám si do úst.
1: Pozor, tak
0: takže
1: to
0: sůl a lékořice a jedem.
2: Tak to je odporný všem.
0: To je jedna... Co jsi řekl?
2: To je odporný.
0: Jeden z nejnechutnějších věcí, kterou jsem kdy měl. A pát, Vítek vyplivuje, Martin, komentuj to.
2: Já to musím dobojovat.
1: Nenávidím pendrek, tyjo.
0: A jak se cítíte?
1: To solí to.
2: Nitro.
0: Existenciální zmar, Vítku, vyjádři se trošičku k tomu.
1: Hele, je to teda opravdu jako
0: jedna z nejnechutnějších.
1: Štiplavý, hrozně
0: agresivní, nepříjemný.
1: Tady protivný, jo, čočkový.
0: A ty to do krku, hele. Já to opravdu, já to budu se vyflusnout taky.
1: A ty dohleny ven.
2: Struktura.
1: Jo, on je to takový
2: no, člověk má pocit, že má dobojováno, když to rozžvejkal. A
0: my
2: brečíme,
0: nejde to polknout. Děkuju, Karolino, končím s tebou. To je opravdu něco nehoráznýho.
2: Já už to spolknu, už to mám za sebou.
0: Drahý muž se pod finským mostem houpe už více než 20 let. Lidé kvůli soše volají záchranáře. Musíte mluvit ve jazyku mužů.
1: Ale dílo s názvem Keinuja, houpající se muž visí pod mostem Kuokala, nedaleko finského města Jeveskyle už 24 let. A vlastně návštěvníci, ty už jsou obyvatelé města už jsou zvyklí, ale návštěvníci mají prostě tendence volat policii, protože to vypadá, že pod tím mostem opravdu visí nějaký zoufalec. Nicméně bezpečnostní složky, ty už se tomu Martin jenom smějou, ty už jsou taky zvyklí.
0: A těch telefonátů prej ubývá, jo, lidi si přivykli, nejsi jako zvyknou na všechno, i v tom Finsku, jo, na tmu, na hnus, na ty bombony. Na to se zvyknou teda opravdu nedá.
1: To se nedá zvyknout.
0: Rubrika Kozí příběh, ale kdo z nás někdy, málem to nestihli, do autobusu MHD v Oregonu nastoupily dvě kozy. Tradiční pasažéři, samozřejmě americký stát Oregon obecně jako ošo, tam jsou vždycky nejnakladnější jako momenty a výjevy. Scénku zaznamenala ale bezpečnostní kamera. Oni ten nástup ale nestihli, že jim nechal po otevřené dveře. Ale ne a dlouho.
1: Je důležité, nechal po otevřené dveře, nicméně nějaký pruderní pasažér prostě nebyl spokojen, nelíbilo se mu to a tak ještě krátce před odjezdem autobusu stal ze sedačky a obě ty kozy vyprovodil.
2: No, ale oni pak odešli ty kozy a pak si stoupili na další nástupiště a skoro to vypadalo, jako by vyhlíželi další autobus, prosím tě.
0: Ta volající si přitom postěžovala, že k ní chodí na verandu a žerou jí kočičí žrádlo, protože oni se rozprostřeli po okolí. No, kozy žerou už kočičí žrádlo, žerou všechno. Žrali by tohle, ptám se.
1: To by jedině kozy.
0: Nikdo. Rubrika Jedna ruka netleská. Muž Sklatov má jenom jednu ruku, ale i tak krade, samozřejmě. A opět musí zamříže. Bohužel si byla tuhle tu kariéru.
1: Kradák,
0: Ivan Stojanov, Sklatov, nebrání mu to v tohle, jako tomu invalidnímu důchodci v tom, aby kradl jako straka.
1: On v roce 2010 potkala teda nešťastná náhoda, když bylo mu 19 let, tak ho smetl vlak se 2 promilemi alkoholu v krvi, šel přes koleje a nějak to nevyšlo. Nicméně zázrakem přežil, ale jako nepoučil se úplně teda.
2: Jo, a on pak jako vzpomínal na svoje mládí a maminka mu tehdy říkala, že jsem byl teda 7 dní v bezvědomí a že měl veliký štěstí. Velmi rychle se s tím vyrovnal. Během pár měsíců naučil se bez ty ruky žít,
1: to ale bez maminky.
2: Bohužel se dal teda na dráhu toho kradáka.
0: Vrhnul se na dráhu.
1: Jožka s piskem, ano.
0: Vlak z Vizovic už přijíždí. Mě ta novinka je trošku povědomá, ale jedeme čistý minary, prostě co bylo bylo. Je to znova vlastně. Pořád mýtus o věčném návratu. Na závěr rubrika Smysl pro humor. Teda samozřejmě Francouz, jsme se tady dost podívali, koupil v restauraci živého humora, Martine, za 7 000, pustil ho do moře. A proč? On nesnese ten jeho pohled. Takzvaný měděný pohled. pohled.
2: On to byl Lidumil, je to aktivista, který šel po ulici a pak najednou prostě jeho oko modravé zaostřilo na nějaký ten talíř.
0: Ahoj, kočko.
2: A vidělo, že tam je... A viděl tam toho jako nebojího humra, který na ně koukal a jemu se ho tak zžilo, byl tak jako krutý, nesnesl pomyšlení na to.
0: Scéna hrůzy, říkal.
2: Bylo to prostě scéna hrůzy, tak nakonec od té paní, která mu nejdřív jako nevěřila, tak toho humra koupil, ale jako on to nebyl lidé, jaký humor. Oni ty humry většinou stojí prostě třeba jako 18 Eček a tak dále. A tenhle ten stál prostě, nebo sorry, 70 Eček jo, teda, a tenhle ten humr tak stál 300 Eček, jo, což je přes 7
0: nejdražší humor v Evropě,
2: a on ho teda vzal a pak se rozhodl, že ho vypustí do moře.
0: A my tomu on říká, nikdy se nedozvím, jestli přežil, ale aspoň jsem mu dal druhou šanci žít. Ne, a prostě to nesmysl, to jako s kaprem. Zabil ho, normálně ho zabil a ještě to stalo strašný prachy.
1: Smrti, ale kravina. Ještě teda dodává, že by rád vlastně zvrátil tu současnou praxi, kdy jsou korýši házeni ve vědomí do horké vody. Jo.
0: Hele, říkaj, ať jsou aspoň omráčeni. Hele, Martina, omráčíme a bude!
1: A povazíme.
0: To poslal se hodně desek, včetně v tletý klasický album Joseke Skidaloy
1: Auta. Auta.
0: Pořádný auta, bože pomoct.
1: Auta trojka.
0: Naprostá klasika finský outsider folku, no tak pojď!
2: Cítím z toho tu lakořici.

0: Polské sátana, víš.
1: Genius!
2: Ale jenom Finové dovedou pro smrt vymyslet tak krásný slovo, jako to kuolema.
1: Vladoku Java křižený s Krylem a se Skrillexem samozřejmě.
2: Je, a trošku Bob Dylan samozřejmě.
1: Geni, jo, je to tam člen Paavo Harju, nejlepší finská kapela všech dob. Jo, se Keskitalo doporučujeme a teď už vypukne zápach století. My jsme to říkali El Partido. Ten nás rozdělí všechny ten zápach. To je strašně jedno. Samozřejmě jde o zápas.
2: Ale když si slyšíš žádnou lekci, žádnou lekořici.
1: Zápas teď nás vrátí na aztécký stadion, tam jsme letos pobyli až nepříjemně dlouho, samozřejmě Mexico City. Tentokrát jdeme do června roku 1986. Tomu čtvrtfinále mezi Anglií a Argentinou. Vzhledem k tomu letošnímu finále teda stylově film argentinsko-španělský, střihový dokument, zahajovací film letošních varů, který podle mě znamenitě vlastně pracuje s kombinací jakých osobních vzpomínek a archivních záběrů, tam nějaký sportovní fanouškovský tenze, je tam nějaký hmatatelný politický napětí způsobený samozřejmě tehdy nedávnou válkou o Falklandy. Film taky ukazuje nejenom tu boží ruku takzvaně, ale to, jak snadno se z nějaký kolektivní vášně může stát i politický nástroj. Já jako majitel jiného dresu Grasshoppers teda samozřejmě tím se pro mě jako mě jako dlouhodobě nedaří, ale jako já jsem si to nesmírně užil. Co ty, Martine?
3: No a taky šlape to krásně, je to nastříhaný famózním způsobem, opravdu vás to sugestivně vtáhne, jste jako naklepaný výborným výběrem respondentů za prvý, který jsou z obou stran. Vlastně zajímavý si to hodit vedle Maradony, že, což je 5 let starý dokument, pokud se nepletu, 6 let starý, který vlastně využívá jako narrativní principy ty gangsterky, že je to vzestup tohohle toho divočáka, tak tady to ukazuje, že těch lidí, než ten jako Maradona, že tam bylo jako mnohem víc, byť samozřejmě je tam věnovaná zdatná část toho jeho krásnému solíčku, jeho boží ruce samozřejmě. Je tam nádherný ten kontrast. Vlastně se mi hrozně líbí, jak to jeho solíčko, ten film tak krásně sklidní. Zastaví se čas, fakt si to vychutnáte, tuhle tu jako poetickou složku. Hrozně mě baví, jak tam je rozpitvaný to téma fotbalu, co by něčeho impulzivního, něčeho takřka jako spirituálního.
1: Zažíváš taky nepříjemný zápasek.
3: To, no, zítra tam nám startuje sezona, bude to příšerný.
2: Martin ve skvělý kondici, to
1: vidíme. Polsku,
3: takže vlastně je tam jako něco, co nejde vysvětlit, je to nějaký iracionální a na druhou stranu tam vidíte ten pragmatismus, jako ty šílený trenérský taktiky, jak tam jako kreslil ty věci na tu zeď. Je to krásně detailní, jako vyhýbá se to nějakému tomu tendenčnímu infotainmentu. Byť si myslím, že třeba ty politický, geopolitický souvislosti by se tam do nich dalo šlápnout trošku víc, ale vlastně ten dokument se krásně soustředí jednak na vystavění pomníčku tomu fotbalu a zároveň ten pomníček trošičku strhává dolů, jo. Furt to neustále jako balancuje jako na té hraně ukázat fotbal jako teda fanatickou věc, která je důležitější než život. Zároveň to ukazuje, že ten fotbal se někdy bere trošku moc vážně, dává se mu větší váha, než by skutečně měl mít. A vlastně tahle ta jako balancování na těch dvou hranách mi přijde velmi sympatický.
1: Já jsem si strašně užil tu skvělou jako strukturu. Vlastně jsem říkal, ten mýtus o věčném návratu jako vlastně vtipně podaný ten model, protože to nikdy vlastně nestrácí jako tah ani zřetelnost, což by mohlo být jako vlastně velký problém. Po povrchem tam bublej jako těžký kalibr, vlastně víš, ten samotný zápas a politická pachuť toho falklandského konfliktu, jo, to britský imperium versus jako hrdí Američani a tak dále. Ten film zároveň netlačí na nějakou lacinou sentimentální pilu, spíš jako pro mě vrství skoro mistrně, jo, ty vlastně archivní materiály, vyroste předává nějaký psychologický portrét vlastně dvou národů, který spojuje a rozděluje zároveň teda nejpopulárnější sport planety, a přitom to nikdy není vlastně jako kliše, není to nějaká obyčejná fotbalová retrospektiva, vlastně je to něčím pro mě existenciální drama o tom, jak jedna geniální, byť jako neregulární akce dokáže definovat národní hrdost a zahojit, nebo možná naopak prohloubit nějaký jako rány historie. Za mě jeden z nejlepších sportovních filmů posledních let, úplně jednoznačně.
3: Jo, určitě ještě v porovnání s tím, co se chrlí vlastně na Netflix, což jsou takový fajn věci, u kterých si řeknete ano, dodáváme tu ty informace, co chci, je to pěkný se podívat zpátky do historie, ale jako neovládá to s takovou intenzitou jako to vyloženě filmový právění, který tady ty tvůrci vešli plně.
1: A na tohle to se Vítka zeptat můžem, takže Anglie nebo Argentina ve fotbale?
2: Jo, ale já jsem si to vlastně uvědomil, já se nedokážu rozhodnout.
1: No,
2: ale asi spíš
1: pozor,
2: já jsem velký fanoušek Garyho Linekera.
1: Takže Anglie nakonec. Británie a ty? Ty hlavo?
3: No já si to...
1: Ty jsi byl v kempu Miasma na tom tréninku, to bylo strašný.
3: Ne, tak jako já Anglii zbožňuju tu za tu generaci, která nikdy ničeho nedosáhla. Jo? Lampard, Gerrard, Beckham, jo, tyhle ty borci a teďka už ne, už jsou nesympatický, teďka už radši tu Argentinu. A když teďka ten Messi skončil, tak už vlastně ani tu Argentinu. No.
1: Je to jedno.
3: Že to vůbec nezajímá.
1: Já fandím Senegalu. Jedem. LA Priest, výborná novinka.
2: Ty tomu se vyhraju.
1: No other!

0: oblíbený.
1: Nádherný ty veškerá.
0: Funkpopový weirdo, LA Priest, No Other. No vážeme na to, co říkal Martin před chvilkou, no. Untold, opravdu neslýchaná ztráta kvality, svědectví Vince Younga, to vaše svědectví bude ovšem smutný, možná potvrzení, že kdysi z této dravý podvratný sportovní série se stává taková jako líná korporátní záležitost, PR mašinka, ztrácí to pro mě jako komplexnost, dravost, která mě u toho vždycky držela, tohle je taková jako nekritická a zvláště sebelitostivá obhajoba jednoho jako vyhaslého talentu, ze kterých tvůrci úplně vykostili jakoukoliv protistranu.
1: Takhle na internetu jsou stovky, na YouTube jsou stovky podobných videí, které rozebírají vzestup a pád těch college stars, to znamená lidí, kteří jakožto vysokoškoláci se stanou jako velkýma národníma hvězdama a pak nezvládnou ten přechod do té velké americké hry, do NFL, do té vlastně největší ligy.
0: Už to tam Anton byl taky několikrát.
1: A už to desetiminutový video, když je solidně udělaný, tak vám vlastně řekne úplně to samé, co vám John Hennion a jeho dokument řekne za 80 minut. Ta přidaná hodnota je, že Vince Young tam skutečně osobně mluví, nicméně vlastně je to ta největší past, zatímco v těch svých nejlepších dílech vždycky Untold dokázalo ty svoje respondenty, ty svoje protagonisty zvláštním způsobem jako rozebrat a obnažit, tak tady opravdu posloucháme takovou jako sebelítostivou sebeobhajobu Vince Younga, člověka, který prostě selhal při té svojí největší osobní zkoušce, nikdy se s tím úplně nesmířil.
0: To je evidentní.
1: A vidíme, že vlastně má furt tendence to jako svádět na všechny ostatní, jenom nehledá tu chybu u sebe, jako ve svém nastavení, ve svých slabostech. A při normální konstelaci by ho Untold jako chytilo při této lži a při tom sebeklamu. Tady je to naprosto nekritický.
0: Naprosto na to rezignovali, takový syndrom jako ublíženého hrdiny bez nějaký sebereflexe, celý ten narrativ stojí na takový tý jako vlně, všichni mi ublížili, já za nic nemohl, jo.
1: Trenér za to může, média za to může.
0: Taky ty scény o tý Heisman Trophy, kde se vlastně řekne, že si to zasloužil víc než ten Reggie Bush, protože byl jako naštvaný, žádný argument tam jako vlastně jako nepadne, jako nějaký strukturální problémy, které vždycky vlastně zdobili Untold, to tam vůbec vlastně neřeší, místo analýzy nějakého potenciálního tlaku, já o tom tolik nevím, ale nějaký jako jo, tlak na mladý afroamerický quarterbacky, jo, to už je to po povrchu.
1: Určitě pozor, tohle je vlastně zásadní téma, protože afroamerický quarterbacky se fakt prosazují až v posledních letech hodně výrazně a Vince Young jakoby patřil do té generace, která nějakým způsobem razila cestu těchto těch jako atletických, velmi silových quarterbacků, kteří jsou schopní nejenom házet, ale vlastně prosadit se i svojí jako atletičností, svojí silou. Ale bohužel vlastně tohle tady vůbec nehraje jako nějakou roli, protože se to celý soustředí jenom na jeden individuální příběh a to komplexní téma, kterým je prostě vztah těch hvězd toho college sportu a potom té profesionální kariéry, kdy teda často dochází jako k neuvěřitelným osobním rozpadům pod tím tlakem, pod tím očekáváním, že z nich budou hvězdy i v tom velkém profesionálním světě, tak to je tady tak zvláštně jako obejitý, ponechaný na pospás, je to opravdu skoro jako vypravicky nekompetentní tenhle materiál. Jo.
0: Bohužel navíc vždycky ten Untold zdobil nějaká fuga těch hlasů, tady jsou to nějaký dva monology, které nejdou vůbec, jako nedávají dohromady žádný dialog. Ten režisér, ten John Hennion sice získal toho jako skvělého protihráče, toho bývalého trenéra, toho Jeffa Fishera, ale nedokázal vlastně nějak jako konfrontovat doopravdy. Místo nějakého kritického střetu tam sledujeme nějaký dva izolovaný mluvící panáky. Ten Fisher působí jako takový zahošklej, ješitný jako patron, Young za takový ublížený děcko.
1: Jo, oni jsou vlastně oba svým způsobem velice nesympatický a problémový, ale ten dokument je nedovede dostat jako nikam jinam než tomuhle pocitu, že sledujete dva zcela jako nesnesitelný protiklady.
0: A takový divný malichernosti, který se snaží nafukovat do něčeho jiným, středně zábavný aspoň, je, jak teda, jaký to vlastně nevytěžený něčím, jo? Jak ten Fisher vysvětluje, že tomu Youngovi neodpověděl ten omluvný dopis, protože v něm špatně napsal to jeho jméno, jo? Ale jinak je to teda opravdu katalogová nuda, absolutně vizuálně to je nějaký standard nebo podstandard, jako neurozí mluvící hlavy, prokládaný tím Rose Bowlem 2006, což byla jistě jako velká událost, ale to je jako vlastně všechno. Pokud chcete vidět nějaký portrét jako někoho, kdo dostal od života i sportu hodně jako šancí, promrhal je a dneska za to odmítá přijmout odpovědnost, tak je to film pro vás. No.
1: Já jsem si uvědomil, že kdybych neodpovídal lidem, kteří špatně píšou moje jméno, tak si ušetřím spoustu práce.
0: Je to no. Untold za mě ztratilo až 3 kila bičích koulí.
1: To je
0: generický prostě PR porovnávaný celebrity. Smutný. Sunlux, want you to love. Lásku, Martě, hlavně lásku.
2: No ježiš, v tom životě.
0: A
2: trošku sexíku.
0: A za chvilku už sex a smrt v kempu Miasma. Jaj, a to bude bolet.

0: já nenávidím. Sex, týmový sport a politiku.
1: Kila a kila lubrikáč.
2: Dnes mám pro vás dva rozhovory a dvě osobní zkušenosti týkající se análního sexu.
3: Nějaký anální kolíky. Asi.

0: tady zase to libido teče, tašte jste si tady Kila a Kila Lubrikáče ve studiu Rádia Klejf, samozřejmě. A snímek Teenage Sex and Death at Camp Miasma, který doputoval z Cannes do české distribuce, scénaristka, režisérka Jane Schoenbrunn, která má ráda to světlo v bedně, jo? A teď si posvítila mnou do kina, ale i z VHSky, samozřejmě mladá režisérka Chris, tady má natočit jakýsi reboot kultovního, samozřejmě fiktivního, 80-kového slasheru Camp Miasma, setká se samozřejmě s bývalou Final Girl Billy, podání skvělý Gillian Anderson, a někde mezi hororem, probuzenou sexualitou, vzpomínkama, jako filmovou posedlostí, začne přepisovat nejenom tu starou sérii, ale tak nějak jako samu sebe. Jako dneska se tady významně neshodneme, to máte rádi. Za mě jako ten film režisérky Jane Schoenbrunn je akademicky přemoudřelej, do sebe zahleděnej pastiš, který se pokouší nějak jako dekonstruovat slashery z 80. let, ale nakonec pro mě pohřbívá sám sebe pod tunama nějakého tezovitýho metabalastu. Vítko, ty jsi z toho neviděl úplně celý ten film, že ho tehdy si opustil sám takzvaně.
1: Já jsem na to byl pozván v Berlíně, kde to mělo jakousi tajnou předpremiéru a musím říct, že jako to je pro mě taky ten film, jako intenzivně cítím, že jako nejsem publikem tohoto filmu a jako vlastně nechápu, co konkrétně na tohle mě má bavit. Pro mě ten film tak jako důsledně meta a tak důsledně vyumělkovaný, že vlastně z něčeho, co pro mě vždycky bylo symbolem nějaký jako bloody fun, něco, co je strašně zábavný, živelný, plný jako nějakých emocí, velmi primitivních pudů, tak to najednou mění v takový jako akademický, přeakademičtělý zamyšlení, ze kterého se pro mě vytrácí veškerý život a je to pro mě jenom taková konstrukce, u který krčím ramenama a říkám si, tak takhle já slashery úplně dekonstruovat nepotřebuju.
0: Ty navíc v tom festivalovém provozu musíš docela zvažovat, jako který film opustíš, kde zůstaneš, takže tam ještě přichází jako jiný ještě kritický člen.
1: Ale předloni jsem tam viděl tu fantastickou věc, takový ten remake slasheru do artového filmu, jak se to jmenovalo?
0: In a Violent Nature, což je masterpiece.
1: Toho se mi opravdu odejít nechtělo.
0: Tam bych se prošel ještě víc. Martine,
1: to je slasher pro mě.
0: Ty jsi v kempu, ale potrénoval na fotbalovou sezonu a zároveň to v tobě probudilo trošku jinačí.
2: No, mě tam to libido teklo teda.
0: Jo.
2: Je to extrémně nadržený film teda, zároveň jako ulepený. Mě vlastně překvapuje, že říkáte ten akademismus, protože já jsem dlouho neviděl jako z té festivalové sezony takhle právě jako živelný filmový tvar, u kterého jsem měl jako pocit, že každou chvilku ten film jako zhoří. Ale opravdu jsem tam měl jako chvilku takový jako opravdu sedmikrásky vibe, že ten film jsem měl pocit, že za chvilku jako vyskočí, že jako a vlastně je těžký o tom filmu pro mě mluvit, protože já tam vidím jako, jsou tam jasně daný koncepty, já si nemyslím, že by to chtělo úplně dekonstruovat ten slasher, spíš k tomu najít nějaký zdravý vztah skrze tu revizi, přijmutí toho, že jsme na tom vyrostli, bylo to pro nás formativní, máme to rádi, protože to je jako tekutý, zároveň k tomu mít nějaký odstup a jako taky ten film pro mě pak jako čím jako se ponáříme do té jako horečnaté struktury, která jako rozplývá ten časoprostor, tak jako ukazuje, že to tak úplně jednoduše nejde vlastně jako najít nějakou tu smířlivou cestu mezi tímhletím. Je to samozřejmě těžký egotrip, je to těžce manýristický, je to sebeterapeutický, což mě normálně taky otravuje.
0: Tyhle kombinace jsem to fakt nesnes.
2: Jako já jsem taky boomer, jako byť jakoby, já jsem přesně ta cílovka, tak jako tyhle ty věci většinou nevyhledávám.
0: Martíne,
2: a tady jsem byl hodně odzbrojený.
0: Tak ty lidem kolik ti je?
2: Ne, mi 25, no, ale cítím se tak na 60.
0: To je kočátko. Já na vašeho, co jsi říkal, ještě se o tom trošku pohádám, protože vlastně to je zajímavý něčím. Pro mě to víc jako nezáživná esej než film, by tam samozřejmě ty filmový postupy fetišisticky tam jako jsou a ona talentovaná je, ale vlastně děj od mladý jako queer filmařce, která nějak reanimuje jako vyprahlou franšízu. Pro mě to připomíná spíš nějakou diplomovou práci ze studií popkultury, než nějakou suverénní kinematografii. Je to žánrově jako ambiciozní, jasně, ale až jako takový bezkrvný a pro mě místama bohužel jako trochu trapný, je to strašně silný slovo, ale jako hybrid, jo, slasher, body horror, queer coming of age, satira filmového jako průmyslu, nostalgický horor, cinefilní esej, ale pro mě není problém množství nějakých těch ingrediencí, ale nějaká jako hierarchie, jak je to postavený, že tomu chybí nějakýho tempo, rytmus a nakonec i to nejdůležitější pro mě nějaká jako atmosféra nebo patřičná jako chytlavost, i když je to silně subjektivní.
2: A myslím, že právě to, co říkáš, jak to přesně jako ten akademismus, ty struktury, tak ono to se takhle drží na začátku a ona to vlastně i demonstruje na postavě té režisérky, která se to snaží racionalizovat, ukazovat, co to pro ní reprezentuje, že, tu queer kulturu. A vlastně ta živá herečka, která je z té staré školy, taky řekne, hele, dřív šlo jenom o tekutiny. Jo. A vlastně mi jako se líbí, že ten film jako z té jako špekulativnosti tak stejně míří k tomu, že ty filmy, co nás jako mají moc strhnout, tak se musíme oddat a jsou vlastně pudový, jsou pocitový. Do čehož ten film vlastně pak šlápne úplně tím, že se úplně rozloží. Mě vlastně v těch jako snech, kde se jako rozkládá kauzaleta, bylo nádherně a nečekal jsem to. A ještě chci říct, že pro mě ten film jako velmi nepřímo, tak vede dialog třeba s krátkým filmem o lásce od Kešlovského, stran vlastně toho voyeurismu, že vlastně my tady potkáme protagonistku, která nejdřív jako chce sledovat, chce pozorovat. pozorovat, pak zároveň je i sledována a dostane se do té třetí fáze, kdy chce ona sledovat a zároveň jako chce být pozorována, jo? Že tam vlastně máte tyhle ty tři roviny, které se tam jako splítají.
3: Pro mě to, co říkáš, to je jako film, který jsem chtěl vidět, jo? Ale viděl jsem vlastně jiný. Pro mě to vlastně pas do takového do sebe zamilovaného konceptu. Jak to říkáš, ten film je jako pro mě fascinovaný nějakým okamžikem, kdy se teda to myšlení musí zdát nějaký kontroly a tělo začít jako cejtit, prostě a tekutiny týct, ale vlastně moc se to odmítá vzdát. Je to jako, nevím, když se necháme svádět a někdo nám přitom furt jako vlastně říká, nepřestávám vysvětlovat, proč a jak jsme jako svádění, což mě ten zážitek jako těžce jako devaluje.
2: Mně přijde, že ten film právě nás nevede za ručičku a že nám nemá úplně potřebu to vysvětlovat.
3: A i to jsem čekal. Appetit mort, prostě jako malá smrt, monstrum, orgasmus, jako je to všechno takový hodně on the nose.
2: Jo, ale jako opravdu stylově a vypravěcky tak mě přijde strašně rozkouskovaný, že vlastně, jako to říká, že se odmítá zdát nějakých pevných hodnot, tak já to vlastně tam nevidím. Já to fakt vidím jako eruptivní, jako absolutního nírnu. Jo,
3: pro mě Gillian Anderson, ale jako vrchol tu musíme změnit, je nejlepší na tom filmu, ona je tak jako erotická, je jako děsivá, je jako patetická záměně, zároveň jako je něco magnetického, takový relikt jako nějaký jiný kultury, zároveň je něco nebezpečného. Hraje to jako někdo, kdo ví, že kemp prostě může být jako vlastně hluboce pravdivý i nějak jako příjemně dementní. A jako ona před 60 je jako neuvěřitelná teda ve všech směrech, především teda samozřejmě hereckým výrazu.
2: Jo, je brilantní. A zároveň ten film je tak jako hezky potěuchlej. Máš tam takový ty jako zvláštní, že jo, detaily, u které já jsem se fakt autenticky smál, třeba když tam žerou to smažený kuře, jo, a to takový čvachtavý, jsou tam ty velký detaily a tak
3: ty
2: dále.
3: Ty si otáčel v duchu.
2: Že ten film si ze sebe dělá srandu, já to fakt nevidím jako do sebe zahleděný nějaký dílo, nebo jako do jistý míry, jo, ale spíš toho jako sebeterapeutického jako hlediska.
1: Moc si trapil.
3: Lidi si terapeutizovali. Tak a cením v titulcích Supernatural, Super Series od Ariem.

0: Super Series. Teď se zase bude chvilku vzlížet ke hvězdám. Jacob Elordi a Margaret Qualley, to je moje hvězda každopádně. A co Ridley Scott v 680. Září ještě shiny.
1: No já myslím, že jsem jako jeden z málo obhajců Ridleyho Scotta obecně. Jo, mám rád. Já zbožňuju Gladiátora 2, líbil se mi i Napoleon.
0: Tohle
1: jako...
0: nemá rád opravdu nikdo, musím říct. A recenze na tyhle ty filmy jsou, na tenhle jeho nový film teda je poměrně jsou rozpačitý.
1: Jako já mám pocit, že jsem viděl úplně jiný film než Zbytek světa, mně to přišlo boží. Jakože ten film je velmi komorní, na to, že to je postapokalyptický, drží se to spíš takových těch jako videoherní terminologii, bychom řekli survival mechanic. Vidíme tam opravdu toho Jacoba Elordiho, který přežívá na opuštěném letišti s Brolinem. Jsou takový dva týpci, kteří se potkali pravděpodobně až po té apokalypse, začali si krýt vlastně záda společně. Ten film jde vlastně, on je velmi chytře napsaný, protože on jde vlastně velmi působivým způsobem po té struktuře. Vidíme větvení toho fikčního světa a seznamujeme se s pravidly fikčního světa skrze konání těch postav, skrze tu akci. Začínáme tím, že nejdřív sbíráme munici, sbíráme jako plechovky od limonády, pak najednou vylítáme letadílkem, pak potkáváme nějaký další lidi. Ten film jako v tom, jak nám dávkuje ty informace, tak je strašně důmyslný. Zároveň je to natočený tím krásným starosvětským Ridleyho způsobem. Pak se dozvídáme, že tam jsou teda i nějaký jiný divošský komunity a vlastně od tohohle těch jako velmi přímočarejch, syrových situací, tak to jde zpátky k nějakému humanismu, co nás dělá lidmi, což ten film jako ukazuje tím, že to je asi pravděpodobně dělání nějakých těch seskupení, mít vždycky toho blížního svého, bez kterého vlastně jako nepřežijeme. Ten Elordi tam má ještě trauma, že mu umřela žena dřív, samozřejmě chce to napálit otladem do hory, nemá smysl života a tak dále. Správně. Ale
0: Elordi by měl.
1: Ano, jo, a vlastně jsem chtěl říct, ten Elordi tady snesitelný, ho taky nenávidím, jako nejvíc cením, že v třetí sérii Euforie prostě by nemilosrdně zabili, to nejlepší, co mohli
0: dělat. A ještě ho pomučili,
1: tak tady vlastně byl dost snesitelný, tenhle ten jako trošku on má takový jako robustní postavu trošičku, že takový jako dobře strojený, vysvalovaný, tak tady vlastně ukazuje i nějakou křehkost, která nespolíhá na takový ty typický smutný psí oči. S pejskem tady je taky pejský motiv.
0: Kevin Spacey,
1: ten tam hraje vlastně tatínka Margaret Qualley, která se pak stane vlastně romantickým, jak se říct, objektem, nenapadá mě lepší slovo, romantickou prostě interestem Jacoba Elordiho. Takže je to rozehraný velmi komorně, ale ukazuje to i nějaký úskalí těch uskupení, vlastně lidských skupin, který se vlastně v té apokalypse chtějí zavírat do nějakého iluzorního světa, které je založený na lži, na nějaký krutosti a vlastně jde k tomu až jako skoro jako křesťanskému motivu, podobně jak ta Euforie, jo, že tam vlastně tam je ještě taková jako komunita vlastně jako dětí a rodina a tak dále, nechci úplně spoilovat, ale má to pro mě fakt jako velmi smířlivý humanistický závěr, je to dobře vypointovaný, je to skvěle vystavěný, je to neokázaným způsobem nasnímaný a zase ten Ridley Scott je podle mě opravdu mistr efektivity. On tam nemá záběr navíc, jo? Tam není nic, u čeho byste si řekli, že by vás jako tahalo, že už vás to třeba nudí. Každý záběr má své opodstatnění, dává vám to nové informace, takže v tomhle mi to fakt přišlo jako opravdu precizní filmařina staré školy, u které já jsem se autenticky dojal a rozumím, že to může být pro někoho třeba málo, protože to třeba není tak opulentní, že je to vlastně v svým vyzněním banální, ale já tyhle ty jako kino zážitky, které nemají nějak jako velký rozpočet a jako poctivě staromilsky mě strhnou, tak vlastně vyhledávám víc než jindy teďka.
0: Ale hlavně, že v tom filmu jsou nějaký ženy, za mě, jo. Pořádný savectví.
2: A je tam přátelství?
0: Je tam přátelství.

0: Tady zase zavládlo pořádný těhotenství, těhotenství myšlenko, pochopitelně. Osamělí vlci Vítek, Martin a Aleš v čelistech na rádiu Hlejst, na rádiu P zároveň. A Ondřej Veverka, aby těch zvířátek nebylo málo. Scenarista nebo spoluscenarista a režisér tohoto dokudramatu o Josefu Františkovi. Kdo to byl, prosím tě?
1: Josef František bylo jedno z největších českých S během druhé světové války, pilot RAF, tý slavný 303. polský perutě. Člověk, o kterém se zase tolik tady nemluví, všichni známe ty příběhy těch jako klasických hrdinů. On byl takový jako hrdina, hrdina hodně svéráznej člověk, který se jakoby pohyboval na hraně nějakého takového toho roguelike přístupu. Neustále se vlastně jakoby vyčleněval z té smečky, hledal nějaký svoje vlastní způsoby řešení všeho, byl dost nedisciplinovaný a což se dozvídáme v poslední části toho dokumentu, možná ho to vlastně vedlo k psychickým problémům a k nějakému psychickému zhroucení, který nakonec vedlo až teda k jeho tragickému konci.
2: Jo, já vždycky, když nějaký z tvůrců řekne, že jeho záměrem, záměr, proč natočit ten film, bylo, že chce připomenout nějakou událost nebo představit světu osobnost, která je neznámá, tak mám chuť se zabít, jo, protože tak to dopadá příšerně. Takže vlastně tady jsem byl v rámci tohohle subžánru, kde je ta laťka podle mě tak strašně nízko.
0: To nastavený, jo, to je důležitý říct, jo, nízko.
2: Jo, tak laťka, a tak vlastně jsem byl překvapený, že to podle mě drží dohromady. Myslím si, že nějakým způsobem to prolínání těch archivních pasáží a těch fikčních tak má drive. Nebylo mě to vlastně vůbec do očí, přijde mi, že ta forma jako dost úhledná v tomhletom ohledu. A vlastně jsem byl překvapený, že to fakt nejsou to výpisky z dějin, podle mě nestaví to jako pomníček tomu tyhle ty jako velmi bohatý osobě, přijde mi, že jí to dokázalo zachytit v plný šíři v rámci těch jako edukativních rozměrů, což tenhle ten film jako očividně má, a přijde mi, že přesně jako v rámci těch svých jako velmi úzkých mantinelů, které jsou samozřejmě už ze své podstaty otravný, když to hodnotím jako filmový dílo, tak se mu pořád dařilo jako vyhnout tyhle ty černobílosti a tomu, aby nám to ukazovalo jako
0: já nemám ten pocit, že ten scénář přijde fakt slabý, je takový festival různých klišé, taková snaživá polopatická slohovka, je to podle mě mizerný jako herecký inscenační takový usmolený leporelo prostě pro fanatický fanoušky aviatiky, jejichž mentální obzor často končí u druhý světový, v těch jako tricích nebo přijde takový digitální omalovánky, nemůžu se zbavit nesnesitelného pocitu z toho takového jalově patetického voice overu, vlastně mělká ilustrativní hudba, vrším ty adjektiva tady jako sestřelově, ale nemůžu fakt jako jinak, přijde mi to mizerný i pro ty střední školy.
1: A pro mě je to vlastně velmi jako zjednodušující, jde to tou nejsnazší možnou cestou, větší část toho filmu vlastně slyšíme vyprávění hlavní postavy Josefa Františka, který se vlastně sám trošku prezentuje jako takovej ten rebel, volnomyšlenkář, svůdník velký. Máme pocit, že to je jako nekomplikovaný portrét člověka, jakýho frajera, opravdu frajera, který lítá v tom hokru a kosí ty němčoury opravdu jako nevídaným tempem. A pak najednou trošku dramaturgicky cítím jako slabinu, že ten film najednou přepne, změní perspektivu a najednou tu postavu máme vidět jako svým způsobem tragickou postavu, který tenhle ten životní postoj nakonec jako potrh nohy dohnaný až do nějakých tvrdých psychických problémů. Tam je to pro mě vlastně přesvědčivý jako pramálo, ale musím říct, že to vlastně zároveň ten scénář je jakoby plnej takových těch jako největších frajerských klišé, který si představím pod pojmem jako my leci máme ptáci z ocele, lítáme s nima na nepřítele. Jako musím říct, že opravdu to pro mě asi funguje jako nějaký edukativní referát, který se vyhýbá nějakým jako velkým historickým exkurzům, docela dobře pracuje se střihem, s těma dobovými materiálama, což mě vůbec nepřekvapuje, protože Ondřej Veverka je autorem dvou jako pozoruhodných dokumentárních sérií My občané protektorátu a My budovatelé nové republiky, které jsou podstatně zralejší, podstatně rafinovanější než Osamělý vlk, který je prostě jako líbivější, protože mluví nebo říká ten příběh, který vlastně všichni jako rádi slyšíme, je to ten příběh o tom jako vlastenci a zároveň jako rebelovi, který se jako postavil proti všem i proti té československé armádě, která pro něj byla zbabila. Ale musím říct, že jako samozřejmě technicky, když se vím, v jakých podmínkách to vznikalo, tak to prostě nevypadá úplně špatně, byť mám teda problémy s color gradingem, který vypadá jako z nějaký jako počítačový hry trochu.
2: Jo, určitě, jako, ale já tam ten národovecký patos opravdu jako necítil, myslím, že se tomu vyhýbá a ještě chci zmínit, když jsme u těch technikálí, tak zvukový design je podle mě brilantní, protože fakt jako když tam jako nastupuje do těch různorodých stíhaček a tak dále, tak jako cítíte tu jinou intenzitu, cítíte tu vlastně tu tíhu a fakt v tomhle tom do mě byl pro mě dostahující. Ten
1: ty akční scény jsou udělané výborně, jako to uznávám, že ke konci to má jako momenty, které jsou opravdu filmarsky krásné, jsou to ty momenty, kde se nemluví a jich tam pro mě málo teda.
0: Mělo se nemluvit celou dobu, mně přijde ten film, problematičnost toho hrdiny nebo té situace spíš jako dekoruje, než nějak jako zkoumá, je to takový bezpečný převyprávění, z kterého se máme jako najednou odníst nějaký jako automatický vlastenecký dojetí, nevím, přijde mi to jako kýč a klišé, sorry. Tři sestry, kávu si osladím a jedeme dál, házím

0: No už nic nechci od toho života. Ty seš dostaný na šeptávač, Martina.
1: Zadními vrátky, ale jenom. A půjdu zase
2: klidně odůbrat. Ted Lasso, je na něm ještě nějaký maso? Kolikátá je to už série, prosím tě?
3: Je čtvrtá série a furt na něm naštěstí maso je. Samozřejmě ta třetí série přišla s trošku jako změněným konceptem. Najednou tady máme ty delší téměř hodinový díly. Nemůžu říct, že by to zvládli tvůrci úplně jako bez zakolísání. Tenhle ten feel good sitcom malinko jakoby najednou působil přetíženým dojmem. Ty jednotlivý díly občas trošku jako lapali, honili hodně těch dějových linií, ale tady naštěstí přichází docela šťastný rozhodnutí Teda Lassa přesunout k ženskému fotbalovému týmu FC Richmond. A díky tomu ženskému kolektivu se tam najednou dostávají nový témata a předtím tam zůstávají všechny ty dobré věci, především jako Roy Kent. Teda.
1: Je vlastně zajímavý, že od toho mužského fotbalu, kde se ten fotbal jako takovej ty strukturální problémy, které tam jako reálně nejsou, protože těch peněz tam je dost, že? Tak se tam vlastně neřešili. Byla to taková jako fotbalová pohádka a líbí se mi, jak do tyhle fotbalové, respektive kabinové pohádky, jako přicházejí tyhle ty reální témata, že opravdu ten ženský fotbal je něco, co závisí na bohatých sponzorech, kteří to berou spíš jenom jako nějaký laciný alibi, vlastně je to vůbec nezajímá. Tak tohle to vlastně masivně cení. Já jsem měl trošku problém s tou první epizodou, který jsem vlastně přišel, říkal jsem si, tyjo, to je jak vrátit se do staré práce, kde jsou úplně jiný lidi, jo, jakože to bylo takový zvláštní, ale pak od té druhé epizody, jak se začne sestavovat ten druhý ženský tým, tak to zase nahodí řetěz a opravdu je to věc, u které já pláču minimálně třikrát, protože to ty tvůrci prostě spolehlivě umějí.
2: Ale to se ti stalo teďka, ne? Jak jsi včera byl na té Vltavě v tom akcentu a byl jsi kinař z toho filmu, byl jsi několikrát kinař z filmu. No to jsou ne, zase se zvrátilo, že starý lidi.
3: Okay, kinař. Ne, opět se povedlo to, co vlastně Ted Lasso umí dobře, obsadit zajímavě ty vedlejší postavy, jsem vytvořit zajímavý vedlejší postavy, který dělají takový jako dobrý tematický podklad těm hlavním, který všichni rádi sledujem. Prostě ta ženská linie ještě posílená, samozřejmě to, že FC Richmond vedou ženy a ještě se jedná o ženský fotbalový klub, a který vede ta jako citlivá maskulinita Teda Lassa, člověka, který jako umí naslouchat, je extrémně empatický, extrémně sweet. On je to opravdu jako v něčem totální selanka, ale jako lhal bych, kdybych řekl, že jsem se při finálním, my jsme se dostali do mid-season, samozřejmě při finálním projevu Teda Lassa, že jsem se jako nedojal jako obvykle. Jo,
1: jakože opravdu tahle ta jako přímočará jako dojímavost a že si ty tvůrci na nic jiného nehrajou, já to miluju.
3: On je spíš vlastně životní kouč než fotbalový kouč, ale to je jeden z nejlepších životních koučů, který se kdy na obrazovkách televize objevil.
1: Jo, určitě, a nejdem jenom v superlativech, tak vlastně já ještě trošku si říkám, jako kam půjde ta cesta toho Teda Lassa, protože v těch prvních třech sériích jsme měli jasný, že je odloučený od té rodiny, řeší tu manželku, tohle je vlastně vyřešený tím, že se přestěhuje k němu do toho Londýna, a teď si vlastně jako říkám, co s tím bude dál.
3: Martin, nepřijde vlastně, láska. Já věřím, že přijde láska.
1: Já taky doufám. Ale že vlastně se to dostávání docela neřeší a trošku mi to tam u něj chybí nějaký jako hlubší pnutí pro tu jeho osobní cestu.
2: Jak jsem slyšel, že čo bolí, to prebolí.
3: Čo bolí, to prebolí.
2: Láska, která kdysi bolela. Láska, která
3: kdysi bolela. Láska, která kdysi
2: bolela. Je to tak. Prosím tě, Martine, a někdo ti našeptával. Výborný trenér byl taky kdysi Bob De Niro. Jak to vypadá teďka s tvojou kariérou?
1: Je to příšerný, nepouštějte si to.
2: Netflix, nebo kde to najdou lidi?
1: Nuda, jako šedivý, absolutně sterilní, generický produkt, jako který jako nemá, neviděl film ani z rychlíku, už jsem z toho unavený, jako v tom filmu nemá vůbec smysl ztrácet jakákoliv slova.
2: Přitom Michael Keaton, Michelle Monaghan, Adam Scott, Robert De Niro, Ježíši Kriste, ten James Ashcroft, ten proboha, co točil, já to vůbec neznám, všechno to je příšerný.
1: Vzali si tvrdý, prostě tuční finanční šeky a odlezli pryč.
3: To bych taky udělal.
2: To je opravdu hnus.
3: Udělal bych to hned.
2: To se chystá udělat Vítek Švárc.
3: Nazdar.
2: Autor dnešní sdělky Martin Pleštil.
3: Posílejte peníze.
2: Tak je, ale stuchlí, posílejte vy hlavy. Midnight Gospel, Bite of a Zombie. Ze všech z vás budou zombici. Ze všech, do jednoho. Vy mrtvoli. Buďte tlustí, buďte nafoukli.
3: The zombos are singing. Yes, zpívaj teda.
2: No, no, jo, to bylo jo. Nejlepší balans tohle.

0: přátelé milí. Já jdu do stávky, já jdu do až do erekce, jak se to postavím do té stávky.
1: Thank you so much, oh great denizens of the multiverse, for listening to Midnight Gospel.
2: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Poslouchej každé úterý od 7 večer na rádiu Wave.
3: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
2: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
3: Rádio Wave.

0: trošku jsem se jako zasek v nějakým tom temném období, takovým neradostným nebo období, kdy sám se sebou nejseš úplně spokojený, v sobě si nesu vážnost nebo melancholii, smutek, možná i sklon k nějakému rozjímání a taky samota nějaká duševní, s kterou se potýkám taky v podstatě už od toho dětství. Neměl jsem tam nějakou jako kotvu a možná ani morální a nespomínám na to období hezky. Nechoval jsem se hezky. Vyrovnávání se tady s tím obdobím ve mně je do dneška. Někdo dokáže být dospělej prostě ve 20 se vším všudy. Někomu to trvá dvakrát tak dlouho. No.
1: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Otevřené rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Na rádiu Wave. Boys.
2: Dalším hostem Boys na rádiu Wave je Lukáš Vidra. Ahoj.
0: Čau.
2: Lukáš Vidra, frontman kapely Dukla, připomeneme i další hudební projekty. Nabízí se na začátku září zmínit samozřejmě tvoji pedagogickou kariéru. Máme za sebou první školní den, nebo dneska teda už dva, točíme ve středu. Tak jaký byl návrat ke katedře?
0: No, naprosto famózní. Já jsem po dlouhý době, já už teda učím 9. rokem teď, a letos jsem se fakt těšil, že to léto bylo pro mě takový trošku náročnější a jsem se vlastně těšil na tu pevnou půdu pod nohama, na ten řád, na ten školní režim, na to, že vlastně ráno vstanu a mám kam jít. Mám jakoby ten pevný cíl toho dne a ten smysl. Takže jsem se na to těšil, navíc jsem jakoby přibral nějakou ještě vyšší míru zodpovědnosti, že jsem se stal třídním učitelem mý oblíbený třídy, která už je ve třeťáku, teď já jsem to zdědil po jednom kolegovi a hrozně jsem se na to vlastně těšil a bylo to fajn, že teď jsem měl dva dny takové jako třídnické hodiny, plný administrativy, nezáživný, ale cítím ten jako větší bond s těma studentama teď, jakoby, že já jsem nějaký ten jejich trošku protektor tam a mám jako zodpovědnost a měl bych je přivést k maturitě a měl bych je trošku jako i chránit před tím tlakem, který je na ně vyvíjen. A tak mám trošku jako dobrý pocit, že jsem se toho dobře zhostil, že jsem jako nastavil dobře to klima zatím a tak to bylo fajn.
2: No to je vlastně pravda, když kombinuješ samozřejmě tu učitelskou profesi s tou hudební dráhou, tak spousta učitelů o prázdninách vyrazí někam na dovolený a tak dále, to předpokládám taky stihnul, ale zároveň do toho máš furu festivalu, hraní a tak dále, tak jako odpočineš si v tom létě?
0: Odpočinu, ale jako na takový tý klasický dovolený někde na týden nebo ještě víc u moře jsem nebyl už třeba jako 3 roky v podstatě od Alba stejný lepší, tak těch letních festivalů je hodně, pak to nestíhá moc ani přes ten školní rok, ale to nevadí, mě vlastně jako baví být jako léto v Praze a dělat hudbu, ale odpočinu si, já odpočívám sportem a čtením a na to mám v létě fůru času, takže já hodně přes léto sportuju a čtu a to je pro mě jako dostatečný, no a z těch jsem nějaký krátký hory, takový jako solo hike, 4denní, nádherný, který jsem si jako hodně užil.
2: Říkáš, že učíš 9 let, během těch 9 let samozřejmě Dukla vyrostla už jako v etablovanou kapelu na domácí scéně, zároveň teda už tady zmiňoval samozřejmě desku Stejný lepší z roku 2024, když teda zároveň ji učíš, tak třeba když tahle ta deska vyšla, která samozřejmě hodně rezonovala i kvůli tomu klubovému zvuku, který samozřejmě je trendy, předpokládám i u těch, které ty učíš, tak jsou tam občas dotazy z řad jako studentů k tomu, pane profesore, my jsme poslouchali novou desku a nám se strašně líbí ta písnička, nevím, Druhej břeh a tak dále.
0: Já myslím, že se trošku bojej.
2: Jo?
0: Jo, že cítí asi nějaký jako přirozený respekt. Já nejsem až takovej ten kámoš učitel, jak by se mohlo zdát, že jako držím si nějaký odstup a nějakou míru profesionality a úplně jako se nekamarádím třeba se studentama mimo školu, i když je potkám na koncertech, tak dodržuju vykání přísně. a vlastně to jako oddělu, ale jako samozřejmě to cítím a prostě chodí na koncerty některý studenti, no studentstvo a je to fajn, ale je to jako vlastně dost oddělený. Ale zajímavý je, vlastně teď jsem si uvědomil, že já jsem první EPčko Dukly, vůbec jakoby ty Vinohrady, tak to vyšlo jakoby to léto, než já jsem začal učit a ono to vyšlo na konci léta, myslím srpnu a já jsem na konci srpna nastupoval do školy, takže já vlastně ta moje Dukla kariéra, učitelská kariéra jsou stejně dlouhý a přesně si pamatuju moment, kdy jsem nastoupil a v prváku jsem měl jednu studentku a ona měla fixou napsáno na ruce Dukla a já jsem se úplně zhrozil, Ježíš, tak už se to ví, nebo jako, protože do té doby Duklu nikdo neznal, to znalo, jako my jsme hráli koncerty pro 15-20 lidí a tehdy jsem byl strašně v šoku, že někdo jako, a ještě jako v té škole bylo mi to strašně nepříjemný a jako styděl jsem se víc než ta holka. A no a teď to teda, teď prostě to ví ředitelka zástupkyně a chtějí lístky na koncerty po mně, takže a je to fajn a je to jako dobrý, že někdy potřebuji uvolnit z odpoledky nebo tak kvůli koncertu a oni no koncert jo, no tak jeď. A...
2: No, když říkáš, že teda vlastně kariéra Dukly je stejně dlouhá jako tvoje učitelská, tak když se za těma skoro 10 rokama ohlídneš, tak která víc splnila tvoje očekávání z těch drah?
0: Ta učitelská, asi se cítím víc pevnej v kramflecích v tom učení. Mám pocit, že jsem lepší učitel než muzikant. Jde mi to nějak přirozeněji a líp. Možná i tím, že jsem studoval literaturu, čtu úplně jako od malička. Já jsem jako, už jako dítě byl fanatický čtenář. Když jsem zlobil a byl docela průserář, tak jsem do toho hodně čet. A když tu hudbu jsem začal dělat prostě až někdy v kolem 18-19, jsem ve všem samouk. A no, takže asi ta učitelská kariéra neměla tolik výkyvů, tam prostě ty nastoupíš a ten první rok je strašně těžký, protože moc seš tak jako hozený do té vody, já jsem ještě jakoby neměl pedagogický vzdělání, který jsem si dodělával a teď si děláš ty přípravy a děláš to po nocích a ta hudba, tak tam je to, tam se něco povede, nepovede, jsou tam různý propady, deprese, děláš to jakoby s lidma, takže tam můžou přijít nějaký neschody. Zažil jsem jako i delší či menší nějaký jako období vyhoření v té hudební kariéře, kdežto v tom učitelství se mi to zatím vyhýbá a taky tím, že jsem si to hezky nastavil. Já jsem v podstatě jako po pár letech, když už jsem byl takový jako mazák a měl jsem dobrou pozici v té škole, kde učím, tak jsem si řekl, jaký předměty bych chtěl učit, co bych nechtěl učit a že nechci učit pátek, abych měl čas jezdit na koncerty a prostě tak jít někdy ven večer a něco, nebo sportovat, nebo teď chodím na terapie v pátek, mám takový jako hezký den, že jdu ráno na jogu a pak na terapii a pak se jde někam na koncert a no, takže jako nastavil jsem si nějaký hranice, nějakých opatření proti vyhoření.
2: Zmínil jsi, že jsi teda byl čtenář, evidentně vášnivý už od dětství, zároveň ale průserář, to se častokrát jako nepotkává, že jo? Tak byl jsi tímhletím třeba jinej oproti svým vrstevníkům, když vzpomeneš na ty doby, kdy teda byl ten Lukáš Vidra raubířem na ať už základce nebo i později.
0: Jo, byl jsem vždycky jinej, jednak jakoby v tom, že jsem byl jakoby chytrej, jsem měl dobrý známky a nemusel jsem proto nic dělat, nemusel jsem se učit a zároveň jsem byl ten zlobivý, což jakoby pro ty učitelky byla ta nejhorší kombinace, že já jsem byl ten jako sígr, ale ještě jsem byl chytrej, takže oni mě nemohli zařadit do té jako škatulky těch hloupých, zlobivých kluků. Zároveň jsem byl jako vždycky dost fyzicky silný a rád jsem se pral. Já nevím, proč jsem to dělal. Pak jsem se teda chodil prát na judo a hrál jsem hokej vlastně do 18 let, takže a byl jsem jakoby v podstatě od druhé třídy na základce celou základku v hokejové třídě, v hokejové škole, takže jsem byl jako čistě v tom klučičím kolektivu. No a vždycky jsem musel být takový jako kápo, šéfík prostě a někdy jako třeba i dost nevybíravě, no, to probíhalo, nějaký ty mocenský boje v těch klučičích partách, ale do toho jsem jakoby hodně čet a prostě jsem miloval Foglara a později nějakou jako už náročnější literaturu a když jsem potom na střední v pubertě začal se motat kolem rapu a měl takovou partu kolem skateu, tak tam už to byly fakt taky jako třeba kluci i z horšího sociálního prostředí, bylo tam jako i prostě drogy, nějaký jako drobná kriminalita, pak už nějaká třeba větší. A já jsem jako v té partě byl a jsme dělali nějaký ty jako na ulici prostě průsery a já jsem pak přišel domů třeba i pod vlivem a čet jsem si prostě Dickense nebo já nevím co, nebo Virginie Woolfovou a bylo to taky jako zvláštní, no, a vždycky jsem měl tady ten nějaký rozpor v sobě, že mě bavil ten jako mě to lákalo k té temnější straně ulice. Zároveň mě jako vždycky zajímal prostě sport na nějaký takový tý i vyšší úrovni, až jako nějaký toho sebeubytování, že fakt jako disciplinovaně na sobě tvrdě makáš. A vždycky jsem měl i teda ty intelektuální zájmy, no, a vlastně mě to moc nepřišlo. Teda teď se neperu na ulici nebo v hospodách. Kdyby na to došlo, tak se tomu nebráním, ale chodím se prát do tělocvičny, do boxerny.
2: No a když teda si byl takovýhle a občas si přesně přišel z té ulice něčím posilněný a tak dále, tak s rodičema to bylo v pohodě, tam nebyly nějaký velký spory ohledně výchovy, že tohle bys neměl dělat, podívej se, teď seš přece intelektuál, teď seš přece chytrý kluk, proč se tady scházíš s těmahle a s těmahle?
0: Byl, řešil jsem to, strašně jsem měl jakoby výčitky svědomí a hodně jsem myslel na svoji mamku, která byla vždycky jakoby hodná, starostlivá, strašně hezky mě i bráchu vychovávala a já jsem jí nikdy nechtěl dělat starosti a to byl pro mě takovej ten, jakoby ta hranice toho, kam, že mě to nepustilo nikdy dál, že já nevím, a třeba tam byly nějaký lehký drogy a já jsem nešák po těch tvrdých, protože jsem věděl, to už by jako mám se ublížil, nebo jednou prostě někdy ve 14, 15 jsme po nocích někde jako sprejovali a tak já to už jsem věděl prostě z toho, protože moje máma dělá na městském úřadě, tak všichni tam znali, jsem věděl, ježiš, tak ona s tou bude mít problémy v práci a to už nikdy neudělám. A takhle a jakoby hodně tam byla ta kontrolka toho, že nechci dělat starosti mojí mámě. Ne, že ji nechci zklamat, ji bych jako asi nesklamal, ale nechtěl jsem
2: mít... Prostě.
0: Jo, měl jsem vždycky tu nějakou jako stopku nebo nějakou nastavenou hranici a mě prostě bavilo to dobrodružství, ta divočina, tak ono, když si vezmeš ty foglarovky, na kterých jsem vyrost, tak oni se v těch stínadlech taky pořád mydlili a prostě dělali průsery a někde prostě trávili noci venku někde prolejzáním dvorků a tak já jsem vyrůstal v 90. v Sudetech, tak tam se prostě různě partičky skinheadů a různých jako subkultur taky scházely po různých místech a občas došlo k nějaký konfrontaci a tak.
2: No tak ty Sudety samozřejmě dneska častokrát rezonujou i u spousty hudebníků. Připomeň, ty seš ze severních Čech?
0: Jo, já jsem z Kadaně, což je teď nádherný, malebný, takový jako blahobytný městečko, ale v těch 90. to bylo jakoby hrozný. Ono je na kraji Hnědouhelný pánve, tý jako Uchomutova. a obklopovali to 4 velké tepelné elektrárny a šachty a vlastně všichni dospělí lidi z Kadaně pracovali buď na šachtě nebo v elektrárně, včetně mých rodičů. Ale potom díky jakoby tomu, že se do toho cpaly hodně velký peníze na tu právě jako ekologii, rekultivaci, odsíření těch elektráren, potom se zabíraly ty elektrárny, vznikaly tam jiný nějaký průmyslový zóny, tak to město ohromně zbohatlo a teď je jakoby krásný a opravený a myslím si, že i jakoby ty sociálně vyloučené lokality. Já tam už nebydlím, takže jakoby nemám úplně jako přehled, určitě tam budou, ale myslím si, že...
2: Nevracíš se tam ani někdy ve svém volném čase, nebo jo, tak jako když hrajete někde poblíž, tak se jdeš podívat na ty místa?
0: Jezdím jakoby už za rodičema a už tam nemám ani tolik jako přátel, těch kamarádů, že ty naše životní cesty se tak rozešly, což mě trošku mrzí a chtěl bych na tom ještě jako nějak vlastně zapracovat, protože když s někým prožiješ půlku života a teď o něm vlastně jako ani nic nevíš a nevíš, jestli má děti, nemá děti, co dělá, tak na to občas jako myslím, že bych chtěl tady ty vazby, jako je tam někdy i třeba za něčím jiným, než jenom za mámou a tátou, ale jako už teď nesleduju to, jak se třeba proměnila ta sociální skladba obyvatel, která byla taková fakt jako divoká a záleželo na to, v jaký žiješ čtvrti a v jakou čtvrtí bys neměl chodit. Já se třeba pamatuju, že my jsme měli základku, potom tu hokejovou na takovým si jakoby sídliště, nebo to ani se nedá nazvat sídliště, část, kde se muselo projít jakoby takovou jako romským sídlištěm a byl to jako boj, byl to jako fakít přes nepřátelský území a musel si jít prostě v partě a jako i tak si občas nevyváz bez nějakého monokla nebo tak.
2: Ty jsi říkal, že jsi hlavně nechtěl udělat ostudu mámě na úřadě a nechtěl si jí zklamat. Jak to bylo s tátou?
0: Tátu jsem zklamal, když jsem skončil s aktivní hokejovou kariérou. To zklamalo hodně, na to on jako se hodně soustředil, hodně se tomu věnoval, tak tam si myslím, že jsem ho zklamal, ale pak jsme si to jako po pár letech jsem za ním jel, když pracoval v Jirsku na nějaký montáži a vzal mě do hospody a poprvé jsme se spolu opili a tak jsme si to všechno vyříkali a bylo to dobrý, ale tak, no, táta se té výchově tolik nevěnoval, bylo to na mámě, jak to tak asi dřív doufám, že dneska už se to trošku proměnilo a i otcové se podílejí na výchově dětí a nenechávají to jenom na ženách.
2: Čili ten váš vztah byl v té pubertě nebo i v tom dětství postavený na tom, že tě teda primárně ved k tomu hokeji a chtěl, aby si jednoho dne třeba zahrál za Ačko Trhačů Kadaň nebo abys to dotáhnul třeba někam do Sparty nebo do NHL.
0: Jo. Za Ačko Kadaň jsem hrál dokonce už třeba v 17, pak i za Chomutov. Já jsem vlastně byl docela úspěšný v tom dorosteneckým a juniorským věku. Vlastně jsem, asi bych si nezahrál NHL, ale myslím si, že do té české jako nejvyšší soutěže bych to dotáhl v pohodě.
2: A co se teda stalo?
0: Hele, já jsem dostal mononukleózu v posledním roce střední, kdy už jsem jakoby měl smlouvu právě do kanadského Ačka. Jezdil jsem na hostování, hrál jsem extraligu juniorskou v Chomutově a měl jsem mononukleózu a nějakou jakoby strašně blbej průběh, že jsem v podstatě jako zhubnul 10 kilo, měl jsem rok nějakou přísnou jaterní dietu, byl jsem slabý, pořád jsem marodil, měl jsem oslabenou imunitu, únavový syndrom a no, takže už jakoby jsem na tu hokejovou kariéru nebylo pomyšlení a to, že by mě asi jako nebavilo jít si jednou, dvakrát týdně zahrát nějaký okresní přebor, tak jsem se musel nějak přeorientovat a to byla ta moje další záliba v literatuře. Začal jsem hodně psát, hodně číst a už jsem jako přemýšlel nad tím, jak bych začal dělat písničky. to mi ještě pak teda trvalo, než jsem se odhodlal ke kytaře, ale už tam se to někdy zrodilo, vlastně jakoby ten přerod z toho sportovce v budoucího umělce. Díky vlastně té mononukleóze, no, protože jsem jakoby rok skoro, jsem velký skleněný muž, jsem vyšel ven, zafoukal větřík a já měl angínu 3 týdny další a antibiotika, takže jsem jenom byl doma a četl.
2: No a vyrovnat se s tím, pokud si do té doby, než ta nemoc přišla, počítal s tím, že na tu extraligu si věří, že to chceš dotáhnout a nezroutil se ti teda svět, dokázal ses přeorientovat na tu tvorbu jinak, že nebyly tam nějaký časy potom, kdy si litoval nebo si viděl třeba svoje spoluhráče, kteří to dotáhli do těch různých extraligových áček, třeba dneska někteří ještě hrajou, to nevím, to mě možná opravíš, ale jestli tam někde vzadu teda nebylo, že ach jo, že to přišlo, protože si tím hokejistou prostě fakt chtěl být.
0: Ani ne vlastně, já jsem nikdy takhle jako nelitoval nějakých těch životních rozhodnutí nebo věcí, které mě potkaly. Bral jsem to jako něco přirozeného a ono, když ti 19, tak prostě ty víš, že máš všechno před sebou a něco skončí a no tak co, no prostě teď mě čeká, teď půjdu do Prahy na vejšku, to bude něco novýho a upneš se na něco jiného. A tím, že jsem jako vždycky měl těch zájmů, že ten hokej, já jsem to bral vážně, jakoby já jsem tady v tom takový jako systematicky odpovědný, že když něco dělám, tak to dělám prostě až pedantsky, pečlivě a naplno, takže já jsem jakoby trénoval, protože jsem chtěl být dobrý a bavilo mě to, ale když to pak nebylo, no tak jsem třeba o to víc jezdil na skateu nebo dělal, vlastně pak jsem začal ten rap nebo vlastně nějak paralelně s tím, když jsem končil ten hokej, takže vlastně jsem takhle jako se stejnou vervou vrhnul na něco jiného a to mě v tu chvíli bavilo při nejmenším stejně jak ten hokej, no. Tak ono taky ten hokej, prostě ten jsem nikdy se necítil moc dobře v těch jako v tom kolektivu té hokejové šatny, než bych byl nějaký otloukánek nebo tak, ono tím, že mi to šlo, tak jsem jakoby měl i jako respekt a autoritu, ale ty kluci, nebylo to jako kamarádi, s kterýma já jsem pak šel na pivo nebo trávil s nima čas mimo to hřiště, tam jako jsem měl trošku jiný kluky, no a tím jsem se pak mohl věnovat a bylo to fajn.
2: O čem byly první texty tvoje? Vzpomínáš si na nějak?
0: Jo, bylo to hrozný, bylo to takový jako existenciální, zároveň takový jako taky trošku nějaký vychloubání se, jo, že a naše parta je nejlepší a my jako...
2: Ego trip tam prostě byl, jo.
0: No to úplně ne, tak ne? Protože jsem to neuměl, ale takový to teritoriální, jako my jsme ty kluci jako z Kadaně a Kadaň je prostě nejlepší a reprezentujeme svůj plácek, svoje hřiště, svůj blok a no, takže jo, ale tak to bylo takový úsměvný, ale ono v té době ani toho českýho repu moc nebylo, to jako to bylo taková jako éra, že bylo čerstvě třeba po repertoáru, byl India, víč, KO Crew tehdy ještě, no, a Super Crew, ale tak jsme poslouchali americký rap, East Coast, Mobb Deep a v tom jsme se viděli a snažili jsme se trošku napodobit. A hodně teda polský rap, ten byl takový zajímavý, protože oni byli drsní z těch obrovských sídlišť kolem Varšavy, ale zároveň byli takový jako smutný a hodně přemýšleli nad sebou, že to nebylo jenom nějaké vytahování a tak, to se mi vždycky líbilo.
2: No ty tvoje texty samozřejmě od těch prvních teritoriálních kadaňských pokusů nějakým způsobem teda se rozhodně zlepšily. Když se já zastavím teda u té desky Stejný lepší z roku 24, tak já jsem na ní cítil hodně nějaký melancholie, nostalgie. Ty jsi konec konců o té svojí nostalgické stránce mluvil i v rozhovoru s Jonášem Zbořilem, který tady taky před časem seděl, takže zdravíme. Zároveň tam třeba je vidět i nějaký vyrovnávání se třeba s přátelstvíma, ty o tom taky si sám mluvil, že vlastně po té 30 třeba se ten život promění, najednou už ty kámoši, se kterýma si třeba v těch mladších letech vymetal ty bary, byly ty večírky a tak dále, tak ten život se změní v neděli večer, bro, zavolej mi a tak dále. Tak jak ty vlastně na to svoje psaní koukáš? Co je nejčastější nějaká atmosféra, kterou ty si představuješ pro tu písničku, nebo jak vlastně vypadá ten proces, který se stal, aby si právě z těch prvních textů, který jsi tady zmínil, stal tím textařem, jak ho známe dneska z kapely Dukla?
0: To je dobrá otázka, ale jako dost těžká, protože asi na to nemám úplně odpověď, na to, jak na to kouká, nebo jak to vzniká, to je takový to, já bych strašně rád jako někoho pozval do té své kuchyně a ukázal mu a takhle si to, ale já vlastně jakoby nevím, ani nevím kdy a jak to přijde a mě inspiruje prostě samotná hudba, já prostě miluju hudbu a ta hudba je to hlavní, která a to, že mě jako napadají nějaký texty a témata písniček, to je možná pro mě druhotný. Mě jde jako nebo takhle, nejde mi o ten text samotný a vždycky snažím, aby to fungovalo ve spojení s tou hudbou. No ale ty témat, jako často to vzniká, jinak asi ten pocit nostalgie, si myslím, že tam nějaký jako všudy přítomný, i když já třeba nejsem člověk, který by se nostalgicky ohlížel do minulosti a říkal si předtím, to bylo super, nebo nějaký starý dobrý časy, jo, to bylo, ne, to si nemyslím, to vůbec takhle, jako necítím takhle, jako ten elegický přístup, kde ty loňský sněhy jsou, ale ta nostalgie tam je, já jsem tak možná jako nastavený od malečka, že v sobě si nesu nějaký možná jako vážnost nebo melancholii, smutek, možná i sklon k nějakému rozjímání a taky asi jako samota nějaká duševní, s kterou se potýkám taky v podstatě

0: období. Samozřejmě chápu, že i dneska během nějakého koncertování se to občas může protáhnout, ale předpokládám, ten lifestyle už není takový, jaký
1: no,
0: byl dřív.
1: No, to by se zdívil.
0: Jo? Tak dobře, možná. Tak rovnou mluv, dobrý, já nebudu pokračovat v té otázce, pojď.
1: Ne, samozřejmě bylo nějaký divočejší období a je jakoby přirozený, že člověk stárne, nějak se sklidňuje a i právě tady to přátelství, že už je to takový jako usazenější a je to přirozený proces a někdo, já nevím, prostě lidi mají vztahy, mají rodiny svý a tak. No a ale teď teda, jak jsem profláknul, že to by se zdivil, no tak já jsem třeba jako měl 2 roky zpátky takový divočejší období, to právě bylo kolem releaseu a po releaseu toho alba Stejně lepší, kdy to byl tak jako obrovský nějaký jako výtlak duševní, pracovní, kdy jsem do té práce a potom jako následný turné, který trvalo skoro rok, jako dal všechno a tam jsem jakoby trošku to popustil, že jsem se opravdu jako, protože předtím mi skončil nějaký dlouholetý vztah můj a moc jsem jako nevěděl, co ze sebou, kromě té hudby a neměl jsem tam nějakou jako kotvu a možná ani morální a jakoby nespomínám na to období hezky, nechoval jsem se hezky, dělal jsem jako věci, které by asi dospělý člověk dělat neměl a bylo to takový těžký a vlastně jako ty následky nebo to vyrovnávání se tady s tím obdobím ve mně je do dneška a jako pořád jako cítím takovou hořkou pachuť, když teď už teda takovýhle období nemám, nedivočím tak někde to ve mně a vlastně možná je to i dobře, že tady mám takovou nějakou výstrahu a jsem jako teď mnohem spořádanější a opravdu jako můžu předstoupit před svý studenty s čistým svědomím a být ten jako role model.
0: Nejsou ty temnější období, ale paradoxně vlastně vhodný pro nějakou tvorbu, že třeba se někdo dokáže právě kvůli tomu, co prožívá, víc vyždímat a dostat tam jako víc emocí, že to aspoň můžeš teda, když už se to děje, zúročit v té tvorbě.
1: Zúročíš to, je to super. Nebo no super, zase jsme u té nějaké dvojsečnosti, ale vykřešíš z toho jednu desku a pak už se musíš posunout dál a mít nový téma, no, jakoby no, nový nějaký životní situace, nový přístup a to mě se bohužel jakoby nepodařilo a trošku jsem se jako zasek v nějakým tom temném období nebo takovým neradostným nebo období, kdy sám se sebou nejseš úplně spokojený a až mě to jakoby štvalo a vlastně jsem si řekl, že bych neměl nějaký čas možná psát písničky. Ale je to těžký, protože mě to baví a dělám to rád a je to jedno jako z mála činností, nebo ne z mála, ale něco, co mi je možná jako nějak jde a naplňuje. Ale cítím třeba na sobě teď trošku na poslední půl rok, že jsem toho napsal hodně v posledních 2 letech a že už by to chtělo trošku jako něco novýho, že už je to pořád to stejný, řeším tam jakoby hodně sebe a právě tu nějakou jako svou situaci, teď už jako 40, který tak no někde pořád jako trošku mezi tou dospělostí a mládím pro tím, že nemám rodinu, nemám děti a tak to jakoby tam není taková ta naplněná dospělost. Ty můžeš být jako já jsem dospělej z hlediska toho, že se o sebe starám, jsem finančně nezávislej, platím daně, jakoby nesu zodpovědnost za svý rozhodnutí a chodím do práce, chodím na schůzky, plním termíny a tak to dělám od 26, jo, jakoby, já nevím, zároveň to jako neznamená to, že prostě nemůžeš chodit na techna a tak a já nevím, no, mít nějaký prostě rozházený milostný vztahy a tak. A tady do toho mi ten krůček ještě pořád chybí, ale pracuji na tom a snažím se, aby se to stalo. Ale je fakt, je to zvláštní, že někdo dokáže být dospělej prostě ve 20 se vším všudy, někomu to trvá dvakrát tak dlouho, no.
0: A co myslíš, že je ten chybějící třeba střípek do té mozaiky? To je ta otázka, na kterou hledáš odpověď?
1: No, asi pro mě je to určitě jakoby stabilní partnerský vztah, kdy jsem, jako samozřejmě jsem měl nějaký ty vztahy, byl jsem tomu blízko a trošku jsem to zanedbával vlastně, protože pro mě jako jsem hodně kladl důraz na ten svůj výkon, kariéru, ambice a ty vztahy jsem často nechal tak jako vyšumět a je to těžký téma tohle, ale asi jako důležitý. No a ono pak, když ty to bez ní hodně otřepaně, ale pak si třeba ty sny v té kariéře splníš, ale to, ono ti to neobejme, no, nebo nějaký peníze na účtu, jako, to je fajn, ale co s tím, že jo, tak si koupíš kšiltovku, už druhou a třetí nepotřebuješ, no, takže tohle jako pro mě nějaký to velký téma, jak spojit kariéru, to, že něco děláš s nějakým zápalem a vášní a děláš to jako vážně a dobře a dokážeš do toho mít, a teď nejde třeba jako nejenom o ten partnerský vztah, jsou lidi, co mají rodinu a zvládají tohle všechno a pro mě je to obdivuhodný a čím dál víc jakoby něčem až nedosažitelný.
0: Máš pocit, že oproti vrstevníkům, teďka teda mluvíme o chlapech, že třeba sebe vnímáš nějakým způsobem jako citlivějc než oni, že vnímáš to, jak jsi říkal, že jsi byl třeba jiný v rámci té střední školy nebo toho vůbec jako dětství, kdy jsi třeba četl a tak dále, tak teďka ty jsi součástí nějaký kulturní scény, kde se potkáváš samozřejmě s lidma z branže, ale zároveň máš asi určitě i nějaký lidi, kteří třeba úplně z té kultury nejsou. Když se na sebe podíváš, tak jako zapadáš mezi ně. Kde je ten tvůj jako největší safe space? Jestli nějaký takovejhle v té klučičí diskuzi je, že přijdeš za klukama někam a svěříš se jim, řekneš jim o tom, co se ti děje a máš pocit, že ti jako rozumějí, že máš vedle sebe lidi, že prostě patříš mezi ně a některýma tématama, který tady třeba teďka přesně nastiňuješ, takže dokážeš najít pochopení i v těchto kruzích.
1: No, to je dobrá a taky těžká otázka, protože já jsem jakoby vlastně generačně patřím možná, ale já se nemyslím, že je to úplně jako věc generační, ale jsem jako vždycky byl takový ten trošku tvrdák, no, že jsem o svých jako problémech moc nemluvil, vlastně jsem i v těch vztazích jsem byl vždycky tak jako trošku odměřený, nepouštěl jsem si nikoho moc k tělu a jsem takový jako strohej v vyjadřování nějaký náklonosti a vždycky mi vyhovovalo takový to právě chlapský přátelství, že si toho jako nemusíte moc říkat a ono stačí jít na to pivo a tak jako sedět a kecat třeba o hudbě a jenom ta přítomnost, to ono se to těžko vyjadřuje, ono to vypadá, že se o těch problémech nechcete bavit, že jim uhýbáte, ale ono je někdy v tom mužském přátelství, tak jak já nějak ty přátelství mám, je jenom ta jako přítomnost a ten safe space toho, že tam ten druhý je, že ty mu ten problém ani nepotřebuješ jakoby říct. Vy to nějak jako cítíte a ty třeba cítíš něco, já nevím, přijde prostě skleslý a ty řekneš, doma blbý, jo, nebo něco s, jako s partnerkou, jo. A teď třeba jako víš, že se mu do toho úplně nechce a tak se dáme panáčka, ne, nebo něco jakoby poklepeš ho po rameni a povídáte si a to, že si třeba 2 hodiny vášně vypovídáte o nějaký prkotině, o nějakým prostě italském filmu z 60. let, nebo co ty zrovna čtete, je vlastně trošku jako osvobozující, protože za ty 2 hodiny on už možná ten svůj problém nevnímá tak palčivě a není z toho tak smutnej a je třeba jako pozbuzený a přijde domů a s tou holkou si promluví a vyřeší to. Ale samozřejmě takový to, jako ta schopnost se otevřít, tak já na tom pracuju, začal jsem s tím pozdě, ale vlastně naučili mě to ženy, mý partnerky, za což jim hrozně děkuju a vlastně asi ve všech tady těch věcech kolem citů, emocí a nějaký jako i do určitý míry morálních hodnot, tak za všechno vděčím ženám, o to svý mámě a svým bývalým přítelkyním, který jsou v tomhle inspirativní a když mi říkali prostě ty v sobě něco dusíš, ty prostě, ty máš nějaký problém, a já říkám, ne, já nemám problém. A oni říkají, jo, tam něco musí být. A no, tak zpětně jsem zjistil, že fakt tam nějaký třeba problém byl, jenom fakt byl někde tak hluboko, že jsem o něm nevěděl a jenom třeba díky jako mý bývalý přítelkyně jsem začal chodit na terapii a bylo to skvělý a mám i takový třeba v rámci kapely terapeutický nastavený nějaký mechanismy, kdy si fakt jako povídáme o tom, co v sobě dusíme a jsme schopní otevřít i nějaký jako hodně velký třeba jako křivdy starý, zasutý a učím se to, naučíme se to a já myslím, že je to důležitý a jsem rád, že konečně se to taky muži učí, no, snad budou o něco lepší a právě si myslím, že tady v tom bychom si měli vzít z příklad žen.
0: Říkal jsi přesně, jdeš s těma kámošema na to pivo a doma blbí, dáme panáčka, jak moc je podle tebe zakořeněný v tom chlapském vztahu jako chlap, kámoš, co spolu se pravidelně vídají, ten alkohol?
1: Dost, myslím si, že dost a nevím, jestli to je moje sociální bublina, ale je to všude, jako, tak já se pohybuji jako mezi sportovci a tak a všude takový to stmelující, dáme pivo po tréninku a tam a třeba jako se vydáte půl roku na tréninku a zdravíte se a tak jako moc o sebe nevíte a ty ledy se prolomí až jako u toho piva. A myslím si, že to nemusí být nutně špatně. Samozřejmě pokud je to jenom to pivo a tak, ale že ten alkohol může mít tady tu stmelující sociální roli. Samozřejmě, když je to pak jako každý den nebo se to dá jenom u piva, ale tady na to nějaký jako prolomení ledu nebo to, že taky, že jo, já znám ten názor, že chlapi se dokážou otevřít až jako po třetím pivě nebo panáku, ale no tak, jestli je to tak, tak není to vlastně jako možná aspoň něco, že jo? Teď jako, jestli to jako vypustěj prostě ten kýbl těch sr až po tom třetí, no tak proč si ho nedát, no? Jakoby je to droga, není to jako dobrá věc, ale pořád asi jako lepší, než to v sobě dusit. A samozřejmě alkoholismus je pak jako jiná věc a tak, anebo taková ta kultura, že jako se musí pít při každé příležitosti a od mladého věku to určitě ne, ale nevidím na tom jít jako nižpan. Tak, že jo, já nevím, v sexu ve městě taky pijou Manhattan, nebo jako mohlo by se zavést jdem na kafe, no, si místo jdem na jedno,
0: no ne, protože já se na to ptám, protože se o tom často bavíme, že vlastně spousta hostů říká, no, my jsme vždycky s těma klukama chodili na to pivo a teď se teda jako snažíme se scházet i při jiných příležitostech. A vlastně to zní jako něco docela těžkého, že ty návyky, kolikrát ty kamarádi, který dneska člověk má po letech, tak třeba přesně prožil s nima vysokou školu, kdy spoustakrát to byly přesně ty večírky a u toho piva se ty lidi hodně jako zblížili, zažili spolu obrovské věci. A jak přesně říkáš, i u toho sportu, já to znám taky, vlastně jdem si udělat žízeň, to paradoxně tak často bývá, jo, dáme si 2 hodiny tenis nebo fotbal nebo něco, přesně amatérsky třeba dneska si jdou zahrát hokej, tvůj oblíbený, a stejně potom skončí v té hospodě. Já se spíš ptám jako vlastně proto, jestli dokážeš rozeznat ze své pozice ten rozdíl mezi tím kámošem u piva a tím sparring partnerem, abyste spolu třeba zašli na pivo. Jestli jsi vůbec se nad tímhle tím někdy zamyslel, protože spoustakrát to taky bývá jenom vlastně záminka sejít se s kámošem nebo s někým blízkým, aby šli na to pivo. Taky to tady občas padá, tak jak tohle vnímáš ty?
1: Já si teď nejsem úplně jistý, jestli rozumím té otázce.
0: No jakože tak... někdy může být vlastně silnější ta motivace, přesně ventil po práci, chci jít na pivko a napíšu kámošovi, jo, jestli takhle má čas a vlastně je tam možná silnější vlastně vůle nebo chuť na to pivo, jo, ale protože by to bylo blbý jít sám, že bych si už připadal, že teda asi něco není OK, tak vlastně jste v tom spolu, oba dva na tom pivku a dobrý.
1: Ne, já si myslím, že to... Že to může být to i to a že se to nemusí vylučovat, že to nemusí být tak i tak, že tam může být ta jakoby nehraná chuť na to pivo, ale i zároveň si u toho pokecat s kámošem, protože, že jo, já nevím, já jdu často jen tak jakoby si sednu sám na pivo, a ale dám si to pivo jedno a jdu domů a prostě jenom
0: to
1: tak jako...
0: To umíš, jo? Umíš stát jenom jedno?
1: No, umím.
0: Ty brďo, tak to seš možná první host tady, když nepočítám abstinenty.
1: No, tak protože když sedíš někde sám v hospodě a piješ třetí pivo, tak už cítíš jako blbě. Jsi jako, tady sedím jak nějaký dědek, prostě alkoholik, osamocenej, tak si dám fakt jako to jedno na chuť, třeba jako po večeři a protože, já nevím, jdeš prostě se najíst do asijské restaurace, kde nemají dobrý tučný pivo, tak ještě
0: zároveň,
1: cestou domů.
0: Přesně, ty jsi na těch Vinohradech a ono najít takové místo, nebo spíš naopak vyhnout se místu, kde to pivo je vlastně téměř
1: nejde. A zvlášť jako přes ty prázdniny, kdy já nemusím tak brzo vstávat a to, takže to je lákavý, ale jako nedělám to tak často a teď jako vlastně mám takový jako období, kdy skoro nepiju, maximálně to jedno, dvě piva, ale no ještě s těma kámošema, já to tak často docela mám a mám třeba i jakoby vyloženě takový přátelství i třeba jako s klukama, který třeba jeden tak má malý dítě a toho času má fakt jako málo a předtím jsme se scházeli pravidelně, jako, ale nejenom na pivo, ale chodili jsme, já nevím, rád ping-pong nebo prostě třeba nějakou hudbu dělat a tak. A teď to máme tak, že on si udělá čas jednou za dva týdny a jdeme do sauny a někdy si to pivo dáme, někdy ne, protože třeba řídíme, ale to je taky fajn, jakoby mít tady to a že to spojíš s tím. A teď máme tady dvě hodiny, kde si můžeme jako povídat, postěžovat na to, jak je to těžký, prostě jak se musí ohánět s dítětem. A máš tam ten jako čas těch dvou hodin, ale zároveň děláš něco jako hezkýho pro svý tělo, ale i pro ty sociální vztahy, které jsou důležitý, tak to mi přijde fajn. Ale je tam vždycky jako to, že toho člověka chceš vidět a no, takhle asi.
0: Já ti rozumím. No, už se blížíme ke konci, ale ještě jsem chtěl probrat aspoň krátce jeden takový tematický okruh a trošku se to i nabízí tím, že ty jsi začal vlastně s tím rapem, nebo zmiňuješ tady tu dobu, kdy jsi psal první texty a přesně tam byla ta kultura kolem toho skateu, hiphopová hudba, zmiňoval si prostě East Coast, Mob Deep a podobně. Dukla, když jsme teda u té poslední desky, jsou tam nějaký featuringy, je tam třeba Tomáš Kučera TK27 z jihlavského uskupení 58G. K tomu repu máš evidentně asi pořád blízko, byť tu repovou hudbu primárně Dukla teda samozřejmě nedělá. Jak ty vlastně vnímáš ten rap jako ten žánr? Protože ty určitě fanouškem do dneška jsi, nebo možná vlastně ne, to se dozvíme ve tvý odpovědi. A zároveň jak vlastně jako vnímáš to, že pořád třeba v tom repu jsou ty jako pro mě třeba už jako přežitý věci, o kterých se repovalo před 20 lety, takovej ten přesně ego trip a to macho a já jsem ten jako hlavní a přesně tak a vidíš to i stále v roce 2026 u těch velkých hráčů, není to jenom nějaká přesně sídlišní záležitost, ale je to pořád jako velká součást toho mainstreamu. Tak jak ty i třeba v rámci svý tvorby a třeba případných dalších nějakých featuringů s Duklou. Jak na tohle koukáš?
1: No, Jako já mám rap rád, ale asi bych nejsem tak zaměřený jenom jakoby na ten rap, že bych byl rapový fanoušek a sledoval jen ten rap. Já mám prostě rád dobrou hudbu obecně a protože jako rap je super žánr a jako toho rapu vzniká spousta, jak to poslouchám, ale jako primárně asi anglický a stále americký. Ten český rap, já to fakt tolik třeba jako nesledu, ale...
0: Ale občas to komentuješ.
1: Jo, ale a často to haním, nebo tak teď bych chtěl říct něco pozitivního a to je třeba poslední deska Izomandiase, kterou jsem poslouchal, Exit u palice se to jmenuje.
0: Ano.
1: A to mi přišlo super. Jednak jako on je skvělej rapper technicky, jo. Já myslím, že tady že se fakt vypracoval, že tak jak jako umí psát texty a práce s jazykem a s nějakou zkratkou a s nějakým jako vlastním svým stylem, slangem, vynalézáním jako slovních spojení a tak, že se jako už skoro rovná Hugo Toxovi, ale přinášel tam pro mě nějaký jako nový témata na té desce, takový jako víc sebereflexivní, i jako jeho nějakou jako zkušenost s drogama, s odvykáním od drog, pak zase padáním do drog, ale i třeba to v jedné písničce tam zpívá asi o svý přítelkyni a zpívá o ní hrozně hezky. A to jsem říkal, to je super, jakoby to se mi líbí vlastně, jako je vidět, že jí má rád, že ho přitahuje a že s tou musí mít ta holka radost a prostě a ne, nej, to jen jsem jako bitch a...
0: Takže umíš teda najít i nějaký ty pozitivní věci?
1: Jo, tak jakoby já myslím, že pozitivní věci vznikají a je nutný se jich všímat a samozřejmě je spousta negativních a no a já si občas jako rád píchnu trošku do osího hnízda. Jednak mám už nějakou pozici, mám něco odpracováno na té české scéně, což mi teda jako nedává roli nějakého kata nebo soudce, nebo nějakého...
0: Už si ten bard, který se může vyjádřit.
1: Nějakého jako hodnotitele obecního vkusu, ale mám prostě pořád pocit, že... Je tady taková malost, že pořád my jsme ta malá země, ale my nejsme malá země, ale máme v sobě tu malost, máme ji v srdcích. My nejsme malí, ale malost je v českých srdcích z nějakého důvodu, já nevím proč, my jsme prostě větší, než my máme víc obyvatel než Dánsko, než Švédsko. A jenom já nevím, prostě celý Dánsko má možná obyvatel jak Praha, jenom, nebo jako Kodaň je velká jak Brno, jestli se nepletu. Prostě, ale těch jakoby hudebních projektů, který jsou jakoby světový nebo na evropský úrovni známý, tak je z Kodaně tolik, že to jako nespočítáš na dvou rukách. A proč z Česka jako nikdo se neprosadí? Je to zajímavý, jakoby...
0: Kdyby byla Dukla z Kodaně, myslíš, že by to vypadalo jinak?
1: Ne, já vlastně jako nechci řadit Duklu do těch, co jsou dobrý. Já si tak jako nemyslím, ale takový to pořád omlouvání, to no, tak jako na Česko dobrý, nebo je to dobrý, aspoň něco tady máme, ale... Ono to jako není dobrý. Dneska ty my nejsme ničím znevýhodnění, nám nic nebrání tomu tady jako klukovi z Klatov, co nebo holce, co má kytaru nebo Ableton doma, tak nebrání, aby byla druhým Frank, nebo byl druhým Frankem Oceanem nebo Young Leanem nebo Fake Minkem nebo kýmkoliv jiným. To tak třeba teď se prosadila ta
0: Adela.
1: Slovenská zpěvačka Adela. Tak jako jo, tak co jsem čet, tak byla jako určitě zvýhodněna nějakým svým ekonomickým a sociálním prostředím, to v tom hrálo asi zásadní roli, ale napsat jako geniální písničku a zprodukovat si a vydat demo, to může každý a neměli bychom se jako vymlouvat, protože Praha je velký, bohatý město ve středu Evropy a Není to nějaký jako světový zapadák, myslím prostě, já nevím, jedna z 10 nejbohatších zemí na světě, mám pocit, a no, i v rámci Unie jsme jako jedna z těch větších zemí, takže...
0: Tvůj vzkaz je prostě, věřme si víc.
1: No a nebuďme malí.
0: Teďka se tě zeptám na poslední, možná pro někoho nejzásadnější otázku, když samozřejmě frontman kapely přijde na rozhovor do rádia. Další tvorba kapely Dukla bude stejná, bude lepší, jak teďka aktuálně, když můžeš, nebo jestli chceš, máš teď prostor na závěr udělat promo. Dukla samozřejmě odjela fůru festivalu, teď jsme v září na začátku školního roku, tak jak moc se to promítne do koncertování a případně tvorby nových věcí?
1: Máme to teď takový volnější, jak co se týče koncertů, tak nový tvorby děláme pomalu, ale řekli jsme si, že se zkusíme vyhnout nějakému tlaku toho průmyslu, i když na nás žádný tlak není, my nemáme žádný vydavatelství, který by na nás tlačilo, ale tak jako cítíš to, že jo, ty se podíváš, říkáš si, no tak už jako zas máme o 2000 míň než před půl rokem, to bych chtěl něco vydat, ale jako chcem tomu si odolat, chcem si dát záležet a chcem dělat písničky tak, aby nás to bavilo a pracujeme na nový desce, kterou bychom chtěli vydat v první polovině příštího roku, ale kdyby se to nepovedlo, tak se nic nestane a uvidíme. Ale děláme nové písničky a mám z nich radost.
0: No tak než přijdou další koncerty, tak si samozřejmě užívej publikum v podobě třídy nebo několika tříd, ve kterých učíš. Budu ti držet palce a budu se těšit i na novou tvorbu Dukly. Hostem Boys na Radio Wave byl Lukáš Vidra. Dík moc, že jsi našel čas.
1: Já moc děkuju za zajímavý rozhovor. No. Děkuju.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
2: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Otevřené rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Na rádiu Wave. Boys. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Starter.
1: Starter. Hit paráda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Každé pondělí od 8 večer na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
0: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák. Playák. Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Pleják. Hudební mix Rádia Wave.
1: Hudební mix
0: Rádia Wave.

si plýtvat jako sídlem, ale proč se to nabízí, když žijeme v době, kde nás to postupem zabíjí. Já nechci mega listeners, chci jen 30 tisíc, chci prostě něco, co mě vizí jen nabíjí. Ne všichni můžeme mít Ross, ne všichni můžeme mít Benz, tak kluci,

0: Murder on the beat, so it's not nice.
1: Booty so big, word, Lord.

0: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej každé pondělí od 6 večer na rádiu Wave.
1: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Český rozhlas. Rádio Wave.

Prosladím se pomocí mrože.

0: Rozhlas Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Fancy.
1: Push the pipe, push the pipe.

0: Fire Kites.
1: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Šponerové každé úterý od 8 večer na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
3: Děláme vlny.

Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.

0: neřekli.
1: Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

Rozhlas Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.